0: Rádio Junior.
1: Slyšíš v noci z boudy tichý vzdech,

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Když se bába zeptá,
2: zeptá.
1: Když se bába zeptá,
2: bába.
1: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Medvěda tráva.

0: jsem se probudila, ej.
1: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
2: Kouzlí kránu.
0: Otevírám pek.

0: 是龙爸夫皮靴。
1: Radio Junior

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Rádio Junior.
1: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ta se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence v víně je. Na prstě lesknou se krvavé grůby.

Lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašídu.

je nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák Lachtan relaxovat. Nedívte se té Lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš takovou pusu, baby?

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihraný. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: lampičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: Žepsů.
1: Učený čokl.
2: Jo?
0: Já mám doma chrrt.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

Vážené publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané Lhotě.

0: Karla byla smělá, do Čendy se tu zahleděla.
1: Roch, roch, roch, roch, roch, roch.
0: Mik, mik, mik.
1: Kví, kví, kví, kví, kví.
0: Mé a mé.
1: To je přece věda,
0: yeah.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: U Šounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

0: Tady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Ahoj, od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc.
2: A ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali.

0: Rádio Junior.
1: Já jsem to strašný miminko, nosem ti táto zatočím, tvýho úsměva natrhnu, vygloubnu.

Všudy kuk Jany Richterové. Ahoj, dobré ráno holky a kluci, nebo dobré odpoledne, ať už nás posloucháte kdykoliv, začíná Všudy kuk Jany Richterové, to jsem já. Ale samozřejmě tady vůbec nebudu sama, protože tady se mnou bude spousta rozhlasových reportérů se svými reportážemi, takže se vydáme ještě na malý výlet do prázdnin a připomeneme si letní příměstský tábor na Letní Letné. Podíváme se, jak se chystá Signál Festival. Nakoukneme do laboratoře, kde se vyrábějí robotická vozítka. Zeptáme se holek a kluků, jaký byl jejich nejdivnější prázdninový zážitek. Bude spousta písniček a určitě ještě něco vymyslíme, takže jdeme na to. Začíná Všudy kuk a ze studia Českého rozhlasu vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudy kluk Jany Richterové. Sotva začala škola a už se nám blíží podzim. Ale já jsem ještě plná léta. Vzpomínám si na všechna krásná místa, která jsem navštívila, na všechny super výlety, na nové lidi, které jsem potkala o prázdninách. I vy máte jistě v živé paměti všechno, co jste zažili, když byly 2 měsíce prázdnin. No a některé děti byly třeba na táborech nebo na příměstských táborech a my si na jeden příměstský tábor teďka vzpomeneme. Trval 10 dní a byl plný akrobacie a cirkusových triků. Takhle totiž vypadaly prázdniny dětí, které se účastnily příměstského tábora v centru Prahy na festivalu Letní letná. Jak vypadal takový táborový život v cirkusovém šapito? Na to se podíváme v následující reportáži.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nád, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu.
2: Jo.
1: Šála pořád mezi nohama, výborně, teďko rozděl šáličky, to je těžká část.
3: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se a dolů.
3: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
2: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně herce vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn, že je to takový prostě nový pro

0: tak tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo tak je rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaký prvky. Co tam půjdou. Tak neskákat, jo, až dolů.
1: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
0: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
1: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní letné. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamaráti, stále je tady pro vás všudy kuk Jany Richterové a teď máme výlet do Prahy. Co mají společného staroměstská radnice, kampus Českého vysokého učení technického a slepé rameno Vltavy v Troji? Co myslíte? Už v říjnu se všechna tato místa promění v neobvyklá dějiště světelných a digitálních instalací. Praha se už po 14. stane centrem Signál festivalu.
1: Divák přijde přes takovou travnatou louku, která je tam u čistírny a vlastně už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem, takovým ostrým laserovým paprskem, který míří do vody.
2: Říká programový manažer a kurátor Signál festivalu Daniel Burda.
1: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny. A do toho ty laserové paprsky jsou vlastně animované, vytvářejí takové obrazce, není to jeden paprsek, je jich 10 a v kombinaci právě s tou vodou a s různou vodní párou, tak je ten laser právě různě intenzivní. A autorem je tchajvanský umělec Aka Chang.
2: Nová trasa v Dejvicích dovede návštěvníky Signál festivalu až k univerzitnímu kampusu, kde bude mít svou speciální festivalovou zónu také České vysoké učení technické, pokračuje kancléřka ČVUT Romana Pikulová.
3: Bude se jednat konkrétně o 3 instalace. Jedna je elektronická formule eForce. Druhá instalace je z katedry grafiky a designu. Jedná se o vizualizaci lidské mimiky, která se vlastně mění. A poslední, třetí instalace bude z fakulty architektury. To bude překvapením.
2: Celkem festival nabídne 21 instalací. Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
4: To je taková 8-metrová krychle z barisolu. Barisol je speciální látka, která se dá vypnout v podstatě do zrcadla skoro. Takže jsou to takový velmi přesný tvarosloví, až jako geometricky přesný. Tak rychle má ze dvou stran takový jako konus, který je propadlej dovnitř a v tom propadlišti je obří 6-metrová kruhová projekce. A tam se bude odehrávat ten vizuální content. To je ještě stále v procesu. A teď vytvářím to finále, který bude trvat třeba 4 minuty. To bude krátká věc, která pojede ve smyčce.
2: Součástí festivalu budou i díla inspirovaná Václavem Havlem, třeba videomapping na staroměstské radnici. Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Přátelé, posloucháte Všudykuk Jany Richterové a my máme před sebou další reportáž. To, že nás budou za chviličku obklopovat různí roboti nebo stroje, které jsou řízené umělou inteligencí, to už je jasná věc. Ale vědci se stále snaží tyhle ty věci a pomocníky vylepšovat. Roční období a lidé, to jsou zatím nejtěžší překážky pro robotická vozidla. Odborníci z Českého vysokého učení technického vyvíjejí několik typů a v následující reportáži uslyšíte, jestli je pro takové stroje lepší mít 3 kola anebo 6.
1: Už to pojede?
2: Startujete? Tady na pana profesora.
1: Jo, ale podle mě by to mělo jezdit samo.
2: A už to umí, ale tady
3: mezi... Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší 6-kolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem.
4: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet?
3: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
5: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. Vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
3: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Český Taros patří mezi větší a těžší.
5: Logistika, ta doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu dáme jako nosítka, evakuace nějakého zraněného.
3: Kromě špičkové techniky jsou obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou 3-kolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
6: To je levná konstrukce,
3: popisuje Karel Zimmermann.
6: My si ji postavili kompletně sami.
3: 3-kolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
6: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí, tak se nic neděje a může fungovat dál.
3: Čím ho učíte nebo co umí už?
6: Z kamerových obrázků, z odkluzu kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
3: Teď tady jede po trávě.
6: Třeba tráva typicky v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
3: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
6: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů.
3: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve 4 ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
5: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy.
3: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Český rozhlas.

0: Přátelé, v dnešním Všudy kuku se ještě jednou ohlédneme za prázdninami. Máte nějaké zajímavé zážitky? Dobré zážitky? A co třeba nějaké divné zážitky? I na to jsme se zeptali holek a kluků ze základní školy na Chodově v Praze. Tak jaký byl váš nejdivnější zážitek?
1: Asi můj nejdivnější zážitek byl, když jsem byl na táboře, tak jsme si měli dělat jeden večer jídlo sami a my jsme dělali řízky, akorát se nám nechtělo chodit pro dřevo, tak jsme je v podstatě udělili na listí.
2: Asi můj nejdivnější zážitek byl, jak jsme dělali na táboře čínskou polívku. Nějak se nepovedla, takže potom polovina tábora nešla na celodenní výlet.
3: Můj nejdivnější zážitek byl, když jsme jeli na dovolenou a nepřijali s námi kufry.
4: Můj nejdivnější zážitek byl, že ve 3 letech jsem si dala s mým kámošem pusu.
5: Můj nejdivnější zážitek bylo to, že jsme byli v parku s mýma kamarádkama ze školky a já jsem potřebovala kapesník a viděla jsem, že když půjdu k rodičům, tak už půjdem domů a nechtěla jsem, tak jsem vzala list a vysmrkala jsem se do toho a štípal mě potom nos.
6: Můj nejdivnější zážitek byl, že jsem se 1. ledna 2025 šel normálně vykoupat do moře. Ale i když přiznávám, že to bylo ve Španělsku v Malaze.
7: Tak můj nejdivnější zážitek byl, že na fotbale jsme se dávali takový facky a tak. A já jsem měla turnaj a já jsem chtěla dát mýmu kámošovi facku, ale byl to úplně jiný kluk z jiného týmu.
8: Můj nejdivnější zážitek byl, když jsem jako malá ležela na zemi a málem mě sežrala labuť.
9: Můj nejdivnější zážitek bylo, když jsem na táboře myla nádobí od špaget a spadla mi tam do toho dřezu vidlička a musela jsem to v těch špagetách lovit.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk a my budeme pokračovat ohlednutím do prázdnin. Já jsem se totiž toulala na motocyklu a zajela jsem do Turnova, kde je nádherná synagoga. Víte, co to je? Je to nádherná stavba, která sloužila a slouží k setkávání, k modlení, ale i ke zpívání, tancování a učení lidem, kteří vyznávají židovskou víru. Synagoga má v židovské kultuře svoje nezastupitelné místo. Starodávná brána vede do útulného dvorečku. Vidím velké dřevěné dveře, tak zkusíme vejít dovnitř. Za nimi se otevírá prostor s vysokánskými krásně malovanými zdmi a stropem. Vypadá to trochu jako v kostele, ale kostel to není, že ne?
1: Přesně tak, nejsme v kostele, ale v Turnovské synagoze. Je to místo, kde se po staletí scházeli židovští obyvatelé k modlitbám a komunitnímu životu. Synagoga byla postavena začátkem 18. století, přesně v roce 1719, jako čtvrtá v pořadí. Před ní ve městě už stály tři synagogy, všechny však podlehly devastujícím požárům města. A strop, který vás zaujal, je vymalován v maurském stylu, který napodobuje orientální motivy. Centrálním vzorem je modré nebe s hvězdami.
0: Andrea Bentová, ředitelka organizace Turnovské památky a cestovní ruch, mě vede ke schůdkům a za nimi jsou tajemná dvířka. Co je tam schované?
1: Ano, to je nejdůležitější součást synagogy, svatostánek. Hebrejsky se nazývá Aron HaKodesh a doslova je to svatá schránka. Vždy je v synagoze umístěna u stěny orientované směrem k Izraeli, respektive k Jeruzalému. Uvnitř bývá uložen svitek Tóry, u nás máme pouze maketu Tóry, kterou si však mohou návštěvníci prohlédnout zcela zblízka. Turnovská Tóra, která byla po druhé světové válce zachráněna, je nyní umístěna v synagoze ve Spojených státech amerických ve městě Lexington.
0: A můžu se zeptat, co to je Tóra?
1: Tóra jsou svitky, ze kterých se předčítalo při židovských modlitbách.
0: Takže trošku taková obdoba Bible?
1: Ano, můžeme si to tak připodobnit.

0: byla místem setkávání a sloužila jako modlitebna, nebo se tu konají třeba i koncerty židovské hudby?
1: Synagoga má překrásnou atmosféru a akustiku. Koncerty se zde pořádají od jara do podzimu. V zimě máme totiž synagogu zavřenou, nemáme zde topení.
0: Mluvíme o židovské hudbě, o koncertech. Kdo byli nebo kdo jsou Židé?
1: Židé jsou lidé, kteří patří k jednomu starobylému národu a zároveň k náboženství, kterému se říká judaismus. Jejich dějiny sahají až do doby starověku k příběhům známým z Bible, třeba o Abrahamovi nebo Mojžíšovi. Židé žili a žijí po celém světě a mají společné tradice, svátky a písmo, hebrejštinu. V Turnově jich kdysi bývalo hodně a synagoga byla jejich duchovní centrum, podobně jako křesťané mají kostel. Dnes už tu židovskou komunitu nemáme, ale jejich příběh a kultura tu zůstávají a my je právě tady můžeme objevovat a obdivovat.
2: A kdybyste se i vy, holky a kluci, chtěli podívat do židovské synagogy v Turnově, tak v pátek 11. září u příležitosti Evropských dnů židovské kultury budete mít v 15 hodin možnost vydat se na velkou prohlídku.

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Byla tady spousta věcí. Byli jsme na příměstském táboře na letní Letné v Praze, v synagoze v Turnově, mrkli jsme se, jak probíhají plány na říjnový Signál festival, podívali jsme se, jak vědci zdokonalují robotická vozítka a taky jsme si poslechli, jaké divné zážitky měly holky a kluci o prázdninách. Tak já si myslím, že pro dnešek to stačilo a já se jdu podívat, co pro vás zjistím zase příští týden. Tak teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Bláznivá lodičková holka, tak říkali Drboučké a Sol lidé z velké vesnice. Ráda si s loďkami hrála a také ty malé plovoucí hračky, které vyráběl její otec, prodávala. Neměla lehký osud, za to měla velký sen. Spatřit opravdickou velkou plachetnici, jejíž plachty budou mít na chově červenou barvu ve znamení radosti. V rozhlasové hře na chové plachty účinkují Jiří Prager, Jan Kaniza, Miroslava Špánková-Hozová, Ladislav Frej, Josef Patočka a další. Hru napsala Eva Svobodová na motivy Alexandra Grina. Režie Karel Weinlich.

0: Hej, porejč bánek.
1: Nalej kačmáři, nalej pořádně. Smutno je v duši.
0: Silné červené víno, kořálku, rum.
1: Podzim lehá na duši jak mlha.
2: Pozri mě na doušek brachu, smutno je v kapelně, když začnou deště.
1: Bůh dopustí nové jaro.
2: Ale jestli my se toho dožijem, ne.
3: Už abychom odpluli, není smutnějšího místa nad kapernou.
2: Ty holky mají místo smíchu v očích rosu.
4: Hej, pámu, dobrý večer. Kde jsem se to odstl, potácím se pěšky po pobřeží až klís a na krok není vidět. Jen tvoje lucerna blikala do tmy krčmáří. Ale veselo tu moc nemáš. Jak se to tu jmenuje?
1: Kaperna, pane.
4: No, Kaperna. Něco mi to říká. Co to jenom?
5: Kaperna je zapadlé místo.
2: Jenom špatní lodi tu zakotví.
1: A smutní námořníci.
4: Postav stůl blíž kovní krčmáři, je mi zima. A dones něco k snědku a nalejzeč bánu. Hej, námořníci, když mi zaspíváte, pozvu vás na kapku kořalky.
6: Pozvi mě na douši.

0: nebo je amen. Alespoň za pět dní.
1: Požálku, rum, trochu vína,

0: Ej, vaše spjevi, o ničem neumíte. Sprostá je vaše píseň jako kručení v příše, špinavá jako nemité nohy.
1: Zaspívám ti, pane. Zaspívám ti o nachových plachtách.
0: Nachové plachty. Nachové plachty. Ach, ano. Už si vzpomínám. Nachové plachty. Jednou, už je to dávno, tak dávno, jako bych to ani nebyl já, toulal jsem se tady v okolí, odpočíval a najednou z ničeho nic přímo pod mýma nohama v malém potůčku, stříbrném, jak jenom čistá může být voda v horách, objevila se maličká plachetnice, taková hračka pro děti. A měla rudé, červené plachty. Nachové plachty. Jako když slunce zapadá. A v zápětí za ní...
2: Vrať mi tu lodičku. Už jsi nahrál dost. Jak jsi ji chytil?
0: Tohle je ale zvláštní věc. Poslouchej, bylinko, to patří tobě?
2: Ano. Běžela jsem za ní celou cestu podél potoka. Už jsem myslela, že to bude má smrt. Byla tady.
0: Ztroskotala. Tady. Přímo u mých nohou. Posádka už plachetnici opustila, vlna vysoká nejmíň 3 palce vyvrhla plavidlo na písek. Jak se jmenuješ, divenko?
2: Asol.
0: Máš zvláštní jméno. Znělé. Jednoznačné jako šumění mořské lastury. Takové jméno, jaká jsi. Má milá, srdcem jsem básník, ačkoliv jsem básně nikdy nepsal. Co to neseš v tom košíku?
2: Lodičky, pak ještě parník a 3 domečky z praporky. Bydlí v nich vojáci.
0: Výborně. A ty je neseš na prodej. Po cestě jsi chtěla chvíli hrát, pustila splachetnici na vodu a ona ti uplavala. Je to tak?
2: Jsi mě viděl. Někdo ti to řekl? Nebo jsi to domyslel?
0: Já to věděl.
2: Jak to?
0: Protože já jsem ten největší kouzelník. Oh. Ale ty se mě nemusíš bát.
2: Proč bych se bála kouzelníka?
0: Poslouchej, Asol, poslouchej mě pozorně. Mám rád pohádky a písničky a v té vaší vsi, v té vaší kaperně jsem proseděl celičký den a noc, abych si poslechl něco, co ještě nikdo nikdy neslyšel. Ale u vás se nevyprávějí pohádky, u vás se nespívají písničky.
2: Můj tatínek umí krásné pohádky.
0: Odkud je má?
2: Z moře.
0: On je námořník?
2: Byl, už není.
0: Proč?
2: Vrátil se jednou z moře, to jsem byla ještě maličká, tak se na to nepamatuju. Říká, že místo maminky jsem ho čekala jenom já. Tak zůstal.
0: Ach ano, maličká. Ale počkej, víš co? Nevím, kolik uplyne let, ale i v kaperně rozkvete pohádka. Ty už budeš velká, Asol. Jednou z rána se daleko na moři zatřpití ve slunci nachové plachty. Obrovské, zářící nachové plachty nad bílou lodí poletí tobě po vlnách. Ta nádherná loď popluje tiše, bez křiku a kanonády.
1: Ach ano, ano, pane, jako byste byl u toho.
0: Co? Kdo jsi?
1: Uhlíř. Znal jsem ji. Znal jsem tu vaši Asol.
0: Opravdu?
1: Měla mě ráda, už jako maličká. Tady na ní lidé nebyli hodní, říkali jí lodičková Asol, že jí nějaký šílený kouzelník pobláznil pohádkou.
0: Ach, to mě mrzí.
1: Ne, pane, bylo to krásné.
0: Co bylo krásné?
1: Ta nádherná loď.
0: Pojď, sedni si ke mně a napij se se mnou.
1: Děkuju, pane. Tak na zdraví. Chodila prodávat lodičky, které její otec vyráběl. Často jsem ji vozil na své káře. Snad 84krát. Snad o něco míň. Byla taková jiná. Potom otci pomáhala, když trochu povyrostla. A jednou...
2: Já ti něco řeknu. Mě ta práce baví, ale strašně ráda bych si vymyslela něco zvláštního. Chtěla bych, aby třeba tahle loď sama plavala. A vyslaři doopravdy veslovali. Potom přistanou na břehu, uvážou člun a jako živí námořníci si sednou na břeh a dají se do jídla.
1: To je tím, Asol, že vyrábíš takové hračičky. Ale jen se podívej kolem sebe, jak se lidi s prací perou.
2: Co vím, to vím. Když rybář chytá ryby, taky si myslí, že uloví tu největší, jakou ještě jak živ nikdo nechytil.
1: A co teda já?
2: Ty? Ty si taky určitě myslíš, když naložíš plný koš uhlí, že ti ten koš rozkvete.
1: To koukáte, jak pěkně to řekla, co? Já se vám přiznám, že v tu chvíli jsem se musel podívat na prázdný koš a tak se vám mi zamžilo přema, že jsem zvedl oči.

0: ta Longren zdivočil, co není na moři, a ta jeho holka taky.
1: Ani se neoženil.
2: Na moře už nechce. Co pak je to nějaká práce dělat hračky?
1: To se pro chlapa nehodí.
3: Hej, praštěná aso.
4: Podívej se sem.
5: Vidíš ty červené plachty?
4: Bláznivá, bláznivá, lodičková princezna.
5: Přijel si pro tebe mořský

0: A někde daleko, daleko, nevím už, kde si právě hraje chlapec. Chlapec Arthur Gray. Prozkoumává zámek svého otce a objevuje omračující věci. Na půdě rytířskou přilbu, knihy vázané v železe a kůži, polorozpadlé obleky a hejna holubů, v kalném světle sklepa malé a velké soudky, břichaté opletené lahve z modrého a zeleného skla. V koutě se zlatě zatřpitila obrovská pavučina.
1: Hej, Paule, vyprávěj.
2: Tak dobrá. Budu ti vyprávět o nejlepším víně na světě. Vidíš to místo tam v rohu? Tam odpočívá víno, pro které by leckterý pijan vlastní duši obětoval. Jen pro jednu, třeba úplně malou skleničku. V každém soudku je 100 litrů vína, po kterém se duše dotkne nebe. Má tmavší barvu než višně a táhne se jako dobrá smetana. Leží v sudech z ebenového dřeva, které je pevné jako železo. Na obručích je vytepán latinský nápis. Mne bude pít Gray, až bude v ráji. Jak tomu má člověk rozumět? Tvůj pradědeček vystavěl vilu, dal jí jméno Ráj a myslel, že tím nevinným vtipem bude tajemná předpověď splněna.
1: A byla?
2: Sluhové sundali první obruč a urozeného Simeona Greje ranila mrtvice. O těch dob na soudky nikdo nesáhl.
1: To je zvláštní.
2: Záhada. Záhadnější než egyptská sfinga.
1: Mne bude pít Gray, až bude v ráji.
2: Milý hochu, aby se dokázal člověk s lehkým srdcem napít z takového soudku, na to musí stát jednou nohou na zemi a druhou v nebi. Přivezl je tvůj předek z Lisabonu na lodi Beagle. Soudky jsou zakopány v hloubce 6 stop a zasypány popelem z vinných šlahounů. To víno nikdo nepil, nikdo neokusil a nikdo neokusí.
1: Já je budu pít.
2: Ty jsi udatný mladý muž. Budeš je pít v ráji?
1: Samozřejmě. Tady je ráj. Co pak to nevidíš?
0: Arthur se tiše zasmál a rozevřel drobnou dlaň. Byla to něžná ruka, ale linie byly. Dopadlo na ní slunce a chlapec sevřel ruku v pěst.
1: Tady je. Tady. Chvíli je tady a zas tu není.
0: Přitom otvíral a svíral dlaň a se smíchem předběhl zamračeného Póla na tmavém schodišti. Proběhne kuchyní na zadní nádvoří zámku, zkoumá krtčí nory, číhá na motýly, z rozbitých cihel staví pevnosti, které bombarduje kamením. Jednou objevil v knihovně obrovský obraz lodi, která se vzpínala na hřbetě mořské vlny. Loď byla na vrcholu a mířila rovnou na něj. Přídní trám se zvedal do výše a zakrýval dolní část stěžňů. Hřbet vlny, rozťatý kýlem, se podobal křídlům obrovitého ptáka. Pěna vyletovala do vzduchu, nízko nad oceánem se třepetaly cáry mračen. Loď vypadala jako v nebezpečí.
3: Kormidlem po větru! Otoč o 90 stupňů! Svinout košovou plachtu! Povolit spodní příčnou! Napnout vrchní brámovou! Rychle, rychle, jsem kapitán! Budu kapitán!
0: Když mu bylo 15, opustil na podzim svůj domov a pronikl za zlatou bránu moře. Z přístavu Dubelt vyplul do Marseje škuner Anselm. Odvážel plavčíka s drobnýma rukama, který se podobal převlečené dívce. Byl to Gray. Brzy promrhal část svého jmění, většinou za dorty. To byla daň minulosti. A zbytek to byla úplata současnosti i budoucnosti, prohrál v kartách. Chtěl se stát po čertech dobrým námořníkem. Zalikal se, ale pil whisky. Srdce se mu svíralo, když skákal po hlavě do vody z výšky dvou sáhů. Pozvolna postrácel všechno, kromě toho nejhlavnějšího. Kromě své zvláštní, létající duše. Kostra se mu rozšířila, zpevněly svaly, bledost vystřídala tmavá osmahlost. Vytříbené, klidné pohyby nahradila jistota dělné ruky. Do jeho přemýšlivých očí pronikl třpit, jaký mívá člověk, který často hledí do ohně. Kapitán Škuneru byl dobrý muž, ale přísný námořník. V Arturově touze viděl jen výstřední zálibu a už předem jásal při pomyšlení, jak přijde mladý Gray, podívá se mu do očí a řekne:
4: Kapitáne, poškrábal jsem si lokty, když jsem šplhal do lanovy, bolí mě boky a záda, hlava mi třeští a třesou se mi nohy, všechna mokrá lana váží víc, než unesu, chci k mamince.
0: A kapitán mu odpoví:
5: Mé drahé ptáče, odeberte se, kam je vám líbo. Pokud se na vaše jemná křídelka nalepila smůla, můžete si jí doma smít kolínskou vodou.
0: Ale k tomuto dialogu nikdy nedošlo. Arthur Gray mířil k cíli se zaťatými zuby a pobledlou tváří. Jednou ráno si kapitán všiml, jak mistrovský Arthur uvazuje plachtu na ráhno. Pozval ho do kajuty.
5: Dobře, poslouchej. Posaď se. Teď začnu zeštěněte vychovávat kapitána.
6: Ano, pane.
0: Když se Škuner vrátil do Dubeltu, řekl Gray kapitánovi:
6: Díky. Byl jste dobrý kamarád. S Bohem zkušenější, příteli, teď se budu plavit sám na vlastní lodi.
0: Kapitán vzplanul, odplivl si, vyškubl ruku a šel pryč. Ale Gray ho dohonil a obejmul. A pak si sedli do hospody s celou posádkou, pili, křičeli a zpívali, až vypili a snědli všechno, co v hospodě bylo.
7: Dobře vyprávíš, uhlíci. Hej, krčmáři, vysklo nám v ústech i večbán.
0: Na zdraví. Uplynul krátký čas a nad přístavem Dubelt vyšla večernice a zatřpitila se nad obrysy nového snu. Bylo to tajemství, které Gray koupil. Třístěžňová galéra. O 260 tunách. Gray byl zvláštní kapitán. Vydával se na podivné plavby nebo zakotvil třeba i na měsíc v nejzapadlejších místech, kde nebylo ani potuchy po nějakém obchodu. Nikdy ho nikdo nepřemluvil, aby přijal náklad mídla, hřebíků nebo některé další věci, které pochmurně mlčí v podpalubě a probouzejí mdlé myšlenky. Vozil rád ovoce, porcelán, zvířata, koření, čaj, tabák, kávu, hervábí nebo vzácné dřevo, eben, santal, palmy. A měl na lodi stále tutéž posádku. Námořníci si brzy rádi zvykli na jeho rozmary. 4 roky se plavil po mořích, než ho osud zavedl do Lys. Loď zakotvila na rejdě blízko majáku, 10 dní vykládala hervábí, kávu a čaj. O 11. den strávila posádka na břehu, odpočívala a spíjela se vína. 12. dne se Grayovi začalo stýskat, aniž chápal, po čem vlastně teskní. Zavolal si mladého námořníka.
6: Letiku, půjdeš se mnou a vezmi udice.
8: Kam si přejete plout, kapitán?
6: Tak.

0: Zamířili na otevřené moře. Pak vypluli podél levého pobřeží. Vesla mlaskavě pleskala o vodu. Kolem bylo jen moře a ticho. Zleva se jako zhuštěná tma rýsoval břeh. To byla Kaperna. Grey zaslechl hádku a štěkot psů. Rozsvítil lucernu a spatřil rozeklané strže s převislými výstupky. To místo se mu líbilo.
1: Usadíme se tady. Napij se, Letiku. Napij se na zdraví všech nepřátel alkoholu. Ale místo chynové vodky si vzal jenom zázvorové pivo.
2: Odpuste, kapitáne, já vím, že si potrpíte na chynovou vodku. Ale byla tma a já pospíchal. Víte, zázvor dává člověku výdrž. Já, když se chci poprat, tak si dám zázvorové pivo. Je to pravda, kapitáne, co se o vás říká?
1: Co?
2: Že pocházíte ze vznešeného rodu.
1: To není důležité, Letiku. Vem udici a jdi chytat ryby, pokud se ti chce.
2: A co vy?
1: Já? Nevím. Možná až potom.

0: teď se třeste vodní hosti, letyk už si pro vás jde.
1: Grey ulehl u ohniště. Díval se na vodu a na odraz plamenů. Usnul. Když se probudil, nemohl si vzpomenout, kde je. Z listu sklouzla kapka rosy a rozprskla se na jeho ospalém obličeji. Po letykovi nebylo ani stopy. Rybolov ho zaujal, odal se mu s vášní karetního hráče. Grey se vyšplhal na skálu a otevřela se před ním volná pláň vroubená křovisky. Zvlhlé květiny se tiše leskly. Grey se protáhl, bylo mu najednou zase dobře.

0: Ach, tatínku, dnes jsem neprodala ani jedinou lodičku. Řekli mi, že o tyhle hračičky už nikdo nestojí. Prý je v módě zahraniční zboží.
1: Nemáme štěstí. Teď už si děti nehrajou. Snad aby šel znovu do služby. Vydržíš to beze mne jednu palbu?
0: Já bych mohla taky do práce, třeba do kuchyně. A byla bych blízko tebe.
1: Ne. Dokud jsem živ, ty do práce nepůjdeš. Ale co, ještě máme čas na rozmyšlenou. Jdu se podívat na člun.
2: A Sol nemohla usnout. Jen se ukázal první záblesk svítání, vyskočila z postele, oblékla si staré šaty a vyběhla ven. Doškrábala se až k srázu nad mořem a zastavila se celá udýchaná. Moře obetkané na obzoru zlatou nití ještě spalo. Oceán měl u břehu ocelovou barvu, která přecházela v modř a čern. Pěna se třpitila, na obzoru vybuchl šarlat a rozhodil po oceánu až k nohám a Sol nachové čeření. Vzpomněla si na kouzelnou loď. Ulehla do trávy. Zavřela oči. Blaženě usnula. Spala hlubokým spánkem jako dítě bez starostí a snů. Tam ji mezi křovisky objevil Grey. Vlasy měla nepořádně schrnuté, rozepnutý límeček u krku odhaloval bílý důlek. Ve stínu něžného víčka spaly hebké řasy. Grey se celý zachvěl, celý se pousmál. Poklekl k ní, dlouho se na ní díval a měl pocit, že se vznáší. Potom si stáhl prastarý vzácný prsten a navlékl ho Asol na drobný malíček. Napadlo ho, že možná napověděl svému osudu. Obrátil se a v křoví spatřil námořníka, jak na něj civí z ústy do kořán.
3: Letiku, podívej se na ní, že je hezká, veď.
4: Nádherné umělecké plátno. Musím poznamenat, že okolnosti jsou nám příznivé. Chytil jsem 4 marény a ještě jednu tlustou potvoru, kulatou jako balón.
3: Pojď ticha, Letiku. Máš zkušené oko, kde je hospoda?
4: Asi tamhle, co je ta černá střecha, ale možná, že tam není.
3: Co je na té střeše tak zvláštního?
4: Sám nevím, kapitáne. Není na tom nic, než hlas srdce.
2: Došli k domu, byla to opravdu krčma. Tahle krčma, pane. A kapitán s námořníkem seděli zrovna u tamhle toho stolu. Bylo ještě brzo, ale už tu seděli asi 3 muži a já. Grey objednal rum, chvíli tiše popíjeli, pak zavolal krčmáře.
5: Ty jistě znáš všechny zdejší. Zajímá mě, kdo je mladá dívka s kaštanovými vlasy mezi 17 a 20 lety. V šatech s růžovými kvítky. Potkal jsem ji nedaleko odtud. Jak se jmenuje?
6: No, to asi byla lodičková a Sol. Nikdo jiný to být nemohl. Te přeskočilo.
5: Opravdu? Jak se to stalo?
2: Krčmář začal se smíchem vyprávět. Nevydržel jsem to.
7: Lžeš! Lžeš tak odporně, až jsem z toho vystřízlivěl. Lže, kapitáne, věřte mi. Jeho táta taky lhal, i máma byla lhářka. To už je taková verbeč na světě. Buďte úplně klidný, ta má zrovna tak dobrý rozum, jako vy nebo já.
2: Kapitán mě snad ani neposlouchal. Zvedl se.
5: Odcházím, Letiku. Ty zůstaneš tady a za soumraku se vrátíš. Vypátráš, co se dá, je ti to jasné?
4: Nejlaskavější, kapitáne, tohle není jasné, leda hluchému.
2: Vyprávěl jsem mu historku o kouzelníkovi. Vlastně o vás, pane.
8: Ach ano, na zdraví. A jak to dopadlo?
2: Nebuďte netrpěliví. Vylévat víno a krátit příběh o lásce jsou těžká provinění, pane.
8: Máš pravdu.
2: Na zdraví. A Sol probudila moucha, která se jí procházela na nahém chodidle. Usedla a upravila si rozcuchané vlasy. V zápětí vyskočila prudce jako vodotrysk. Na prstě se jí leskl zářící prstýnek.
0: Kdo to udělal? Kdo tak žertuje? Copak je možné, že jsem ten prstýnek našla a zapomněla na to?
2: S úžasem se rozhlížela kolem sebe, ale nic se ani nepohnulo. V křoví se nikdo neskrýval a na modrém široce ozářeném moři nebylo po nikom ani stopy. A Sol polil ruměnec, zachvělo se jí srdce, držela prsten v dlani jako čistou vodu. Prohlížela si jej celým srdcem, celou duší, veškerou vítězoslávou a bezelstnou pověrčivostí mládí. Pak prsten ukryla za živůtek, tvář schovala do dlaní, z nichž se prodíral úsměv. Když se vracela do vsi, potkali jsme se.
0: Dobrý den, Filipe, co tu děláš?
2: Nic, milá muško, polámal se mi kolo. Opravil se mi a teď kouřím. Odkud jdeš?
0: Víš co, Filipe, já tě mám moc ráda, proto to povím jenom tobě. Brzy odjedu. Asi navždy. Nikomu o tom neříkej.
2: Ty, že chceš odjet? A kam se chystáš?
0: Nevím. To nevím. Nevím ani den, ani hodinu a dokonce ani ještě nevím kam. Nic víc ti neřeknu. A tak se s tebou pro všechny případy raději rozloučím. S Bohem. Často si mě vozil.
2: Podala mi ruku, usmála se a odešla tak rychle, že se zdálo, že zmizela. Za soumraku se vrátil letyk na palubu tajemství.
9: Hej, kapitáne.
10: Tak co pak?
9: Musíš letět jako pták, řekl jsem si. A tak jsem teda letěl. Tak jsem funěl na veslaře, že se ten chudák rozčilením až spotil.
10: Letyku, tak mluv.
9: Ach, kapitáne, váš vyzvěrač vám bude vyprávět spíš pohádku než tajemství.
2: A letyk vyprávěl o maličké Asol, o kouzelníkově pohádce, o zlomyslných lidech z vesnice, o domku, kde Asol bydlí s otcem Longrenem, o její tváři podobné tajemným slovům, prostým a vzrušujícím, když ji zahlédl oknem při světle svíčky.
10: Ach bože, letyku, děkuju ti. Jdu ještě do města. Náklad žádný nebereme, vyřeď posádce, ať zvedne kotvu a přemístí se do ústě Liliany. Je to asi 10 mil odtud. Skrytý záliv, odtamtud můžeme pak rovnou na moře.
9: Ale kapitáne...
10: Tady máš mapu.
2: Gray navštívil 3 obchody. V prvních 2 mu předložili hedvábí z prostých barev, které mohlo uspokojit jen samolibé prostáčky. V 3. obchodě objevil látky, které působily velmi efektně. Majitel obchodu radostně pobíhal, rozkládal na pultě hedvábí, které už dlouho nešlo na odbyt, ale Gray byl vážný jako anatom. Trpělivě rozvinoval štůčky, odkládal je, zvedal, rozhrnoval a prohlížel si na denním světle takovou spoustu nachových pruhů, že pult hořel jako plameny. Konečně ho upoutala jedna barva. Z té nachové barvy, čisté jako prout jitřní vody, tryskalo ušlechtilé veselí. Byla i vznešená a pyšná, a byla to právě ta barva, kterou hledal.
5: Těch látek je už dost. Vezmu si tohle hedvábí.
11: Prosím, celý štůček. Tak kolik to bude metrů?
5: Myslím, že 2000 stačí.
11: 2000 metrů? Hračte se laskavě. Posadit, kapitáne. Nechtěl byste si prohlédnout nové vzorky, kapitáne? Jak si račte přát? Tady jsou zápalky. Mám znamenitý tabák. Račte si posloužit. 2000. 2000 po...
2: Řekl cenu, která se měla k ceně skutečné tak, jako se má zaklínání k pravdě, ale Gray byl spokojen. Zaplatil a řekl obchodníkovi, kam má látku poslat. Pak odešel.
12: Hej, kapitáne.
5: Bože, to si ty, Cimere, kde máš housle?
12: Velevážený kapitáne, já hraju na všechno, co zní a břinká. Teď mě přitahuje umění. S bolestí shledávám, že jsem si zničil nevšední talent. Proto se také z pozdní vášni věnuji hned dvěma láskám. Houslím a čelu. Na violončelo hraju ve dne, na housle po večerech. Je to vlastně takový pláč. Naříkám nad mrtvým talentem. Nepozvete mě na víno? Violončelo, to je má Carmen. A housle...
5: A sol.
12: Ano, a solo na talíře nebo na měděné trubky.
5: Ty! Poslouchej, mám málo času a má věc pospíchám. Dej dohromady kapelu. Svolej takové jako si ty, takové, co umějí rozplakat prstinka srdce kuchařek a lokajů. Dej dohromady své potulné kamarády. Přijďte na palubu tajemství. Tohle si vezmi. A propij to na oslavu písmene A.
12: Hurá. Kapitán Gray se chce ženit.
5: Ano, všechno se dozvíš na mé lodi.
9: Kapitáne, kormidelník mě posílá, abych se zeptal, co se děje. Má tam nějaký lidi s trumpetou a bubnama, všelijakýma fidlátkama. Vy jste je sem pozval. Kormidelník vás prosí, abyste přišel. Jde mu z toho hlava kola.
5: Ovšem, ty muzikanty jsem pozval já. Ať je zatím ubytují v kajutě pro mužstvo. A věřit posádce, že za čtvrt hodiny přijdu na palubu, ať se všichni shromáždí. Nic zvláštního se neděje. V ústí Liliany budeme kotvit tak dlouho, až vyměníme veškerou takeláž. Na loď bylo dopraveno červené hedvábí. Pod vedením plachtařského mistra Blanta budou na naši loď ušity nové plachty. Pak vyplujeme. Kam, to vám teď nepovím. V žádném případě to nebude daleko. Jedu k ženě. Není to dosud má žena, ale stane se jí. Potřebuji nachové plachty, aby nás už z dálky poznala. Máme takovou dohodu. To je vše. Vidíte, že na tom není žádná záhada a víc už se o tom mluvit nebude.
8: Tak teď konečně víme, kapitáne.
13: Do toho my vám mluvit nebudeme.
14: To je jasná věc.
9: Co si přejete, to se stane.
8: Blahopřejeme.
9: Blahopřejeme.
5: Díky, díky.
14: Jak vás to najednou napadlo, kapitáne?
5: Jako rána tvou sekerou, tak mě to napadlo.
2: Nadešla bledá raní hodina. Mezi stromy náhle zazněl podivný zvuk. To zaspíval klarinet. Pobřežní vítr vanul jen nesměle, jako by líně žmoulal plachty v prstech. Slunce rozptýlilo mlhu a rozprostřelo po ráhnech lehké stíny purpuru, podobné růžím. Po bílých stěžních a lanech přebíhaly růžové záblesky. Všechno bylo bělostné až na rozvinuté plachty, jež nesly barvu hluboké radosti.
5: Ach, Letyku, jedeme k ní. Ona čeká. Čeká pouze na mě a já nechci nic jiného než ji. Pochopil jsem jednu věc. Víš, zázraky máme uskutečňovat vlastníma rukama. Všechno je zázrak. Úsměv odpuštění. Slovo vyřčené včas. Kdo tohle ví, má všechno. Pro Asol a pro mě zůstane základem všeho právě ten odraz nachových plachet. Pochopil jsi mě?
4: Ano, kapitáne. Dojal jste mne.
9: Půjdu taky uskutečnit jeden zázrak. Požádám Nixe za odpuštění. Včera jsem mu vynadal, že utopil kbelík.
5: Hej, Tome! A jak ty ses oženil?
13: Chytil jsem ji za sukni, když přede mnou chtěla vyskočit oknem.
2: Tajemství se blížilo k břehům Kaperny. Pod plameny nachových plachet zaznívala hudba. V její prostotě burácelo vzrušení.
0: Lidičky, podívejte se.
15: Zázrak. Zázrak. To není možný.
0: A sol.
15: To je samo slunce.
0: Bůh moře. Ludička a sol, čarodějnice.
15: Bludnej Holanděn.
0: Hoří.
15: Blíží se.
0: A sol přichází.
2: Od plachetnice odrazil člun s osmahlými veslaři. Uprostřed stál Artur. A sol se zdálo, že ho zná od dětství. Vběhla až po pás do vody.

0: Tadis Emma. To jsem já. Jsi úplně takový.
1: Ty také. Poznala jsi mě?
0: Ano.
2: U hlavního stěžně se shromáždila celá posádka. Stál tu soudek, provrtaný červotočem. Gray vystoupil nahoru, dal znamení muzikantům. A za zpěvu zlatých trubek nabral dobroušené sklenice posvátné víno.
3: Mně bude pít Gray, až bude v ráji.
2: Napil se. Odhodil sklenici.
3: A teď se napijte všichni. Kdo nebude pít, je můj nepřítel.
4: Hurá!
5: Co mu říkáš, Letiku?
6: Musím si to rozvážit. Úly i zahrada.
5: Co to povídáš?
6: Chci říci, že mám v ústech úly i zahradu. Buďte šťastný, kapitáne, a ať je šťastná i ta, kterou jmenuji nejlepším nákladem. Nejlepší odměnou tajemství.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí! Bydlí!
0: Bydlí?
1: Bydlí!

po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja, ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Sobotní lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior, Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

zem, raději s ním, než doma jsem celý den. Kamarád mi znechuceně tvrdí, že pes kudy projde, tudy smrdí.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské chr, chr, chr.
1: Rádio Junior, velká pohádka.

Český rozhlas uvádí původní rozhlasovou pohádku Karla Šiktance o větrném zámku. Dramaturgie Václava Ledvinková. Hudbu složil Libor Soukup. Technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Režie Luboš Koníř.

0: Nikdy v lese tak nečisto nebylo. V té vrchní borovině je to samá houština. Jalovec, ostrožiny, kapradí a samá divoká klest. A borůvčí plno. Nikdo se o to nestará.
1: Hele, Tomku, podej mi to menší kladivo. Tak. A srovnej si kleště do ohně a z ohně. A nech les lesem bejt. Uděláš nejho.
0: No jo, nemůžu za to. Pořád na to musím myslet. Co tu není stálej hajnej?
1: Ale teď se učíš kovářem a podkovářem a basta fidly. A já jsem teď tvůj mistr. A vůbec, mám tě na starosti. Tak nech borovinu stát a starej se o to, aby ti koně kolem dokola nekulhali.
0: Ale jo, bodej, dědo. Teď víš, jak mám koně rád. Neboj, ostudu našemu řemeslu přece neudělám.
1: Tak se čiň a mysli na práci. Jo, až bude hotovo, lítej si po těch svých lesích třeba celou noc.
0: Celou noc? To sotva, to bys mě asi brzy vyděděl.
1: Franska, vítej u nás.
2: Pozdrav pánbu, pane mistře.
0: Ale že se dnes nějak mračí.
1: Co pak, faninko? Jdeš podkovat bělku, viď?
2: Jo, buďte od té lásky strejčku. Korinta se ráno zase špatně probudil a vzal nás sakumpakum všecky. Z jedné vody na čisto. Lítali jsme po dvoře jak splašení.
1: To musí být radost. Služba u toho žvouna.
0: No, aspoň si to vzala skrz šibeňák trapem, ne? A přešlo tě myslet na strašidla a na duchy? Nebo tě to pořád drží?
2: Tak hele, Tomku, něco ti povím. Kdo může propadlům a celému lesu šibeňáku se vyhne, není o co stát.
0: I hrom do škopku, to jsou mi věci. A proč pak? To tam pořád tak strašně straší.
2: A nejen to, už tam dvakrát. Třikrát naše lidi přepadli a okradli. Naposled chalupníka Vondru. Vzali jim, co měli.
0: Francko, nebuď labuť. To jsou jenom řeči, holčičí, ustrašený řeči. Já tu ty lesy znám. Do posledního keře, do poslední mítiny. Mám je prošlapaný jak málo kdo.
2: No jo, holky jsou hloupí, co? A darmo ubrečený. No jo, holt není nadmužský.
1: On je přes les pán, faninko. Kovařina mu moc nevoní. Chtěl by k pánům za lesáka.
0: Ale dědo...
2: Nic o to, Tomku. Asi to tam všude dobře znáš. Asi jsi jistej. Ale já ti říkám, mně se tam dvakrát jezdit nechce. Ale hod musím. Sem tam, do mlejna, nebo zas na zámek, nebo do města na trh. A ne, že se kor bojím. To zas ne. Jenže kdyby mi měli cestou od mlynáře ukrást třeba pytel mouky... To by se Korinta asi pominul.
0: Co pak si tam zakočí ho?
2: Já, Tomku. Je, strýčku Donáty, vy už to máte hotový.
1: Jo, jo.
2: Vy jste teda opravdu majstr nad majstry. Tomku, já jsem u Korinty na všecko. Od jak živa. Hlavně na všechnu hrubou práci. Děkuju. A s pánem Bohem. Korinta, prej to s vámi sám vyrovná.
1: Dobře. A pábu s tebou, faninko.
2: Tak je, Bělko.
0: A žádný strachy. Strašidla už jsou všecky dávno po smrti.
1: Víš ty co, Tomku? Mluvíš sem tam. Mluvíš. A ani kolikrát nevíš co.
0: Ale dědo, vždyť je to všechno k smíchu. Strašáci a... duchové a lupiči.
1: Ale co furt děláš moudrýho? A vůbec, co se na tu holku tak ofrňuješ? Je to sirotek, stejně jako ty. Akorát, že ty jsi doma, ty sloužíš u svýho dětka a ona musí u cizího. A tam, ochu, tam to není žádnej med. Kdo je jednou ve službě... Ví až moc dobře, co je to hrubá práce.

0: Řeč na chvíli zmlkne, ale ticho žádné. V kovárně je věčné bití, hamrů, perlíků, kladiv malých i velkých i těžkých palic. Kovadliny zvoní v jednom kuse a pod měchem oheň, ten je taky věčný. Kde pak kovařina, to je dobré dílo, to už Tomek ví, to už děda Donát přísně naučil ho. Jen nebýt těch lesů a těch různých zvěstí, co přicházejí sem tam ze světa.
1: Tomku! Tomku, slyšíš? No tak počkej. Jede někdo urozenej.
2: Jo, tak to je Nobl kočárek. To budou ze zámku.
3: Vypadá to na heřmana s bílou paručkou. Dobrák, ale někdy důležitej jako sám pan hrabě.
2: Dobrý den, podkováři.
1: Dobrý, pane heřmane. Koukám, pravej trochu šmajdá na zadní, co?
2: Pst, nekřič tolik, jen tak potichu. Vezu naši komtesku.
4: To je komtesa. Páni, ta je krásná. Ale ona spí.
2: No právě. Zrovinka před chvílí usnula.
4: A jak se jmenuje?
2: Lucie.
3: Tomku, honem vypřáhni a dej se do práce.
2: Slečna Lucie, tedy komtesa Lucie. Je jako obrázek. Před týdnem se vrátila z ciziny. A tím to taky všecko začalo.
4: A že spí takhle v půlce dne, pane heřmane?
3: Tomku.
4: No jo. Tak pojď, malá, pojď. Pojď, ukáž. Počkej, vyjď se hned, necukej.
2: Spí, ale darmo mluvit. Takové neštěstí. Na zámku je pozdvižení od samého rozbřesku. Všecko vzhůru nohama.
3: Copak? Něco zlého?
2: Podkováři, ani nevím, jestli o tom vůbec můžu takhle...
3: Něco panu hraběti?
2: Baže, panu hraběti. Jak se tuhle slečna komtesa vrátila zvenku na panství, přivítala ji jeho jasnost prazvláštním a jedinečným darem. Dostala od něj nádherného vzácného koně, plavého grošáka, jakému se žádný nevyrovná, na jakého žádný z koní nestačí.
3: Aha, to asi z těch jižních stájí. Pan je tam jako doma. Ale co je na tom tak smutného, pane heřmane? To je přece radost.
2: To ano, to byla radost. Jenže v noci hospanské stáje nějací sprostí raubíři ukradli.
3: Cože? No to snad.
2: Jak povídám, ukradli.
3: No ale počkejte, co pak je panská stáj v noci jen tak, bez dozoru?
2: Stájný ho našli ráno s rozbitou hlavou. Kde co rozdupaný, poražené stání.
3: Je mi ne takováhle drzost.
2: Pan hrabě řádí tak, jak jsem ho ještě neviděl. Vzteklý, práská dveřmi, bledý je jako stěna. Zbrojnoše rozeslal do všech světa stran.
3: No jo, pan hrabě je věčně na cestách. A zůstalo to tu kapánek bez kontroly. Ani po starým hejným není nikdo nový.
2: Baže, nikdo nový. Tišeji, radši nebuž tak silně, hochu. Proto slečna komtesa takhle tvrdě usnula. Od pláče, od tače samého.

0: těch tvých lesích. Ať se ti to líbí, nebo ne.
1: Tíše, podkováři, ať ji nevzbudíte. Já raději pomalu pojedu.
2: Páničku, teda ta je krásná. I když takhle spí, takovou holku jsem ještě neviděl.
0: No tak, Tomku.
1: Tady máš, podkováři, za práci. A díky. Buďte tady v pokoji.
0: S pánem Bohem, pane Heřmane. Taky děkuju. A ty už, chlapče, pojď. Nepleť se tu.
2: Teda na mou duši je jako malovaná proutkem na vodu.
3: Je!
2: Dědo, co jsi to říkal o té škodné?
4: Málo platné. Kovařina ten den nestála už za moc. Tomek, náhle sticha, celý podmračený, nemohl se dočkat konce dne. Děda Donát dělal, že to nevidí. Jak jen civí do ohně a šeptem si, co si drmolí, jak už po desáté rovná kladiva a hřebíky a kleště a jak se věčně točí pod okořán vratech z kovárny, odkud je to úvozem a loukou do lesa jen kousek.
2: Usta hromu. Chodím tady jako bludná ovce noc a den. Děda mě vyžene z domu. Celý den jsem v práci nebyl. A prošel jsem všecko. Řídkej les, černej i šibřinu. Každej kout. A nic. Nikde nikdo živej. Ani noha. Počkat. Co tohle bylo? To je jakoby... Ale to se mi asi zdálo. No jo, to jsou ty horní pískovce. Samá díra, samá sluj a propad. Ježíšku, co ty tady děláš? Ukaž se. Kdo pak tě to tady takhle zajal? Pojď sem. Jejda, mánku, ať mě bací. Ty jsi určitě ten kradenej. Koníčku, pojď. No, pojď hezky. Tak, počkej, tudy. Ano, ukáž, tak. Teda Jásku, ty jsi ale fešák. Hezoun na mou duši. Takovýho kropenáče jsem snad ještě neviděl. Ukážu tě mistříčkovi. Pro tohle mi snad odpustí. A pak tě vrátíme pěkně, kam patříš. Sakryš, co to ale... Počkej, co to máš na kopytech? Chodíš jako šeptem? Hrom do díla! Vždyť ty jsi podkovanej gumou!

0: Máš pravdu, Tomku, je to tak. A víš, proč ho takhle podkovali?
1: Aby nedupal. Aby chodil potichu.
0: Oba, co je jim do krásy a urozenosti? Udělali z něj zlodějskýho koně, co je bude neslyšně nosit rovnou na ta pravá místa všech neřádů a zlodějin. Chamrať jedna.
1: Ale je to krasavec. Že jo, dědo?
0: No, takových moc světem nechodí. Věčným sněhem pokropený. A podívej. No, mladej. Na čele má plavou hvězdičku, divné třetí oko. Víš, co se o takových koních říká?
1: Že neumí bloudit. Že vždycky jdou, kudy mají.
0: Máš pravdu. Předem vědí, kudy vede správná cesta.
1: No, však i teď. Sedl jsem tam pod kopcem na něj a on se mnou zamířil rovnou sem. Ani jsem ho nevedl.
0: Dobře, že jste přišli takhle po tmě. Tohle není pro moc očí. Pojď, sundáme mu tu gumu.
1: A obujem ho, jak má být.
0: Ano, ať se tý hraběcí slečince líbí. Však si na ní posledně hleděl jako na svátost.
1: To máš pravdu, dědo. Ona je... Je jak proutkem na vodu malovaná.
0: Pravda. Ale proutkem sakramente urozeným.
1: Teď já vím. Ale třeba si mě, až tam přijedu, na zámku trochu zapamatujou.
0: A jednou třeba budou hledat hajnýho, viď?

0: ještě z půlky šero, z půlky mrak a mlha na úsvitném nebi. Ještě sluncem houří rozespalé oči a už ti dva jedou skrz hraběcí les. Kůň jde chvíli krokem, chvíli skoro letí. Ale kde pak k zámku, jinam, někam do roviny a pak tryskem z hůru do hůrek a kopců. Tomek se chce mračit, ale směje se.
1: Jedem! Koníčku! Kam mě to vezeš? Morcec, mazec, někam do hor. Nesplet si z cestu? Koníčku!
0: A už kolem jenom skály, už jen samé hory, kdo ví, kde jim konec. A kůň před tou jednou náhle zpomaluje, trochu okolkuje, na místě se točí. A pak úzkou stezkou kol dokola srázu začne stoupat vzhůru, tifne do nebe.
1: Zadrž, koníčku! Prr! Vždyť už jsou kolem skoro samý mraky. Tohle je hora, jak se patří. Odpočineme si. No tak ne, jak myslíš? Ale brzy bude šero, víš? Milej zlatej, to je mi divná hora. Jako nějaký skalní hrad, či týniště, či co? Jedna vedle druhý jeskyně a sluje. Široký, vysoký, jak brány někam do tmy tmoucí. Proč pak mě sem asi vedeš, bráško? Že bychom tu v tichu přespali?
2: Jo, což pak o to? To klidňáku můžem.
1: Jenže počkej, koukni. Ony jsou ty sloje všecky vpředu zavalený obřím kamenem. Asi, aby do nich nikdo nemohl. Teda, chyba lávky. Stačil by jen nějaký kousek klády, nebo aspoň pořádná větev. Jo, tady je, to je ono. A hned si pomůžeme. Do téhleté krajní sloje se vejdeme oba dva. Jen ten šutr šoupnu o kousínek dál. Jo, no vidíš, že to jde. Tak.
3: Pozor. Krošáčku?
4: Krošáčku, uteč! To je nějaký hroznej krůba!
5: Který čerchmant, morcec hadry, který zpropadenec. Co si zač? Co tu chceš?
1: Já...
5: Vždyť si pustil bílou vychřičku, člověče. Jen tak? Bez pádnýho důvodu?
1: Jakou bílou vychřičku?
5: No meluzínku přece. A to bude pěkná mela tam dole, pěkné nadělení, uvidíš. A poslechni, víš ty vůbec, kde jsi?
1: No to nevím, pane, a moc rád bych to věděl, protože tu na mě křičíš jako zjednanej a nemáš vůbec proč?
5: Nemluv na prázdno. Tohleto je urozená hora. Tady jsi hostem na větrném zámku.
1: Na větrném zámku?
5: Co je ti k smíchu, kasníku? Je to svatá pravda.
1: To mi děda vždycky říká. Tomku, ty jsi samý vzdušný povětrný zámky. Prý, choď už po zemi.
5: Jenže tady jsi na mou věru na větrném zámku. na opravdickým hošánku. Tady kraluje větrovská paní. A v těch jeskyních tu spí všecky vánky a větříky a vichry a vichřice, co čistí svět od nepravostí a špíny a zla lidského i nelidského.
1: Co to povídáš?
5: Jo, jo. A taky větírky a fujavice, povětříčka a vějavky, fučáci a vírci, smrště a čertový svatby. A já sám nevím ještě co. Ale dokážou všecko, to si piš. Šmejdí po světě s těmi svými neviditelnými bíložlutými košťaty a metou světskou proradnost i zlobu. Čiší, vanou, hučí, sviští, frčí, skuhrají a dují, až je z nich všude strach.
1: Můj ty smutku, to je pravda?
5: Jakože jsem strážce u větrných vran.
1: Počkej, pane, to je...
5: Ale štěstí, bílá vichřička se vrátila. Honem přival ten kámen zpátky ke vchodu. Bambu zaplať. A radši honem běž, odkud jsi přišel.
3: Běž. A příště neruš z Bůh darma klid a mír větrného sídla.
1: Paní, nevidím vás, ale odpusťte, nemůžu za to. Přivedl mě sem kůň, grošák, kterého nějací podlí zloději ukradli z hraběcích maštalí. Teprve tady jsem se dozvěděl o větrném zámku a o jeho velké moci očistit svět od všeho nedobrého.
3: A ty víš, kdo jsou ti, co u vás páchají takové zlo?
1: To nevím, paní, ale kradou a loupí a lidi se jich bojí.
3: Pak si tu příliš brzy. Neboť sem můžeš přijít požádat o pomoc jen tenkrát. Umíš-li ukázat cestu za těmi, kdo takto na světě škodí a hanobí kraj?
1: Zkusím to. Pokusím se je najít.
3: Dobrá, běž tedy. Tvůj kůň zná správnou cestu.

0: Ano. Tomek teď už tušil, že si Grošák nechodí po světě jenom tak pro nic za nic. Že ví předem, proč a kam jít. Že je bystrozraký. Na Větrný zámek přece nešel jen tak na projížďku. A jisto jistě nepůjde ani teď naspátek z té urozené hory.
1: Teda tohle? Teď ty jdeš, koníčku, zpátky k Šibeňáku. A co mi tady? To pojď radši rovnou do kovárny za dědou. No jo, teď jsme zrovna u propadel. Tady kousek jsem tě přece našel. Počkej, pozor, stůj, prrr. To je pro vás natažený přes cestu, který mám las.
2: Stůj.
3: A honem ze sedílka.
1: Puste mě, Hrdek, co si to... Nechte mě.
0: Pět chlapů, hlavatých, baňatých, zarostlých a nemitých, dupalo, křičelo a smích ječelo v chlupatých mundurech, až v lese zaléhalo. A ten nejvíc černej poutal kovářský moluce.
4: Huňáč mi říkají, abys věděl. Míša Huňáč. A tohle jsou mý medvídci. Vidíš? Kluci jako buci, kterým si ukrad koje.
1: To ne! To vy jste ho ukradli! Vy jste zloději!
4: Ticho! Kterým si ukrad koně a dal z ho bez dovolení podkovat. A to tě přijde draho.
1: Draho to přijde tobě, abys věděl!
4: Ale nejdřív nám pěkně povíš, kde jsi s ním všude byl. Na zámečku, co? U pana hraběte, co? U slečny Komtesky.
1: Neřeknu nic. Ani slovo.
2: Ale povíš, fešáčku.
3: Však ty otevřeš pusinku.
4: Pajno, jenom okej. Orvíte Grošáka, kam patří. A tady toho nebojsu, když teď bude němej, povězte hezky za nohy a za ruce na ten provaz nad prvním jezírkem.
2: Jo, to je ono.
3: Hezky na andělíčka.
4: Párkrát ho v tom jezírku vykoupejte. Ať si taky trochu lokne.
2: A pak ho na tom špagátě pěkně vysušíme.
3: A vykapeme.
2: A navěša to zimnou.
3: Za nožky a za ručičky.
0: Děda Donát skoro nespal. Bodejť by taky moh. Zámečtí poslové vyhlašovali po vsích odměnu za ukradeného hraběcího Grošáka, takže nebylo těžké si domyslit, že to s Tomkem není všechno, jak by mělo být. A že o tom lepší radši mlčet, nežli mluvit nahlas. Neboť ten kůň teď přece někde chodí s jeho vnukem.

0: Dobrý poledne, strejčku.
1: Dobrý, faninko. Jedeš z města stehu, viď?
0: Ale co pak to? Vy sám? Kde máte Tomka?
1: Tomek? Ten tu teď není, ale přijde. Určitě přijde.
0: K motříčku. Jste nějaký vážnej dneska. Co pak je? Něco nedobrého?
1: Nedobrého, faninko. Já tobě to povím, ale prosím tě, nikde ani slovem. Tomek je už druhý den pryč a Bůh ví kde.
0: Co povídáte?
1: Víš, on našel toho koně.
0: Toho hraběcího?
1: Našel ho někde u šibeňáku, přivedl ho a jel s ním včera na zámek, že ho vrátí komtese, ale nedojel tam a já nevím proč.
0: To je divný. Já na něj často myslím. Jak si věří, jak se vyzná, jak se nebojí.
1: No vidíš, a kdo ví, kde je mu konec, no? No vždyť sama vidíš, jsem jako na trní.
0: Strejčku, nebojte se. Já si teď z té vaší starosti vezmu nejmíň půlku na sebe. Budeme na něj myslet oba dva.
1: Děkuju. Jsi hodná, faninko.

0: Bojím se. Nebojím. Bojím. Ale jen tady. Jinde skoro ne. Zatracený šibeňák. A všecko je to přitom jako jinde v lese. Ticho, pusto. Kučí jen stromy, ani nemusí být vítr. Počkej, Bělko, co to je? Prr! Jakoby někdo mluvil u jezírek.
1: Neboj se, kámo, ten neuteče.
2: Ani necekne. Asi se mu to líbí.
1: Pojď, zmizíme a necháme ho, ať si to tu užívá.
2: Jo, jdeme.
1: Jdeme.
0: Pro pána. Počkej, malá. Počkej na mě tady v křoví. Hned se vrátím, jo? Ozývalo se to odtud. Od toho prvního jezírka. Tadyhle vlevo. Pro Krista pána. Tomku.
3: Faninko, to jsi ty?
0: Jsem. Pro boha, Tomku, kdo ti to udělal?
3: Pšt.
0: Počkej, ukaž. Teď ty máš ty ruce skoro do modra. Posunu ti ten provaz dál. Tadyhle to podvlíknu. Vydrž. Rozvázat to nesvedu a nůž nemám. Jak ti jen pomůžu?
3: Nijak, Faninko zlatá, nijak. O mě se teď nestarej. Jdi tam nahoru, pro něj.
0: Pro koho?
3: Popoles o kus vejš. Tam k tomu srázu, vidíš?
0: Ale co tam?
3: Tam je ten kůň. Ten grošák ztracenej. Odvaž ho a osedlej. On tě sám povede. Umíš přece na koni?
0: To umím. Ale já nemůžu, jedu z města z trhu.
3: Jedině tak mi pomůžeš, Faninko. Jedině tak se jich zbavíme.
0: Koho se zbavíme, Tomku? No,
3: těch, co jsou s hanbou jedna ruka.
0: Bože. Tomku, já nevím. Teď já... Ukáž. Ještě ti to trochu takhle povolím.
3: Děkuju. Ty máš tak teplý ruce. Děkuju, Faninko.
0: Tak jo. Dobrá. Já teda jdu. Ale Korinta mě asi zabije.

všechno událo se, jak si Tomek přál. Brzy hora skoro do nebe a úzká stezička vzhůru dokola kolem a darmé volání faninky, že jestli jedou rovnou do nebe, tak může slézt a šlapat při něm pěšky. Ale Grošák jakoby neslyšel.

0: Teta, pámu s náma zlý pryč. Takhle rychle jsem snad ještě nikdy na koni nejela. A kam teď? On prej tě sám povede, říkal Tomi. Je to tu samá skalní brána.
1: Kdo to sem zas leze? Bože, ženská? Co ty tady chceš, prosím tě, na větrném zámku?
0: Tak na větrném zámku, říkáte? No tak jo. Jsem tu a basta. Ani nevím proč. Co se to děje?
1: Pst, větrovská paní. Paní všech větrů a vichrů a metelic a vánic a vánků, co jich vůbec na světě je.
0: Cože? Větrovská paní? O ní jsem nikdy neslyšela.
1: Honem poklekni, co kdyby se ti paní chtěla ukázat.
0: Ať se ukáže. Beze všeho. Ale proč by holka měla před někým klekat? I kdyby to byl sebevětší pán. Já neklekám ani před Korintou. Tak co bych?
2: Pověz, co tu děláš. A proč jsi tady? Proč jsi přišla na Větrnou horu?
0: To já sama od sebe ne. Neměla jsem doteď ani tušení. Grošák mě sem přivedl.
2: Ten už tady jednou byl, viď?
0: To já nevím. Tomek mi řekl, ať ho osedlám, že mě sám povede.
2: Tomek? Ach ano, to je ten chasník, co mluvil o zlodějích na hraběcím panství. Proč tu není on, ale ty, má milá?
0: Aby vám někdo řekl, že ho ti lumpové pověsili za ruce a za nohy nad první jezírko v propadlech. Pakáž jedna. Já je jenom na velikou dálku chvíli zaslechla.
2: Tak je to tedy. Dobře si udělala, že jsi mi to přijala říci. Teď se můžeš pokojně vrátit naspátek. A spěchat nemusíš. Bílá vichřička si tě stejně dohoní. A možná tě i předhoní.

0: Jestli se prve Grošák kůň hnal na Větrnou horu tryskem, letěl teď s Faninkou naspátek přímo jak nějaký obří strakomakatý pták, jak by se krajem plavmo nes, jako by se snad země ani kopity nedotýkal, až dostala holka strach, když se už přiblížili k lesům, aby nenadělali tím kalupem příliš velký hluk, aby raději přišli šeptem. Neboť si myslela, že u propadel je všecko jako předtím.
1: Tak co? Už z toho kováříčka něco vypadlo? Už řek něco rozumného. Jednovokej.
2: Nic, náčelníku, ani slovo. Ale hraje už všema barvama. To jo.
3: Asi bude trochu prostydlej.
2: Aby tu ještě nechytrýmu, šéfe.
1: Kouknu se na něj, na hrdinu. A nebo víš co? Jednovokej.
2: Máme ho zas potopit?
3: Trochu do hlubinky, že jo?
1: Ne. Medvídci moji. Mám lepší nápad. Jděte hezky pro něj a sundejte ho z provazu. Ale opatrně, aby si neublížil.
2: Bude trochu křehkej.
1: To jo, to bude. A proto si ho, kapánek, osušíme. Co říkáte?
4: Osušíme, ohřejeme, to je ono.
2: Paráda, uděláme ohníček.
4: Ohníček, funíček.
1: Správně, Pajdo. Nazbírejte nahromadu klestí a větívky a polínka a proutíčko a kůru. A zapálíme pro něj nob vatřičku.
5: Ohníček.
3: Tak, náčelníku, už je tady. Už ho nesem.
1: Správně. Hezky mi ho položte semhle na mítinku. Tak. A rozvažte mu ty provazy, ať si trochu uleví.
2: Možná, že už ho dost tlačí.
1: No, tak jak pak, mladej? Jak se vede?
3: Mračí se jak kakabus, náčelníku.
1: No, tak jak pak, holobrátku? Jak pak se nám nad jezírkem viselo?
6: Však vy si to brzy sami vyzkoušíte.
1: A hele, mese, pán je nějak navrčenej, nabručenej.
3: Že by mu bylo vlhko?
2: Že by mu byla zima?
1: Pajdo, koukám, že je hranička už tak akorát. Šup, honem s mladým pánem na bílko. Ano, chlapci, hezky na to břevno, co je mezi stromama. Tak. A tu hranici teď šouprem zrovna pod něj. A kdo pak u nás vždycky první podpaluje?
7: Jednovokej!
1: Správně. Jednovokej, zatop!
0: A náhle ječivě, hvízdavě, skučivě, skuhravě přehnala se divá vychrovatá smršť temnými hraběcími lesy. Houkalo to, vřískalo to, jíkalo to a bylo to, až se les šibeňák třás, až vznášelo se a škubalo listíčko i jehličí, až lámaly se soušky a čpavě páchlo podhoubí i mech a ulekaně blejskala se z boroviček smůla. Jediný ze všech měl v té vřavě štěstí Tomek Kovář. Na tom tlustém břevně, co se skutálelo kousek od hranice, co mu, kdo ví jakým čarodějným divem, samo rozvázalo zpropadená pouta a pak ho stavělo zdlouha, ztěžka, znovu na nohy.
6: Teda, páni moji, na mou duši, že by bílá vychřička? No jo, tak když si takhle řekne a když se proti vší té špíně rozběhne, Musí to být řádsky vidět. Takže to Faninka dokázala. A Grošovaný taky. Fany! Faninko! Jsi tady?
0: Volal Tomek a rozbíhal se na tu i onu stranu. Ale nic. Vracela se jen ozvěna, čistounká, zřetelná, nesla se šípeňákem, lesem hraběcím, kterýž to taky z nenadání, jak by zazdýchal z plných plic, čistotný, vymetený, průhledný, až radost naslouchat i hledět. V tom nedaleko něj v houští schovaná zaržála bělka a ozval se snad Faninčin tichý vzdech.
8: Tomku.
0: Pak rychlý zvuk kopyt a opět ticho. Mládence napadlo vydat se tentokrát pěšky do toho vzdáleného skalnatého svahu k jeskyním a všechny prohlédnout je. A dobře udělal. Hned v první stál tam tichý jako pěna kropenáček kůň. Měl plavou hvězdu na čele, divžené třetí oko. Tomek ho svedl k cestě a pak šli spolu dlouho jen tak krokem, známou pěšinou, co vedla ke kovárně.

0: Kladivo teď nech kladivem. Ruce máš nateklý. Levačku skoro podebranou. Neřádí jedni. A tady ten? Koukni na něj. Ten div netancuje na místě, jako by se nechumelilo. Jako by o něj ani nešlo. Frajírek. No ty, no. A všechno vlastně bylo kvůli tobě.
1: Ale v obutej je dobře, dědo, viď?
0: Jo, to jo. Nemůžeš se už dočkat, viď? Měl bys si vzít něco svátečního na sebe, ať se jí líbíš.
1: Dědo, co to povídáš?
0: Jen se nedělej. Koukal jsi na ní posledně jak na nebeský znamení.
1: Jo, tak. Ty myslíš tu zámeckou slečnu?
0: A koho jinýho? Kdo ví, jakou ti přichystá odměnu?
1: Mně? To sotva. Tak pojď, strakatej. Pojď. Vydáme se. Pojedeme za tou, co je jako barevným proutkem na vodní hladinku malovaná. Tak s Bohem zatím, dědo!
0: S Bohem, Tomku. S Bohem. Ale počkej. Kam to jedeš? Na zámek je to přece horem.
2: Děda Donát stojí ve vratech kovárny, nechápavě vrtí sivou hlavou. To už ale Tomek s Grošáčkem mizí v hlubokém úvozu, co vede ořechovou alejí a pak horní bažantnicí a hraběcími sady dolů ke vsi. Jdou krokem, žádný spěch, neboť je ráno jako ze skla, vysoké, křišťálové, v jakém lze dohlédnout někam až do nebeské předsíně.
1: Fanny! Faninko!
3: Tomku! Tomku, ty jsi přijel! Ty jsi nejel na zámek!
1: To ty musíš na zámek! Vrátit Grošáka? A vůbec...
3: Já? Co blázníš? Já teď nemůžu. Dostala jsem pořádně vyčiněno, že jsem včerejšek promarnila. Že jsem zmizela i s Bělkou a práce stála. Korinta mě nejspíš vyhodí.
1: Tak ať. Připrav se na cestu.
3: Tomku, to nejde, vždyť ti to říkám.
1: Ale musíš. Pojď. Páni, ty máš zas tak krásně teplý ruce jako u jezírka. Vysadím tě.
3: Ježiši, Tomku, ty jsi opravdický blázen. Přece víš, jak to se mnou je. Když mě Korinta vyhodí, nebudu mít kde hlavu složit.
1: Třeba tě vezme kontesa za odměnu do služby za komornou. A budeš mít od té dřiny a láteřený pokoj.
3: Ty jsi blázen, Tomku. Učiněný blázen.
1: Tak jeď, jeď, strakáči.
3: Ale kdy se zase spolu uvidíme, Tomku?
1: To už nech na mě, Faninko. Ale bude to brzy. Protože ty jsi holka jak barevným proutkem na vodní hladinku malovaná.
2: Bylo ráno jako ze skla. Korinta křičel něco do dvora, v maštali ržála Bělka a venku poštěkával pes. Ptáci náhle křičeli a jíkali a zpívali jako pominutí. Aspoň se to Tomkovi zdálo, jak tak šel zpátky k domovu. Vlasy mu trochu lítali do očí, neb mírně vál a tiše čišel si a dul ten nejoutlejší vánek z větrného zámku.

původní rozhlasové pohádce Karla Šiktance o větrném zámku účinkovali Rudolf Kvíz jako vypravěč, Petr Šporcl jako děda Donát, Martin Hruška jako Tomek a Lenka Krčková jako Faninka. V roli větrovské paní jste slyšeli Danielu Bambasovou. Strážcem větrovského zámku byl Jan Dvořák. Dále účinkovali Pavel Oubram jako Heřman a Roman Nevěčný jako Lapka Hunáč. Jeho vykutálenými medvídky byli Jan Konrád a Václav Liška. Dramaturgie Václava Ledvinková a Luboš Konýř. Hudba Libor Soukup. Technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Režie Luboš Konýř.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Nepláče, nekřičí, nahlas se nesměje a dokonce se ani nehýbe. Malá princezna Mařenka je totiž na klíček, kterým se musí natahovat jako mechanická hračka. Kdo si takovou princeznu vezme za ženu? To se dozvíme v premiéře na Rádiu Junior v pohádce Princezna na klíček. Scénář Josef Hanzlík, dramatizace a režie Vít Malota. Účinkují Petr Čtvrtníček, Jakub Žáček, Jana Striková, Jiří Vyorálek, Bohdana Pavlíková a další.

0: jaký to krásný den. Co radosti je stvůkol ráno jako z pohádky. Hleďme, kdo to k nám...
1: Ach, jaký to krásný den, co radosti je... O, pan hrabě Cintalíny.
0: A, pan hrabě Brindalíny.
1: Není to skvostná náhoda, tak to se sejít.
0: Přímo před zlacenou bránou, chloubou našeho drahého vévodství.
1: Velko vévodství.
0: No, pravda, pravda, drahý příteli, jak je ten svět malý.
1: Za to naše velko vévodství.
0: Je rovněž malé.
1: Jste vy to hračička, skoro jako...
0: Jeho jasnost velkové voda Žán?
1: Nejmenovat, ale čistě mezi námi. Blázínek je to k pohledání. Pořád by něco jen vynalézal.
0: A na vládnutí zkrátka nemá čas.
1: Tak, tak. Navíc žádný dědic, ať se snaží, jak se snaží.
0: Nepřichází a nepřichází.
1: To pak té ušmudlané švadlence.
0: Pst, nejmenovat. Myslíte velkové vodkyni Evelínu?
1: Tak. To jí pak nezbývá, než si hrát s panenkami.
0: Když nemá o koho by se starala, v jednom kuse jen šije a šije, pak se ale nemůže divit.
1: Že někdo to přetěžké břímě vlády převezme na svá bedra.
0: A kdo?
1: No my. Nedá se nic dělat. Někdo to úmorné vládnutí odřít musí. Pojďme tedy pomáhat vládnout.
0: Až po vás.
1: Nikoli až po vás.
0: Ale prosím, až po vás.
1: Ne, prosím.
0: Ne, já prosím víc po vás.
2: Pánové jako vždy nedostižně galantní. Nevědí, kdo má jít první?
1: A, není to věrná dvorní dáma madame Bombelesová?
0: Vždy ve vodkyni po boku její pravá ruka.
1: Ruka a jaká?
0: Okouzlující.
2: Pánové. Práce čeká. Račte, prosím, vstoupit společně.
1: Jistě. Ovšemže.

0: ay, no, no, a tu museo me ocupo la cosa. Kdy tu byl? Evelinko, drahušku, nevíš, kde mám pilník? Evelinko, Evelino, mohla bys na moment nechat toho vyšívání a odpovědět mi?
1: Odpovědět?
0: Ano, ptal jsem se, kde mám pilník.
1: Jaký pilník?
0: Jaký pilník? Jaký asi pilník, Evelino? Na pilování! Pilník na pilování, hrnešu!
1: No ale! A teď jsem zkazila Bernadette Fiji na plesových šatech, teď abych to celé přešívala.
0: Vždyť to jsou jen šaty pro panenku. Víš ty vůbec, jak je pro mě zásadní, abych...
1: Ano! Zásadní pro tebe, ale jen pro tebe. Nikdo jiný na ty tvé hračičky není zvědavý.
0: A panenky asi někoho vytrhnou.
1: Proč asi pořád šijí šaty pro panenky, pane chytrý? Aha, maličké šatičky. Jenže krom panenek je nemám komu obléct.
0: No, takže teď já můžu za to, že nemáme dítě. Jistě, za všechno vždycky můžu já.
1: Kdybys pořád jen nevynalézal a máš ho v ruce.
0: Koho? Já? Můj pilník. No, no, vidíš to, jak jsi mě celého popletla. No, to je celé z toho, že se nacházím na samé hranici lidského poznání. Evelinko, šlapací kočár.
1: Co?
0: Šlapací kočár, chápeš? Žádní koně, ne? Jen sedneš a... Sleduj!
1: Počkej, a nesvezeš Bernadettku?
0: No jistě. Posaď mi se, pojď. Tak drž si klobouk, Bernadettko.
1: Božíčku, ono to funguje.
0: Funguje?
1: Žád, ty jsi nahle hlava.
0: Ano, jo, funguje. Jen předat a nebát se. A okroužíme celý sál, sleduj.
2: Koukněte na toho dětinu. Kdo to kdy viděl? Vladaře.
3: Na káře. Jako malý klub.
2: Paťsko, sledujte, co provedu. Nabídnu jeho jasnosti k podpisu pár důležitých listin. Co myslíte, že mi řekne? No?
4: Ale hrabě, nevidíte, že vynalézá. Podepište si ta lejstra sám.
5: Já zas půjdu upozornit její jasnost, že je třeba připravit se na přivítání důležitých zahraničních hostů. Co myslíte, že mi odpoví?
6: Ale madame Bombilisová, co pak nevidíte, že je Bernadettka nachlazená a kromě toho návštěvy nesnáší dobře.
2: Panstvo, sledujte.
7: Velevážená jasnosti, důležité státní dokumenty.
4: Ráčil byste vystoupit ze svého samohybu a věnovat jim pár chvilek?
0: Ale pánové, vy jste se z nás zmláznili. Teď? Nevidíte, že vynalézám? Podepište si ty lejstra sami.
7: Jistě, že jasnosti, jistě, že.
4: Těch pár zbytečných nanicovatých smluv samozřejmě podepíšeme.
7: Mile rádi vám pomůžeme nést přetěžké břímě vlády.
4: Zvlášť nyní, když jste na samé hranici lidského poznání. A prosím za prominutí.
8: Prosím za prominutí, jasnosti.
1: Co zas?
8: Co nejponíženěji vám musím připomenout důležitou státní návštěvu. Je třeba přivítat hosty na audienci.
1: Ale máda. Bombelesová. Co pak nevidíte, že je Bernadettka nachlazená? A kromě toho nemá ráda cizí lidi. Návštěv se bojí.
8: Ano, vaše jasnost je příliš dobrá a laskavá. Ujmu se té audience s dovolením sama. Alespoň trůn nezůstane prázdný.
2: Vidíte, už vás ani neposlouchá.
7: Poslouchá.
2: Víte, panence češe vlasy.
7: A on zas utahuje nějaké šroubky a pérka.
4: Takže panstvo o krok zpět.
2: Usmívat se přímo hleď.
8: Jenom klid, vždyť máme čas.
9: Jdem vládnout jen

0: nadívané křepelky s tymiánovou nádivkou, gratinované brambory.
1: To je teda...
2: Lahoda, drahý hrabě, to jsou nebesa v ústech.
1: Co nebesa? To jsou přímo...
2: Tak, jako byste mi z duše mluvil. No,
1: je-li bo šampaňské, drahý příteli?
2: No ale ovšem, že.
1: Hej, sluho. Vysvětlíš mi, proč máme prázdné sklenky?
3: No, já...
1: To se mám doprošovat vychlazeného aperitivu? Jsem trhan? Už ať to tady je, jinak se neznám.
3: Jistě. Ano, jistě, pane hravěci tady je.
1: Chápete to? A ještě drze okouní. A přitom po něm jen chcete jeho práci.
2: No ano. No. Tak se na ně musí na holotu. Chvíli nejsou v zápřahu a už by lelkovali. Je třeba jim ukázat, kdo je tady pánem.
3: Prosím, pánové, zde je vaše vychlazené šampaňské.
2: No konečně.
1: Ty to sem, nemehlo. A zmiz.
3: Ano, jistě.
1: Nuže, drahý příteli, a hopla. Na nás.
4: Spaste nás, spaste nás. Pánové hrůza, živelná pohroma, neštěstí nadnárodních rozměrů, to nejhorší, co nás mohlo potkat.
1: Co se stalo?
4: Je to sem. Její jasnosti Evelíně se narodila dcera. To tak slyšíte? Princezna je tu.
2: Pane bože.
1: Co budeme dělat?
2: Co budeme dělat?
1: Jak se to mohlo stát?
2: Všechno šlo jak na drátkách.
1: Než se nadějeme, holka si najde ženicha.
4: A bude tu nový pán domu, nová vláda.
2: Kdo si pak vzpomene na své staré...
1: Věrné.
2: Ušlechtilé.
1: Pohledné.
2: Rádce.
4: A ještě věrnější a ušlechtilejší a pohlednější dvorní dámu.
1: Tak, co se stalo, stalo se. Hrabinko. Vyběžte za vévodkyní a přineste to dítě. My zatím oznámíme jeho jasnosti tu tragickou zprávu.
4: Radostnou.
2: Skutku. Chceme-li se, jak se říká, existenčně zachovat, je třeba jednat.
1: Je to ve vyšším zájmu. Sluho, ty dortíky nám zabalte. Pojďme.

0: vás udivující novinu. Víte, stalo se, že...
1: Podejte mi hoblík.
0: Ale jasnosti, my jsme vám přišli říct, že...
1: No tak ten hoblík, cintelíny, jste snad hluchý? Co pak nevidíte, že jsem uprostřed nového nesmírného objevu létajícího kočáru?
2: On cintelíny chtěl říct, že...
1: No tak bude to hernájs, cintelíny! Co je s tím hoblíkem? Co je? Co tam vy dva stojíte? Co se tváříte? Počkat, kde je Evelína? Stalo se něco? No tak nezdržujte.

0: okamžitě k letajícímu kočáru předělat dětskou sedačku. Nebo letající kolebku. Kde šroubová?
1: Pomalu, jasnosti. Nevyčerpávejte se, miláčku. Podívej na ten malý uzlíček lásky. Tichá jako tůňka.
0: Ale jaká tůňka, co to plácáte, bombelesová? Ukaž, miláčku.
2: Ukažte.
3: Já chci taky.
4: Vy, abyste se hned nehrnul.
3: Za to tady musíte být pořád takhle.
0: Nechte se.
2: Pardon.
1: Žán, podívej na ten malinkatý nosík.
0: Jed, to je ale... Ale je nějaká tichonka.
1: Vaše jasnost si též ráčila všimnout, že ona jen tak ráčí pokukovat. Ani nebrečí, nožkama nekope, nekřičí. Nic.
0: Cože? Bomelesová, vy se opovažujete tvrdit, že má dcera nefunguje.
3: Promiňte, já vyklužím.
0: Nepotřebuje někde utáhnout? Kde mám ten šroubovák?
1: Šroubovák? Miláčku, víš, raději. Zavoláme dvorního doktora.
2: Panstvo, porada,
1: porada.
2: Za závěs.
1: Za závěs.
4: To mi spadl kámen ze srdce. Ono nebude zase tak špatně, že?
3: Bude přímo vynikajícně. Mně spadla ze srdce skála.
1: Pánové, znáte mě. Nejsem necitlivá, ale takovéhle nemluvně.
3: Nám do vládnutí moc mluvit nebude.
1: Už to vidím. Partie k pohledání, ležící, mrčící.
3: K té se nápadníci sotva pohrnou.
2: Tiše. Nesmí nás odsud zaslechnout.
3: Tak mě napadá, kolego. Nerad bych předjímal, ale nemáte v tom náhodou prsty?
4: Co?
3: Nedal jste tomu nebohému děťátku něco vypít, co?
4: No dovolte. No? Brindalíniové a travičino, to nikdy. V našem rodu přicházela v úvahu maximálně krevní msta. Ale co vy?
3: Co?
4: Vy jste měl z princezniny nefunkčnosti snad až příliš dobrou náladu.
3: No dovolte. Cintalíniové se k tak hanebným úskokům nikdy nesnižovali. Snad jedině, když šlo o peníze. Ale tak mě napadá, zdali pak náhodou kolegyně Hraběnka náhodou neprovedla jakési své pověstné cosi?
1: A dovolte, křivá obvinění, na to vás užije.
4: No dobrá, hlavně klid. Nechme malicherných hádek, sledujme raději, co se děje v sále.
3: Naší povinností přeci je
1: být co nejblíže trůnu.
5: Zcela jistě, v skutku, to je očividně, ano.
1: Pane doktore, jak to vypadá? Bude naše holčička v pořádku?
0: Jistě, že bude v pořádku, co by nebyla, však je naše.
5: Analýza i dialýza, propojená monalýza do akinetického stádia s markantním negativismem a mutismem, indiskriminační katatonie bez interminentní echolálie, abundantně symptomatická revidující latentní či absentující obnubilaci. Jinými slovy, nemám tušení.
1: A nemá s tím něco společného ten klíček? V zádičkách.
5: Pardon, cože to, kdeže to?
1: Tady, podívejte.
5: Inu, no co je? To je ovšem na nejvíc spektakulární. V skutku argentum clavis, nemýlím-li se, in spina obepíná musculus rhomboideus major et musculus trapezius.
0: Co?
5: No, v zádech má v skutku klíček. Stříbrný, zdá se. To musí být nepohodlné.
1: Ale pořád nepláče. Nehýbe se. Nic.
0: Princezna na klíček. No ovšem. Ať tedy každý slyší novinu, že má dcera, její jasnost princezna, je na klíček.
1: Na klíček.
0: To jsem si mohl myslet. A vždy tě po mně. No taky tedy natáhneme. To nic není s dovolením. Koukejte.
1: Tak.
5: No toto, ono to zafungovalo.
6: Já věděla, že to dobře dopadne, drahý. Budeme jí říkat Mařenka, chceš?
0: Kdo by nechtěl?
5: No s tím se ovšem věda zatím nesetkala. O tom musím napsat práci, to bude výzkum. Lékařské koncilium bude u vytržení.

0: Ale, koho to nevidím? Není to drahý přítel hrabě Brindalíny? Sluho, šampaňské probaženého hraběte.
1: Chateau Le Petit z jižních svahů okolí Bordeaux, roční...
2: Bez alkoholu, prosím, a bez uší navíc.
0: No, slyšel jsi, Altimizero? Ať už tě tu nevidím. Zmysl.
1: Jistě, pane hrabě Cintalíny, promiň.
2: Drzoun. Ach, Cintalíny, vás bych tu nečekal. Co vy tu v altánku uprostřed zámeckého parku?
0: Čtu si tu výzkum ctěného dvorního doktora profesora.
2: Neříkejte. A co píše zajímavého?
0: No, to otravné otáčení klíčkem pojmenoval interval natažení.
2: Ale.
0: Čili, že každou půl hodinu, jak sám víte, je třeba mladou slečnu natáhnout, aby mohla fungovat.
2: Jak dlouho, že tu práci psal?
0: Už to bude 18 let.
2: Neříkejte, to už je tolik. Takovou dobu už téměř chodíme o žebrácké holy.
0: Pravda, ano. Ale poslyšte, hrabě, dobře, že jste přišel. Tady končí legrace. 18 není 17. Chápete?
2: No, rozumím.
0: Už to není malé dítě. Co když někoho napadne jí provdat? To by, já nevím, mohlo znamenat nového krále.
2: A nové pořádky? Pozor, už jsou tady. No, schovejte se, příteli. Přece ji nechcete natahovat.
0: To nechci. Mám zápěstí jako míchačku na peto.
3: To je paráda.
4: Princezno, já nestačím. Zpomalte.
3: Nejlepší tátu v finále, to je rychlost. Wow, to je paráda, jedem.
4: Princezno, ne tak rychle. Ještě z toho kolostroje spadnete.
3: Mami, tati, koukejte, já jedu bez držení.
5: Zpomal přece.
3: Princezno.
6: Už zase jí došlo, Pérko, zatracená práce.
7: Ařenko, jsi v pořádku?
5: Bombe Lesová!
6: Ano?
5: To na ně ani na chvilku, nemůžete dávat pozor.
6: Ale...
5: Vám nestačí, že si vás držím v domě. Vyživuji vás.
6: Ale...
5: A znanicovaté dvorní dámy jsem udělal guvernantku.
6: Ale jasnosti, já to tak nemyslela. Vždyť... Mně je té berušky jen líto.
5: A víte, co je líto mě?
6: Ano.
5: Že jsem z vás udělal tu guvernantku.
6: Ach jo.
5: Víte, jak jsou
7: už se zase hádají a mě to nechají ležet jen tak, jako vytal brambor.
5: Povíšte mi to.
6: Ano, samozřejmě.
7: Halo, co mě takhle natáhnu?
5: Za prvé hlíli princeznu, za druhé co?
6: Za druhé
8: hlíli. Už se nechte, vy dva. A pomozte mi přetočit na břicho.
6: Ano. A já jí rozepnu knoflíčky na zádech.
5: Evelino, opatrně, já ti zase nepřitáhneš, jo?
8: Ano, jen jemně. Nedělám jen to jemně. Poprvé, Žán. Mařenko, jsi v pořádku?
3: Tak to byla naprostá pecka, díky mami.
8: Koleno, dobrý.
3: Jo, dobrý, nic mi není.
8: Tak už jeď, ale opatrně. K jezírku a hned zase zpátky.
6: Opatrně.
3: Jasně, opatrně, to víte, jenom k jezírku.
8: Tak pojďte, Bombe Lesová. Půjdeme jí naproti.
6: Ano, ale já to tak opravdu nemyslela.
8: Ale
6: mě je jen líto.
5: Líto. Tak jí je, princezný, líto. Mojí dcery. Ale proč Himmelhernais? Co pak není úžasné, že je Mařenka na klíček? Vždyť je to skoro... No skoro. Jako bych ji vynalezl.
9: Nebývalé trhlivé vodo. Jsem nadšen, je to v skutku zázračný talent.
10: Snad se vám vystoupení na vaši počest líbí, pane barone von Simperlku.
5: Ale vydržte, to nejlepší teprve přijde. Moment. Hned to napravím. Evelino, no tak pomoz mi.
10: Pozor, zasekli se jí vlasy do zipu.
5: Vteřinečku. Já vím nepřetáhnout. Tak, už je to v pořádku. Ne, nenechte se, pane barone, znepokojovat. Mařenko, Teď nějakou z Čech.
11: Jistě, tatínku.
9: To je obdivuhodné. To je překrásné. Velkolepé, jaký repertoár.
10: Je šikovná holka naše.
9: To děvčátko je jako živé. A ta hudební paměť fenomenální. Odpusťte, příteli, že vás takto zaskočím, ale já jsem naprosto unesen, tak já nemohu jinak. Za kolik byste tu hračku prodal?
11: Hračku? Mě tady nikdo prodávat nebude, rozumíte?
10: Ale Broučku.
11: Broučku, to je přece nedorozumění. No tak vrať se.
5: Co to bylo?
12: Pane barone, jak vás mohlo něco takového napadnout?
5: No snad.
12: Mařenka, není žádná hračka. Kdo vám, Herdek Filek, tuhle pitomost namluvil? Vždyť je to moje jediná dcera.
9: No tak se přece nerozčilujte, milý velkové vodo. Já se ze srdce se omlouvám. Prostě já jsem si myslel, že vaše dceruška je hračka, že jí přivezu dceručku svým dceruškám, jak si nahraníte.
10: Snad ne.
12: Pane barone. Ne,
9: pardon, jasnosti, ale tak jste mě přeci pozval, abych si prohlédl vaše umělecké předměty, ne? A tu vaši zlacenou bránu nebo altánek v parku. Já jsem sběratel, tak jsem si myslel, že tahle roztomilá nadhovací hračka.
12: Ale Aven.
9: No jo, to ovšem. Ano, já se děkuji, já se loučím.
5: To bych krucinál fagot prosil!

0: Ale nota. Broučku, vždyť se nic tak hrozného nestalo.
1: Co pak jsem věc? Co pak jsem kráva na trhu?
0: A to víš, že nejsi.
2: No, kdybys měla ženicha, nic takového by se nestalo.
3: Ženicha?
0: No víš, my s tatínkem jsme si říkali, že už přeci jen máš pomalu čas a víš, no co myslíš, tatínku?
2: No chlap je chlap, no. A ty jsi dobrá partie, no. Navíc by pak každý věděl, že nejsi žádná hračka.
0: My s tatínkem tady taky nebudeme věčně. A kdo by tě potom natahoval?
2: No zkrátka, ženich je nejlepší řešení.
0: Ano, co myslíš? Co tomu říkáš, zlatičko?
3: Vy si myslíte, že bych se měla vdát?
2: No, rozhodně.
0: Rozhodně.
3: Ale jak se můžu s někým seznámit? Vždyť jsem pořád jen na zámku nebo v parku a vůbec nikdo za námi nechodí.
0: To je maličkost. Uspořádáme dvorní ples.
4: Leď mě ohlásit pěkně celým jménem, ty budíš k ničemu. Já musím reprezentovat.
5: Ano, prosím.
6: Hrabě Brindalíny von Kolbitz.
4: Vidíš, že to jde, když se chce. Co nejúctivěji zdravím všechny jeho jasnosti.
2: Buďte vítán, hrabě, bufet je vpravo.
4: Ne, děkuju.
0: Podívej, hosté už se scházejí.
3: Hosté, je nás tady 5,5.
2: Já ti říkám naposledy, neseď mi tu tak. Ona mi tu bude dřepět jako buchta. Jsi přece natažená, ne? No, tak dělej něco. Se snáš? No, tancuj.
6: Hrabě Cintalíny.
4: Cintalíny von Pilsen. Za tohle zasloužíš vyhazov. Odpusťte jasnosti.
2: No, bufet je vpravo.
4: Děkuju.
3: A s kým mám tancovat? Nikdo pro mě nechodí. To mám jít dokola tamhle s Brindalínem nebo s Cintalínem? Dědulové si jenom přišli nacpat břicha.
2: Dovol, jsou mladší než já.
0: No, Šlán, tak té chudince pořád nenadávej. A jdi s ní tancovat sám.
2: A ženit se s ní mám taky já? Hrnáš s Evelino, ženské neznárné, všechno byste nechali jen na mě. A přitom rázy nálezy.
6: Markýs Narcis Odilon Redon René de Juju.
7: Hola.
8: Bonjour. Tedy pro vás, dobrý den. Chápejte, hovořím tak trochu francouzsky. Vévodo?
2: Markizi?
8: Vévodkyně.
0: Moc mě těší.
8: Nejjasnější princezno. Dovolte, abych se představil. Monoé, Narcis, Odilon, Redon, René de Juju. Ale dámy v Paříži mi neřeknou jinak než růžový kavalír. Chcete mě jím také nazývat? Princezno.
2: Chceš?
8: Při tanci?
3: Chci. Ach, jistě. Ano, tedy.
0: Ují.
8: Hudba.
0: No.
2: No tak běž.
0: A nehrb se.
2: Běž.
8: Tančíte skvostně, jako Vánek Moncler, princezno.
3: Děkuji, drahý pane, já
8: to... Na smaragdech vašich očí tonou i ty nejzářivější pařížské bulváry. Nevím, drahá, zda jsem se představil, jsem Narcis Odilon Redon René de Juju, ale dámy v Paříži mi neřeknou jinak než růžový kavalír. Chcete mě tím jménem také nazývat?
3: Ano, ale vždyť já vás znám, drahý markýzi, znám vás. Celé dny jsem o vás snila nad růžovými romány ve svém růžovém pokojíčku v růžové zámecké komnatičce. Ach, tančete se mnou, růžový kavalír.
8: Ach, cítím se zasažen střelou amorovou. Láska mne spoutala do svých tenat jako moudi vláček. Cítím se ve vašem obětí. Ach, propadám. Propadáte ten šmonkér, princezno.
3: Jistě, že pro... Pa... Dám...
8: Pardon, co se jí stalo?
3: Už zase. Teď prosím, ne.
2: S dovolením, tak hned
0: to bude.
2: No, já, počkej, uni. Opatrně. Tak, jen s trpeníčkou. Co kouslo?
8: Já, bonjour, totiž... Auf Wiedersehen, vzpomněl jsem si, že mám jaksi dosti neodkladnou záležitost. Je zamkuvá.
0: Bonjour, pane Markýzi.
8: Fuj, to jsem se lek. Ah, bonjour, pánové. Bonjour, madame. Jsem Narcis Odilon Redon René de Žužu, ale dámy v Brně...
4: Vás nenazvou jinak než...
5: Růžovým kavalírem.
7: Smíme vás jim také tak nazývat.
8: Ale jak je možné, že znáte toto mé nejskrytější tajemství?
4: Známe, známe. My urozenosti víme ledacos.
5: Ostatně lepších lidí není zase tolik, že?
7: Smíte mě vyzvat k tanci, růžový kavalíre?
8: Oh, tak to je snad až příliš lichotivé, ale tak... A navíc, jak si pociťuji i něco jako, víte, lehkou migrénu, tak snad budu mít to potěšení příště. Víte, dámy v Benátkách mě nenazvou jinak než růžovým kavalírem. Prosím vás, pánové, ta holka je opravdu na klíček?
5: Jo.
8: Jo, aha. A to má uvnitř jako nějaký drátky, nebo co?
5: Ale fuj, drátky, prosím, pane Markýzi, jak my to máme vědět?
4: Ale natahovat se musí.
7: Aha. Každou půl hodinu. Markýzi, tady jste. Ach, cítím, že se v mém srdéčku cosi náhle zlomilo.
8: Aha.
7: A tuším, růžový kavalíre, že požádáte o mou ruku.
8: No a já jen něco vyřídím tady ve
2: Ale, a je v trapu. No.
1: Ale maminko, kam
7: ta šel? Dobročku můj, pojď sem ke mně, pojď.
2: Ne, konec, konec, končíme, konec plesování. Všichni ven.
4: No to je gól. Holka se očividně nevdá.
5: Nic lepšího se nemohlo stát. Panovnický rod pomalu, ale jistě zanikal.
7: No a když se do toho správně vložíme a tuhle tamhle něco postrčíme,
4: pak se vlády ve velkovévodství ujmeme my.
0: Mařenko, jedna těch bruslích pomaleji. Ještě si střelámeš vás.
7: Žádný takový. Mám 25 vteřin na kola, musím to stáhnout po 20. Hloupý dívčí romány, hloupý růžový pokojíček. Na černoho namoluju a budu číst jenom detektivky a horory. Tak a hloupý růžový kavalír naplněný. S tím už nebudu tančit, jestli budu sportovat. Kolečkový brusle vydají na 20 plesů. Tak, kolik?
0: 23 vteřin, 34 sekund.
7: Hernajs, musím přidat.
0: Ne, nechci se radši odpočinout.
7: Ne, to opravdu nechci. Teď mi to určitě vyjde, já mám formu.
0: No dobře, tak ke startu, připravit, pozor, teď. Mařenko, proč nejde?
1: Už zase. Proč se tohle musí dít zrovna mně? Proč zrovna já musím mít v zádech klíček?
0: Ach jo, vydrž, broučku, jsem u tebe. No, a je to. Nechci si zajít na svačinu.
1: Dobrý, já budu ještě jezdit.
0: Tak já tě pro ní skočím, ano?
1: A než odejdeš, tak mi to prosím odstartuj, mami, jo?
0: Dobře, připravit ke startu. Hlavně si neubliž.
1: Mami.
0: No jo, pozor, teď!
7: Na svačinu. Já ti dám, ty perko hloupí, já tě protáhnu, že na to nezapomeneš. Budu jezdit tak dlouho a tak rychle, dokud ti nepraskneš. A pak už mě nikdo nebude muset natahovat a budou mít klid. A já budu mít taky klid. A pak mě postaví někam do kouta ve sklepě a zapomenou na mě. Všichni na mě zapomenou a to bude pro všechny úplně nejlepší. Aspoň už nebudu nikomu na obdí.
2: 20.05.
1: Ne.
2: Dobrý čas.
7: Co to?
2: O, to nic, slečno. To se stane. Aha. Jsem vás trochu rozhodil, co? Máte prima tělocvičnu. Musíme trochu potrénovat kvadráky.
7: Jo.
2: Ten konec byl vyloženě vypuštěný.
7: Já vím.
2: Ale to nic. Ukažte. Postavu máte dobrou.
7: Děkuji.
2: Držení zad. V pohodě. Nadechněte se a zadržte. Tak. Víte, co se říká? Bolest, kterou cítíš dnes, bude silou, kterou pocítíš zítra. Dobrý obsah plic. Vydechnout. Pardon, já jsem se vlastně nepředstavil. Já jsem několikanásobný světový šampion. Herkules Ursus, mistr sportu. Gymnastika, atletika, vzpěračství, horolezectví, kánoe, skoky na lyžích a tak dále. A vy budete slečna princezna Mařenka. Jo, asi bych měl říct jasnosti, ale my sportovci to tak nebereme.
7: Jasně, Herkule. A víš co? Říkej mi Mary. Jako holky na tenise. A já ti budu říkat třeba Herku, jo?
2: OK, Mary. Všichni přátelé mi říkají Herku. To je pořád. Herku, přihraj. Herku, zastav. Herku, nalež na něm. A víte, my sportovci to tak nebereme, no. Tak co, dáme se do toho?
7: Jo.
2: Víte, co se říká?
7: Ne.
2: Za rok budeš litovat, že jsi nezačal dnes. Tak nějaký stretching, co?
7: Jasně, Herku, počítej se mnou, já si jenom sundám brusle, jo?
2: No to víš, že jo, ale není času nazbyt, jenom kruhovej trénink. Okay. Začnem lehka, skipy, počítej mi je.
7: 10, 20, 100.
2: Jo, teď ty.
7: Jeden.
2: A činky.
7: Makej.
2: Švihadlo.
7: Švihej a kapej.

0: Mák.
1: Jo, naraz svičku, to bylo fajn. A hele, Herku, pojď sem. Co kdybychom se vzali? Tak nějak sportovně, chápeš, jako kamarád kamaráda. Teda, kamarádku. Časem pořídíme nějaký ten kaják, stopky a třeba i rychlobruslařskou halu. Co ty na to, co?
0: OK, Mary, praštíme do toho, jak říkáme my sportovci. Akorát odpoledne teda mám plný program. Ale večer by to šlo. Mm-hmm. Co ty na to?
1: Co já na to? A? OK. Ne. To přeci ne. Tohle není vůbec fér, to se přeci nemůže dít.
0: Hej, Mary, co je?
2: Mařenko, svačina. Dobrý den, pane Herkule. Vidím, že jste si padli do oka.
0: Co jí je, paní Vévodová? Je asi nějaká přetažená.
2: No, kdyby přetažená. To nic není, pane šampione, princezna bude hned v pořádku.
3: Vteřinku.
2: Bude Popelesová, co děláte v té švédské větě? Brindalíny, proč jste byl v Číněce? Brindalíny, co mi tam...
3: Nejjasnější jasnosti, vždyť tady už je ruka v rukávu.
4: Tady už se domluvila svatba.
3: Svatbu neměl by tedy zde ctihodný pan mistr sportu sám princeznu natáhnout.
4: Když si ji chce brát, musí to umět.
0: Natáhnout? Mary se natahuje jako pružina?
4: No, spíš jako hodinky. Ale ty přeci stačí natáhnout jednou za den. Kdežto?
3: Princeznu je třeba natahovat každou půl hodinku. Ano, každou...
1: Proč to říkají? Co pak si nezasloužím tak trochu štěstí?
2: Ale natahovat Mařenku, to nic není. To je hned. Koukejte, je to hračka.
1: Díky, mami. Herku, promiň, já víš, to...
0: Okej, Mary... Tak to by nešlo.
1: Ne.
0: V týmu se musí jeden na druhýho absolutně spolehnout. To rozhoduje o medailích, o životě nebo dokonce po bodech do tabulky. Kdybys mi takhle kiksla při závodě, bude to na nic i pro koeficient. Chápej.
1: No.
0: Ach, pánové, můžete mi někdo odstartovat? Teď jsem si uvědomil, že jsem uprostřed maratonu.
4: Ale jistě, ke startu připravit.
2: Pozor.
3: Teď.
4: To je šikovný chlapec.
5: Ano, ten průskok oknem, následovaný čtyřmi vruty, to bylo něco znamenitého. Mm-hmm.
3: Mysleli jsme to dobře. Sám si vybral. Nevděčník.
2: Morous, hádavec, hádavá, pořád se jen hádáš. Kdo to s tebou má vydržet?
6: A ty jsi nějaká všímavá. Hele, ale že holka zůstane na ocet.
7: Slyšíte, už jsou zase v sobě.
4: To je krása, to je lahoda, potěcha pro ucho, mé.
3: Celé vévodství je hezky pro skladu.
7: V kabine, potom skandálu s Herkulem.
3: Teď už o ženicha sotva zavadí.
7: Poslouchejte, tohle stojí za to. Teď jí zase něco vyčte a ona se rozpláče.
2: Proč se nám narodila na klíče?
6: No, tak teď mě pouč. To jsem zvědav.
2: To z toho tvého věčného pitomého vynalezání.
6: Já jsem hračička, jo? Pitomé vynalézání, jo? Tak ty máš co říkat. Bylo ti 20 a ještě jsi zhrála s panenkama. To ti musí být nenormální?
2: Urážet se nenechám.
6: Já taky ne.
2: Že ti není stydno. Hračičko jede.
4: Vážená jasnosti, promiňte, že takto, ale snad ne nevhod.
8: Je pár lejster k podepsání.
6: Vrén, podepište si to sami.
3: Děkujeme, hezký den.

0: Já bych se tu ukousala nudou.
1: Prosím tě.
2: Takový krásný den a takové řeči.
1: Nechceš si něco přečíst?
0: Na čtení nemám chuť.
1: Nemáš chuť.
2: A co si třeba zacvičit? Zajezdit na bruslí.
0: Jen když si na to vzpomenu, dělá se mi mdlo. A proč si vůbec nechala Bombelesovou a ty dva tajtrlíky mi to tak pokazit?
1: Oni to určitě nemysleli zle.
2: A navíc Herkules se nezachoval právě sportovně.
0: Ach jo. Takhle skončím jako stará pana. A všechno kvůli tomu hloupému klíčku. Kdo by taky chtěl natahovací nevěstu? Bude ze mě Bombelesová? Všem tak akorát pro smích.
3: Odpusťte, princezna. Beze vší legrace, ale myslím, že ve vašem případě takový scénář opravdu nehrozí.
2: No tohle, jak jste se sem dostal?
3: Pěšky. Přišel jsem pěšky za princeznou, vaše jasnosti.
0: Pane...
3: Já, ovšem, nepředstavil jsem se. Typická začátečnická chyba, ale napravím ji. Jsem princ, inženýr Horáček.
2: Princ, inženýr. No to je ale... Opravdu?
3: Opravdu.
2: Drahý princi, tohle je má dcera.
3: Princezna na klíček, vím. Mařenka.
0: Ano, prosím.
3: Víte, já nesmírně rád řeším záhady. Zejména vědeckého rázu. A vy jste, neurazte se prosím, jedna z největších záhad vůbec. Klíček. Princezna na klíček. Jaké to je?
2: Vůbec jí to neomezuje, ani trošičku. Jen sem tam musíme klíček napáhnout, ale jinak je Mařenka jako každá jiná.
3: A co, princezno, co máte ráda? Mohu-li se zeptat.
0: No, já...
2: Má ráda šití, viď? Různé plesy a šaty, že je to tak?
3: Odpusťte jasnosti, jen velmi by mě zajímal princeznin názor.
2: Ano, jistě, ovšem. Mařenko?
0: Když já... Většinou, co tak zrovna je?
2: No, jednou to byl tanec a všechno růžové, jindy sportování, víš, Mařenko?
0: Když někoho něco baví, tak já se ráda přidám.
3: Ale sama od sebe, princezno, co zajímá vás konkrétně?
2: To víte, ty dnešní holky, klouného slova z nich člověk nedostane.
3: Princezno.
0: Víte, já vlastně nevím. Když mám pocit, že mi něco jde, celé se to jen pokazí. To ten hloupý klíček.
3: Princezno, Mařenko, jestli mohu. Víte, jaká je pravděpodobnost, že se narodí někdo, tak říkajíc, na klíček?
0: Ne.
3: 1:5 trilionů. Čili ať počítám, jak počítám, vlastně byste ani neměla být. Jenže jste. Víte, vy jste...
2: Co je?
0: Co jsem?
3: Zázrak. Vědy. A života.
0: Princi, já...
3: Promiňte, jsem-li příliš smělý. Jen... Víte, mám pocit, že nikoho více fascinujícího v životě nepotkám. Mohu vás požádat o ruku?
0: Víte, princi, já... On, můj tatínek, tedy já... Také miluji mechaniku, techniku, ano? Fyziku a všemožné motory a rotory a vůbec. Já s... I... V... A... Ne. Prosím, teď ne.
2: Promiňte, princi, hned to bude.
3: Ne, v žádném případě, jasnosti. Maminko, tohle bude od nyníška moje práce.
0: Vezmu!

0: nápadník, co chce princeznu kvůli klíčku.
1: Ne, díky klíčku.
0: Ta
1: svatba proběhla bez jediného zaškobrtnutí. Proč jste nic nepodnikl, pane hrabě?
0: A proč vy jste nic nepodnikl, pane hrabě? Pořád spousta řečí a záškodnický skutek utek.
2: Přestaňte se hádat, prosím vás. A buďte sticha. Musíme něco vymyslet a pěkně rychle. A teď... Pšt, jdem.
3: Tak, pánové hrabata.
4: A madame Bombelesová.
1: Jasnosti, posloucháme. Co
0: máte jasnosti? Cokoliv, samozřejmě.
3: Nužen, dámo a pánové, my s Evelínou...
5: Ano, já s Žánem.
3: Tady od zítřka končíme. Ranním vlakem odjíždíme do Karlových Varů.
5: Světa známé lázně.
3: Důchod.
5: Klidné usebrání na sklonku života.
3: A pak charita.
5: Dobročinnost.
3: Spolupráce s patentovým úřadem, že, miláčku?
5: Tak, tak, miláčku.
1: Ovšem, bude to pro vévodství nenahraditelná ztráta, ale že jsem tak smělý, co bude se mnou?
0: A se mnou?
2: A jasnosti, vévodkyně, no. Co bude s vaší věrnou a že za hrob oddanou dvorní dámou se mnou?
5: Staňte, Bombelesová, nedělejte tady ostudu.
3: No co s vámi bude, milí přátelé? Na to se mě neptejte. Já jsem vložil nejen osud své jediné dcery,
5: Mařeň,
3: ale i tíživé žezlo vlády v malém velkovévodství do rukou prince inženýra Horáčka.
5: Jistě jste si mohli všimnout, že vypadá inteligentně a do vládnutí má chuť.
3: Patrně se bez vás obejde, no, ale takový je život.
0: Takový je tedy osud věrných služebníků, kteří svůj život zasvětili práci pro jiné, pro všeobecné dobro.
1: Ano, nevděk, urážky a nuzná almužna jako důchod.
3: No tak to zase pozor, pánové, o žádné almužně nebyla řeč.
0: Cože?
3: Klíč od státní pokladny má nový panovník.
5: Můžete jít.
3: A ven.
0: Tak, jak pravil básník, konec je ticho.
1: Bárka se potápí, Titanic jde ke dnu.
2: Fuj, ještě tak skončit v ledové vodě.
1: Tiše, ženská, ještě by vás někdo mohl slyšet. Musíme zachránit, co se dá. Nevím, jak vás, ale mě by čekalo velmi nuzné stáří. Měli byste mi vyjít vstříc po tom všem. Tady pan hrabě Cintalíny se jako hrabě nestratí, ale
0: co,
1: co
0: to
1: já?
0: Vykládáte? Co pak? Já jsem nějaký hrabě? Jmenuji se Venca Richtaříkojc a pocházím z Plzně a jsem nedovyučený pekář, člověče. To na mě byste se měli vy dva složit. Už jenom vy a vaši hraběcí předci. Ukažte, dejte sem ty hodinky.
1: Nechte moje hodinky,
0: dejte to sem.
1: Nechte mě hlavet, ani na mě nešájte. Opovaž se. Pekář a nemá vychování. Nenechal jste mě domluvit. Právě jsem chtěl říct, že nejsou žádný hrábě, ale nějaké robíček z Olomouce. Já z 8 dětí.
0: Ale...
1: Což já. Takže by se na nás dva měla složit zde přítomná
0: Bombelesová.
2: Dejte se ty špelky.
5: A co nás jde do
2: kouješ? Necháš
1: to. Ať
2: je vezmu čabelku po hlavě. Vidíte? Pořád hrabě sem, hrabě tam. A přitom jsou to obyčejní podrazníci. Já přitom žádná madame padam Bombelesová hrabinka, tuhle nudle nejsem. Od jak tě živa? Jenom Andula Šléznerová ze Smíchova. Známá též jako Anča Dlouhoprsták. V mládí 17krát nevinně trestaná pro kapesní krádeže.
1: Aha.
2: Tak.
1: No panstvo, jsme zas na jedné lodi.
0: A hlavně nestrácet hlavu. Musíme zachránit,
1: co se dá.
2: Tak se mi to líbí, pánové.

0: zítra, miláčku. Vypadá to na náramně nádherný den.
1: Dobré ráno. A kruci, Pérko, to nevadí. Však on mě natáhne.
0: Mám skočit postavit na kávu? A ještě si vyčistím zuby.
1: Jistě, že bych si dala kávu. Haló, tady jsem. Co mu tak trvá? Proč mě nenatáhne?
2: To byla náramná svatba, co? A to je celá vrnouce na povinnosti. Víš, no, mohl bych se před ránutím trochu zavinázat, co myslíš? To zní dobře. Masenko, nejdeme si někam večer? Co? Třeba do divadla?
1: No tak ale už, chci do divadla. Já se chci vrhnout do života, ale to mě musíš, milý muži, natáhnout.
0: Tak, a máme dnes také zahraniční návštěvu. Jistý baron von Zimperlich. Neznáš ho?
1: Znám.
0: Miláčku, chceš snídani?
1: Chci natáhnout.
0: Cože si tak? Aha, ještě jsem si nezvykl. Nejsi natažená, viď? Promiň, ukaž záda.
1: No konečně.
0: Kde pak? Dokonalé to není. Interval by se měl výrazně prodloužit. Každé půl hodiny natahovat, to je obtížné nejen pro okolí, ale především pro tebe.
1: Nepovídej.
0: Podíváme se na ten klíček?
1: Jak podíváme? Prostě mě natáhni.
0: To je zvláštní kování. Struktura je podobná té vaší slavné pozlacené bráně. A taky bych měl časem udělat náhradní, viď? A co kdyby se tenhle ztratil?
1: Proč ho vytahuješ? Vrať ho zpátky. Kam jdeš?
3: To je ale krásný den, viď? Podívej, když dodám takhle proti slunci, nádherně se leskne. Zobky jsou složité, oboustranné, prolamované.
1: Proč otevíráš to okno?
3: Díváš se, Mařenko.
1: Ale to...
3: Opla.
1: No to snad...
0: No tak to je vyložená ukázka nešikovnosti.
1: Tohle se mi jenom zdá, to se mi musí zdát.
0: No tak konec konců i ten příkop bude značně hluboký. Podle lomu světla na hladině. Ostatně, nezdá se ti poněkud staromódní mít kolem zámku vodní příkop?
1: Já nevěřím vlastním uším, ten moula snad neví, co provedl.
0: Je to zvláštnost, jistě, ale dal by se využít o mnoho lépe. Například po vysušení se tam dá udělat malá zoologická zahrada.
1: Hlavně dýchej.
0: To by bylo.
1: Jenom
0: dýchej. Ale výběh pro domácí zvířata, lidé by chodili na kozičky a ovečky a mohli by se s nimi mazlit a...
1: Klíček, jdi pro ten klíček.
0: No nic, mám hlad jako vlk, tak já jdu na to snídaní.
3: Pa.
1: Pán má totiž hlad jako vlk a já hlad nemám. Jak si to ten náfuka představuje? Jen počkej, až mě někdo natáhne, ty uvidíš.
3: Ta káva chutná výborně a ti nevystydne. Je, hele, máme i čerstvý chleba.
1: Jen si ten chleba sežer sám, ty hamoune hamounská, hltoune hltounská. A vůbec mu nepřijde divný, že nevstávám. Jenomže já prostě vstát nemůžu. Chápeš to, Ciudo? Kdyby byla natažená, tak já bych ti ukázala, jak se brčí na hlas. A všichni, úplně by všichni slyšeli, jak se ke mně chováš a jak si mě nevšímáš. Ty bys viděl. Víš ty vůbec, jaký to je? Celý život mít někoho za zády, aby tě natahoval. Nemoc být sama díl než půl hodiny. Pořád se o mě někdo staral. Pořád mi někdo říkal, co mám a co nemám dělat. Ale to končí. Stíně. Konec. Už žádný hloupý vyšívání a plesy. Žádný růžový romány stejně mě nikdy nebavily. A budu cvičit, kdy budu chtít a jak budu chtít. A studovat budu literaturu a ne techniku. A už žádný hraní s panenkama. A žádný vynalézání zbytečných hloupostí. A žádný vydržování příživníků, zlodějů a podvodníků. Já si mi totiž zatočím a já s tebou zatočím. Já vám ukážu, jak se to holka.
4: Kde je to kafe? Ty mizero, ty ničemo, ty se tady láduješ zatímco
0: jen
4: já.
0: Klid, posaď se. Kafe máš na stole, sladíš? Namazal jsem ti chleba s máslem. No, tak si sedni.
4: Nebudu si sedat, ty jsi to udělal schválně.
0: S tím klíčkem, jo, to jsem udělal schválně, ano.
4: Ale co si teď počnu, jak mám bez něho fungovat?
0: Mařenko.
4: Co je?
5: Kde je ten klíček?
4: Co je to za otázku? Je na dně vodního příkopu, kam si ho ty sám upustil.
5: Aha, tak mi ještě pověz, co tu tedy děláš, když je klíček ztracený a rozhodně se bez něj neobejdeš.
4: No co? Já...
5: Ha?
4: Já.
5: Mařenko, vždyť ho vůbec nepotřebuješ. Nikdo tě natahovat nemusí. Stejně tak ti nikdo nemusí říkat, co máš dělat. To víš přece nejlépe ty sama. No tak se nezlep. No, potřebovala jsi jen trochu popostrčit. Jes, musíš mít hlad jako vlk. Dáš si jabko?
4: Dám. A ráda. Ale ještě předtím si něco vyřídím. Věci je totiž třeba dotahovat do konce.
6: To je pakárna. Těžké je to. Hej, sluho! Hleď pomocí jeho hraběcí milosti z bagáží. Hej, slyšíš? No hrabě, chápete to? Pomocné síly jsou den ode dne drzejší.
7: No, no. Civí na nás ani se nehne. Hej, obejdo. No tak.
8: S dovolením, panstvo, trhněte si nohou.
7: No to snad. Jen počkej. Ostatí, jo.
6: A pan hrabě Cintalíny.
7: A pan hrabě Brindalíny.
6: Jak je ten svět malý.
7: Za to naše velkovévodství je... Ale k čertu, to už jsme říkali.
6: Máte pravdu. Opakovat se je na výsost neoriginální a trapné. Také prcháte?
7: Nenazval bych to úplně úprkem. Spíše, abych tak řekl, opouštím potápějící se loď.
6: Je to smutné a nedůstojné, pravda.
7: Depak, záslužné to je. Vždyť tomuto vévodství již není pomoci. Je ztraceno. A já, ku příkladu, zachraní, co se dá.
6: Zachránil jste toho dost?
7: Je to bída, příteli. Všeho všudy zbytky. Pár kusů porcelánu, tuset obrazů, nějaké to stříbro. Vždyť to znáte, samé harampádí. A co vy? Zachránil jste něco zajímavého?
6: Ach, drahý hrabě, v hotovosti toho mnoho nebylo. To víte nejlíp sám. Snad ten... Nějaký tam křišťálek, půlko pysošek, no podívejte, pár zlatých šperků, kdy to znáte. Samé cetky a trestky, spíš na to vzpomínání, chápete? A nevíte náhodou, kam se poděly gobleny a perské koberce?
9: A to jich tam mám ještě dalších 14 rolí.
6: Ta zmije! Ale! Drahá madam Bombelesová, dovolte, abych vám s tím kobercem nepomohl.
9: No dovolte.
6: Mám špatná záda, víte? Také prcháte?
9: Ta holka se zbláznila. Prý chce dát do pořádku všechny záležitosti a ten obrýlený inženýr Horáček ji v tom podporuje. Oh. Hej, sluho, pojď mi s tím pomoct. No hej, hluchoto!
8: Drahá paní, já jsem spokojený tak, jak jsem. Takže si s dovolením, stejně jako pánové, trhněte nohou.
9: Co si to dovoluješ? Pánové, to je skandál.
6: Drze, služebnictvo, mladí na trůně.
7: Kolem a kolem. Vévodství je ztraceno.
9: A počár přijíždí, to bude můj odvoz.
10: Tak, kde pak je máme?
11: Dobrý den, pánové. Dobrý den, madam.
9: Tak to asi nebude kočár pro mě.
11: Ale bude. Já bych vám totiž ráda představila štábního komisaře, pana policistu Macháčka.
10: Však my se dobře známe, vidíte, Hugo Roubíčku.
6: Ale no jo, pane komisaři, a že už je to doba, co? Co jsme se neviděli.
10: Václave Richtaříku.
12: Taky zdravím, co jste celou tu dobu dělal, pane komisaři?
10: A samozřejmě se známe i tady s madam Anou Šléznerovou.
13: Komisaři, vy jste nám snad za ty roky omládl.
10: No jo, nebudeme dělat scény, že? Tak si prosím, nastupte.
12: No ale ovšem, tak až po vás, pane hrabě.
6: A kde pak, pane hrabě, až po vás?
12: No tak, ale ta snad by madam Bombelesová mohla...
9: A pak já až nakonec. Já mám v prázdném Antonu ousko u srdéčka.
10: Ale panstvo...
6: Ale no jo, tak já už jdu. A víte co, přátelé? Ty komedie můžeme nechat. V kriminále se stejně všechno srovná. Každý si s každým tyká. Já jsem Hugo, čau.
12: Zlatý slova. Venca. Tykej mi, Hugo. A co ty, Janče? Nepřidáš se k nám? Je tu hezky útulno, pojď.
9: Ale to víte, že jo, kluci moji kudrnatí. Arestu musíme držet basu.
6: No jo, pár let si pobídeme v chlátku.
12: Ale jednou nás pustit musí. A pak se určitě zase najde nějaké takové vévodství. Hmm,
14: a může být úplně malinká.
6: Všude bude třeba našich služeb.
12: No, dobrých rád.
9: A věrnosti až za hrob.
10: Tak, to bychom měli.
11: Děkuji vám, pane komisaři.
10: Ale to nic, rádo se stalo. Snad už žádné škody nenapáchají.
11: Já mám pocit, že takový jako oni si cestu najdou vždycky, ale tady jim pšenka nepokvete.
10: A co vůbec jasnosti vaši rodičové? Poradíte si bez nich?
11: Jo, tak na svátky za nimi pojedeme do Varů, ale jinak, tak já už nejsem malá holka, ne? Musí to jít i bez klíčku. A s čím bych si náhodou neporadila, tak na to aspoň už teď nejsem sama.
3: Bazenko, pojď už. Musíme probrat valorizaci důchodů.
10: Tak naschle. A pozdravujte rodiče.
6: Tak ti pozdravujte.
11: Pozdravujte. Dobře dojeďte. A teď do práce. Malé velkové vodství se samo neobstará.

0: jak špendlíková hlavička.
1: Rádio Junior, rozhlasová hra.
2: Edudant a Francimor si spolu se svou matkou kouzelnicí Halabábou spokojeně žijí v chaloupce v temném lese. Jednoho dne k ním však přijde školní inspektor Vlastimil Všetečka a z moci úřední nařídí oběma chlapcům, že musí začít navštěvovat školu. Co se bude dít, se dozvíme v rozhlasové hře Edudant a Francimor, kterou na motivy Karla Poláčka napsala Eva Košlerová. Účinkují Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Sinková a další. Režie Karel Weinlich, natočeno v roce 1986.

0: žílábus.
1: Francimora, Olda, Kajzer.
2: Čarodejku, jejich mámu, halabábu, Jana Singová.
0: Třída.
3: Bandu loupežníků Jiří Vimr hlídá.
4: Jan Šmíd, kapitán mrtvý byl.
5: A řada dalších herců sehraje vám komedii.

0: Jděte hoši, moji milí.
1: Že to půjdeme ale kam?
0: Na trhat čarovné bílí. Pro živnost své matičky.
1: Jdeme. Zde je, mamko, večernice.
2: Chebdí.
1: Černýš.
2: Komonice.
1: Na kouzelné mastičky.
0: Naučím vás čáry, triky.
1: Jo.
0: Udělám z vás kouzelníky.
1: Já země.
0: Nevyjdete na prázdno.
1: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
0: Jo. To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměl.
3: Lo, pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat červné bylinky. Ten starší Edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No mladší Francimor je sice drobinka a hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ne.
4: Pojďte se ukázat, panu inspektorovi Synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš... Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoži, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu. Proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já jsem... To asi založila někam do šuplete. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čarodějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
4: No, za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
3: Co bylo před 150 lety, madam, to dneska neplatí. Bývaly časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
4: Jo.
3: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny Edudanta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
4: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
3: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edudant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím.
7: Krásný vzhled.
4: Jo, to je nadělení. Chlapečku, můj malý. Tvej, čert, aby ho vzal, dětka fousatýho. A já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
7: Úřadu je nutno vyhověti, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
5: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a k ní pecen chleba.
6: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Mm-hmm. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
5: Mm-hmm.
4: Všechno vám se ženu, děti moje, to víte, že jo. A co nese ženu, to vyčaruju.
5: Mm-hmm.
4: Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bychom, no, nejspíš vytáhnu z komory koště.
6: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
5: Ale teď mě neunese.
4: No to se moc pleteš, Dudante. Já na něm za mlada děti lítala na Filipo-Jakubský noci, no, a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
5: Za mlada.
4: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do richtiku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žáctvu 5. A dnes přibyli 2 nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši. Zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Kliďánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takovýhle uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Jú, hele, ho, fakticky, Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá nezdobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrka, brhati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš, ty si sedí dopředu, Edudante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to neví ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla 8. Vezměte se vždy 2 a 2 za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci, sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku. Schování, povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poletovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, vylítne ještě vej.
2: Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Litice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a na modrá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dopas?
3: Jo, tady.
2: Copak, spolužáku Šimandle?
3: Do čeho to zrovna letíme?
2: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich.
3: Páni, to má jako v ranci.
4: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
5: Brzdím, člověče, ono mi to nějak přestává poslouchat.
4: Snad ne porucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
5: No jo, brácho, a pěkným fofrem.
3: To jako, že slítneme dolů, jo. Pomoc, havárie, pomoc.
4: Kdy to ten kluk nedělá paseku?
2: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do 10, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece.
4: Žuch.
6: No prosím.
5: Yeah.
2: A stojíme zas na pevné zemi.
3: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je ta zvěř dravá?

0: knížata. Nemají nás v noci tunel, jsme jak dravá zvířata. Máme den i v noci.
1: My dnes sedíme v chrastí, v noci jdem na lup, lup. Který padne do pasti, má pekelný kalup, lup, lup, lup. Hej, lup, chrastí, to pekelný kalup, noci jdem na lup, spadneš do pasti, máš pekelný kalup.
0: Pro dnešek dost obsání.
2: Jo.
0: A rozpustivé noty.
2: Jo.
0: Zůru chaso od rány. Jde se do roboty.
3: Jen tiše.
4: Tiše.
5: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapi uvnitř. Nemytí, nečesaní a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Opíjet pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byli loupežníci.
2: Jen tiše, jen tiše.
0: Rozpívat.
2: Povídám ticho, bando.
5: Jo.
6: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šermot.
2: Je.
6: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
2: Jo.
6: Ostatní si připraví pambitky. A díky.
7: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej, cizáku. Nebo jsi synem smrti.
8: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
2: A veselou zábavu, generále.
7: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
2: Těší mě.
7: A kdo jsi ty? Proč pak si přišel, nepřátelský špehoun?
8: Dovolte, abych vás opravil. Nejsem ani nepřítel, ani špehoun. Nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ně hledám přístřeší.
7: Jestli nehdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i svečeř.
8: Oh.
7: Kokerelíni, jdi zaříznout berana.
2: Už běžím.
7: Upečeme ho školákům na rožně.
8: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
7: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hrajete fotbal?
8: Samozřejmě, generále. Bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
7: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperháci a Vrahomorského.
8: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
7: Ale kde pak, tohle je jenom memoriál Babinského.
8: Aha.
7: A mně zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech vy dva a budeme vyrovaný, že jo?
8: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
7: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
2: To jo.
7: Já za toho berana na rožni a za ten nocleh musím dostat svoje.
8: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečinku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat i kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
7: Cože?
8: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
7: To je rebelie.
2: Jo.
7: Počkej, kam jdeš?
8: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
7: Nikam, stůj! Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 sáhů a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
2: Tady.
9: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
7: Pozor, ať neveme do zaječích.
9: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci!
7: Za ním, kokrhelíni, okamžitě mi nastartuj motocykl.
10: Pozdě, šéfe. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši pětistovku, našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
7: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kopřenu. Hurá!
11: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
12: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo? Co je to za rachot?
13: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
12: Kde by se vzal v lese motocykl?
13: Tak se koukni, jak to štípe. Jako na závodech.
12: Ohrome, nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
8: Není čas na otázky, Edudante. Co? Mám v patách loupežníky. Nastartuj ho na létací koště.
12: Nemůžu.
8: Proč?
12: Nepodařilo se mi opravit závadu.
8: Pro pána.
13: Kluci, pojďte šlapeme, se podívat. Šlapeme, loupežníci se jedou na kole.
14: A co jich je? Jů 20. Houby nejmíň 50. Je jich jako máku.
12: Co my si teďka počneme, brášku?
8: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocyklu. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edudante, jeď.
12: Jo.
13: Stejně nás doženou. Koukněte se, jsou tím dál tím blíž.
8: Ježiši, mandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
13: Povídám, že je máme hnedle v patách.
12: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu.
8: Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
13: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějníci.
8: Co to povídá? Já špatně slyším.
12: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Franci More, jenomže jaký fígl kouzelnický hodnem vykoubat. Mám to. Co? Šňupací tabák.
13: Oh. Tak už je začarujte, hennajs, nebo je s náma amen.
12: Franci More, začni, já se přidám, jo?
8: Andon, dondion, dordi, mordi, hašpion. Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese.
12: Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.

0: dílo. Kýchají, až se ohýbají. Hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
1: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Pročeš? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.
2: Já už se...

0: Vy, mladí hrdinové, vyrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celeriniho. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak račte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosto, milevážení občané kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Dudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhný a spal bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z klubíčky vlny.
0: O, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z Rovínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
1: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinčuju dobré pochutnání. Dudante, dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
2: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
3: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
4: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
2: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
2: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povůlí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
2: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Franci Mór, ten vám obratem ruky vykoumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Když mě to ježinantní burcovat, ho sotva usnul.
2: No tak já ho teda vzbudím sám. Franci More. Franci More!
0: No.
2: Kam pak zalézt, že ho není vidět?
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
2: No, ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Dudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se prosím ještě jednou.
2: Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
2: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmýlila s bavlnkou.
2: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
5: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
2: Ubohý Franci Mór.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
2: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
2: Co, když ten kanibal Franci Móra v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále? Musím Franci Mórovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubince tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
2: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak?
2: Na vysokém sloupu?
0: Je v něm vytesáno 3333 schodů.
4: To je jako nějaká pevnost.
0: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna po zuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
4: Což?
0: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
3: Ubohý Francimor, tak z téhle šlavastiky mu nepomůžu.
0: Já vás zapřísahám, Eduda. To myslíte taky na nás. Jde přece o staroslavné město Kotrlec.
3: Jo, ale jak, pane Brumajzl? Sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera. A já neumím plavat.
0: Nevadí. V našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý, byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
3: Ale co moji spolužáci?
0: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i zmluvnice.
3: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzl. Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildil Bumovi.
0: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádher, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne, ano. To jsem rád. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž a vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
2: Ano.
0: Co jste to přinesli, vy mezuláni?
1: Honem s tím na mísu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti. Oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko. Ne? Nýbrž jakousi textilie. Je.
1: Přestaňte se třást strachy. Lidínky, já vás neukousnu.
2: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
3: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
2: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte sebou, dlpasové.
1: Já mám věru. Zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. No podívej se na ně tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka ani dešťovka.
1: Já.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvor.
1: Neříkej. To je arcimilé překvapení. Tak povídáš človíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. A hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrzká jako pídělka.
4: Au, to je mi ale... Pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme. A dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji. Já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnily nohy. Na ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon... A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Au, vidíte.
1: Cerdo! Chyť ho!
0: Stůj, pidi mužíku! Dál ani krok!
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný, jak bych to řekl. Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak ho, šánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neupláhl.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
0: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šídlo.
1: Však on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
5: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výlet svíčku a zápalky. Hezky si tu, Francimore, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty? Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
5: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: Mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire Edunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kibicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán mrtvý byl, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpalubí smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
2: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima, stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
3: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl! No to kdo víte, z vědavých školách taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonostného na taky sincerité k smíchu?
2: Sire Edunante, já vás varoval.
1: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvit s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenovou truhličkou, co?
4: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
4: Třeba proto, že si kapitán mrtvý byl do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Ty, počkej, Šimandl, co máš za lube?
4: Pojď, koukneme se do ní zcela malou skulinkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
4: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním vokem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
4: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
4: Teďka ještě nic. Jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
4: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku, vejš.
0: Co to bylo?
4: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni. Slyšíš?
4: Nemůžu, nejde to. Otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš, co jsi?
4: Hele, buď slušnej.
0: No a buď, teď. Co to bylo?
4: Co pak vím? Jakoby se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vrýt ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
5: Všichni muži na palubu! Poplach! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
3: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Edunante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
3: Za to, že vypustil do povětří vichřici Zurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
4: Já to neudělal, to Edunant.
0: Šimandl, ty lháři, prolhána, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
4: Já myslel, že třeba najdu v té almárce poklad.
3: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfúnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edunante, jak řádí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. A za chvíli nás roztříští o skaliska.
4: Tak napněte plachty, já ti ujedem, já se bojím.
3: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
4: Sím, tak ať Edunant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
3: Je to pravda, sire Edunante?
0: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
3: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já s vychřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
3: Zbývá nám už jen pár vteřin. 21.
0: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
5: Všichni muži na svá místa!
4: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a dívejvat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamasice kvůli tobě. Já to musím zůstat s vychřicí docela sám. Si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
6: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš. Hu a hu.
7: Podívejte, paní,
0: Hu a hu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Ziurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
6: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maděru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než ty lácký kousky.
6: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? Vy jste už neviděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
4: Pryč s ní, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
6: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
6: Tak moment, jen co naberu víc dechu? No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
4: Odfouknu ji až do moře!
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
6: To jsem blázen.
0: Já mám nápad. Třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
6: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, nikdy pak ne. Pořád ještě jste jako hrom do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela stvrkla, víte, jako křížalka.
6: Ještě.
0: Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
6: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, s největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trůčký dech. Potom fouknete, ale veleje mě jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka batere.
6: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla?
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky.
4: Ty bídáku! Zlosine, pusť mě ven. Roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrada.
7: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
8: Byl jste skvělý.
9: Sire Edudante, blahopřeju vám.
0: Díky.
9: Lavčíci, všechny plachty vzhůru!
4: To jsi fakticky světový Edudant, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť hlavě, Šimandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
9: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
4: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
9: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
10: Ano?
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
10: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
9: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Dneska nám každá pomoc

0: Cerda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak narožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ne, nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Ježišmarja, jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cítí sokra místo, aby mi pomohl.
2: Vaše královská úchvatnosti, račte zachovat vladařskou důstojnost, neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
2: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: A jde dál. Ty utíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Cerda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
3: Vaše královská otilosti, jsem známý badatel, doktor Edudant.
0: Tak ty jsi opravdický doktor?
3: Mm-hmm.
0: To je náramná trefa, človíčku. Já se z rovinka scháním po felčarovi.
3: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
3: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
3: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho i hned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobinkem v jídelním líst. Už mě to zase ber. Pro paníčka, už to zase pode mnou už násála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
3: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
3: Francimore, Francimorku, slyšíš?
4: Kdo je to?
0: Ju.
3: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
4: To zrovna, abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
0: Juhojs.
3: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
4: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
3: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
4: Pojď blíž. Svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky, je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
3: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
3: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady. Já tě nesním.
4: Jen aby, dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
3: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
0: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmou.
5: Pozor na má žebra, Edudante.
0: Tak jsme se nakonec šťastně sešli. A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
3: Co?
0: No, kde pak měl princezny? No.
6: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
3: No.
6: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerda Leofronovi, ať bez prodlení přivede princezny sem. Můžou se rovnou převléknout do svatebního. No tak, co je? Neslyšeli jste? Proč tu ještě okoníte?
6: Protože se chceme ve vší zdvořilosti rozloučit s vaší královskou korpulentností.
3: Než totiž práskneme do bod.
6: Neboli vezmem do zaječích. Mějte se tu, jak je vám libo.
3: My vám přejeme na dosmrti dobré chutnání.
6: A ještě lepší zažívání. Hluboce se vám se vší úctou klaní zde můj bratr
3: Edudant
6: a Francimor.
0: Tady zůstanete. Stráže, za nimi. Potrestat, oženit. Zbaštit.
7: Franci More, počkej, já ti nestačím.
8: Co pak? Bratříčku.
7: Kolik asi může být hodin?
8: Podle polárky bych soudil, že je 5 minut po půlnoci.
7: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
6: Jestli mě nešálí zrak, jaké si plavidlo se támhle ještě houpá.
7: Sláva.
9: Kapitáne, hej, hola hou.
7: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého, mrtvý byle.
9: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
7: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
6: Velice mě těší, kapitáne.
10: Potěšení je na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
9: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz, dva, tři a vpřed.
11: Kluci, ahoj. To je prima, že jste zase zpátky.
6: A podívejme, šemandl.
11: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit v oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
6: Ale ovšem, naši spolužáci, málem jsem na ně zapomněl. Kde pak se zrovna teď nalézají?
7: Čekají na nás v kotrleckém hostinci.
12: Befele, befele, befele.
13: Ach, ano. Již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
14: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
6: Ale to je přece docela jednoduché. Nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
15: Mladý pane Francimore, já vám jménem celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
7: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
15: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
6: Buďte zdraví, milí spolužáci.
11: Kluci, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora. Rovnou z chrtánu lidojedu.
16: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
6: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
14: Tady jako, že se máte nacpat.
6: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
14: No počkej, a co s tím porouchaným koštětem?
6: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
14: Aha.
6: Horší, podržte si čepice.
14: Pofrčíme proti větru.
16: Yeah. Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by dup.
17: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
6: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
16: Jo, jo, jo, jo, jo.
17: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
11: Sím, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
17: Ty buď ticha, šimandle, abyčka, ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
6: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
16: Je to tak a nejinak, nejinak. Francimor je vzorný žák.
17: No, tak dobrá, pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří, žádné čáry a kouzla, to vám říkám rovnou, jako že se všetečka jmenuju.
7: Díky, pane inspektore.
17: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edu Dante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
5: Maminko, mámo.
18: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
17: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do šesté, a?
18: Vy to víte, pane inspektor.
6: A kdyby snad i Matinka pronával jiné práce zapomněla?
7: My to připomeneme.
6: Vštípili jsme si totiž vele důležité ponaučení.
18: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
6: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Dojista by ztroskota.
11: Ano, jistě, ano.
6: Napřed škola,
7: pak řemeslo.
6: Dneska totiž
7: platí heslo.
6: Škola, základ života.
11: Joj!
19: Poslouchali jste rozhlasovou hru na motivy knihy Karla Poláčka. Edu Dan a Francimor. V níž?
20: Edu Danta dohrál Jiří Lábus.
6: Francimora lépe Olda Kaiser.
18: Čarodějku.

0: Čauky, ahoj kluci, vítejte v mé tady u show nově pohádkové školce. Dneska se vám hlásím ze školky, kde jsem samotný já, Ušoun Rušoun, a jistím tu vysílání a moc si to užívám. Jana je totiž jako reportérka na srazu princezen a budeme s ní během pohádkové školky mít rozhovory, spojíme se s ní, abychom se dozvěděli novinky. Výborně, výborně, zrovna nám volá.
1: Ahoj holky a kluci, ahoj Ušoune, reportérka Jana se hlásí ze srazu princezen. Je to tu opravdu pecka, je tu Šípková Růženka, Popelka, Malá mořská víla, princezna Sofie s princeznou Ember, Locika, princezna Anna, princezna Jasmína, Sněhurka, Bela a další princezny.
0: A Jani, tady reportérko Jani, co bude na programu na srazu princezen?
1: Bude potápění s Ariel, kurz jízdy na létajících koních se Sofií. Se Sněhurkou si pak upečeme jablečný koláč a Bela nás bere do útulku pro zvířátka.
0: Perfektní, díky reportérko Jani za bezva informaci a po písničce se znovu spojíme.
1: Zatím se mějte, ahoj.
0: Holky a kluci, slyšeli jste to? Tedy, já čekal krajkové šaty a plesy a čajové dýchánky a chy, ho, ho, ho, he. Ale jsou dobrý princezny. Ale teď už ta slíbená písnička.

0: Jo, existují i takovéhle rozmazlené princezny. Ale my se zase pojďme podívat mezi princeznější kulky. Holky a kluci, u mikrofonu Ušoun Rušoun Samotinký se vám hlásí z Ušounovy pohádkové školky. Pozor, připravte se. Právě se spojujeme s reportérkou Janou, která nám řekne, co nového je na srazu princezen.
1: Holky a kluci, hlásí se reportérka Jana, a to přímo z nebe.
0: Jani, my slyšíme velikánský vítr. Kde to právě s princeznami jste?
1: Právě letíme nad Brnem. Zrovna totiž probíhá kurz jízdy na létajících koních princezny Sofie.
0: Škoda, že takové akce nepořádají i strašidýlka. Na koni bych se taky proletěl.
1: Je to vážně super a letíme. Holky a kluci, vítr ve vlasech je super a můj koník je bezva kamarád. Jmenuje se jako jeden slavný pohádkový kůň, ale víte co? Jeho jméno uhádněte a já se loučím. Přepínám do studia a těším se, až se znovu spojíme.
0: Ušounova hádanka. Tak holky a kluci, slyšeli jste sami. Dnešní hádanka je jméno Janina létajícího koně. Jmenuje se jako jeden slavný pohádkový kůň. Tak holky a kluci, no, který kouzelný kůň je v pohádce o ptáku, ohniváku a lišce ryšce? Je krásný a pěkně se leskne. Ano! Ano, už to máte. Tak pojďte, pojďte, kamarádi. Řeknem to zase všichni dohromady. 3, 2, 1. Zlatohřívák. Jo, super. Jste skvělý. Tak a teď si dáme další princeznovskou písničku a pak se zase spojíme s naší reportérkou Janou. Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dnešní školka je princeznovská. Já jsem dneska hlavní moderátor tady sám ve studiu, taky jsem spojovatel a Jana je reportérkou, která nám hlásí zdaleka, co se děje na srazu princezen. Jani, slyšíme se?
1: Ano, spojení funguje.
0: Tedy přepojuji do království u hory moudrosti.
1: Přesně tak, holky a kluci, hlásím se z království u hory moudrosti. Za sedmero horami, sedmero řekami a sedmero mrakodrapy, kde je sraz princezen v plném proudu. A víte, co se mi tady líbí, ale úplně nejvíc?
0: Lítání na koních? Potápění, zvířátka.
1: To všechno je bezva, strašně mě to baví. Ale nejlepší je právě to, že se každá princezna s ostatními podělí o to, co umí. Rebelka už dokázala naučit šípkovou růženku, trefit střed terče. Vajana dává kurzy plachtění a třeba mě Locika naučila uplést supercop. Přepínám zpátky do studia.
0: Díky naší reportérce Janě, která než se zase pustí do další skvělé a parádní princeznovské akce, má pro vás dnešní úkol. Ušounův úkol.
1: Jak už jsem říkala, holky a kluci, když něco umíte a baví vás to, nejlepší je se o to podělit s někým jiným. A právě takový pro vás mám dneska úkol.
0: Posloucháme.
1: Kamarádi, až dneska skončí školka, tak poproste paní učitelku, rodiče, nebo i třeba babičku, dědečka, nebo někoho z kamarádů, kdo něco umí, něco, co se vám líbí. Poproste ho, aby vás to naučil.
0: Takže máme se naučit něco nového od někoho, koho máme rádi. A to něco se nám líbí?
1: Přesně tak.
0: Tak to já už vím. Poprosím Janu, aby mě naučila péct bábovku.
1: A já poprosím Ušouna, aby mě naučil hýbat ušima. Ale teď už zase přepojuji do studia a zase se ze srazu princezen ohlásím.
0: A my se zatím, holky a kluci, spolu užijeme pohádku. Ušounova pohádka.

0: úplně ze všeho nejvíce mu líbila krásná slečna opice, která jezdila okolo manéže na panu koni a dělala na jeho hřbetě salta, hvězdy, přemety, holubičky, piruety a spoustu dalších báječných kousků. Po návratu domů se telátko rozhodlo, že také bude akrobatem. Vyšlo na dvorek a zrovna si chtělo vyzkoušet kotoul, když k němu přišel jeho kamarád Beránek Ivánek.
1: Ahoj, tátko, pojď si zahrát Berany, Berany, duc.
2: A nechtěl bys si s Ivánku raději zahrát na cirkus?
1: Ne, mě baví jenom Berany, Berany, duc. A krom toho, já stejně žádnou jinou hru neumím.
2: To je strašně jednoduché,
0: řeklo telátko.
2: Já ti vylezu na hřbet a ty budeš běhat okolo dvora. A já budu dělat různé akrobatické kousky.
1: Ale...
0: Beránkovi se do téhle divné hry moc nechtělo, ale nakonec se dal umluvit. Telátko mu vylezlo na hřbet a Beránek se rozběhl. Telátko se zkusilo postavit, ale zjistilo, že stát na hřbetě někoho, kdo utíká, není vůbec žádná legrace. Nakonec se však postavit přece jenom dokázalo. Opatrně se pustilo vlny na Beránkově hřbetu, narovnalo se a pokusilo se poskočit. Jenže to nemělo dělat. Spadlo a vletělo hlavou přímo do vrat. Byla to rána, až se telátku v očích zajiskřilo. A v tu chvíli se nová hra začala Beránkovi Ivánkovi líbit.
1: To je bezvadná hra. Ještě, ještě.
0: Telátko už si ale hrát nechtělo.
2: Až jindy, Beránku.
0: Řeklo a belhalo se domů. Za Beránkem Ivánkem přišel na dvůr Beránek Milánek a zavolal.
1: Ivánku, pojď si zahrát Berany, Berany, duc.
3: Ne, ne, Milánku,
0: řekl Ivánek.
3: Telátko mě právě naučilo něco mnohem lepšího. Je to hra na cirkus.
4: Stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které se nám dneska hlásí zdaleka reportérka Jana až z království u Hory Moudrosti, kde právě probíhá sraz princezen.
5: Od Hory Moudrosti se opět hlásí reportérka Jana. Holky a kluci, my jsme se tady s princeznami na chvíli pořádně zapotili, protože bylo cvičení s princeznou Fionou. Přepírám do studia.
4: Ve studiu je samozřejmě váš milovaný Ušoun Rušoun. A Janí, co kdybys nás to cvičení taky naučila?
5: Jasně.
4: Ušounovo cvičení.
5: Tak, holky a kluci, určitě víte, že princezna Fiona je velká bojovnice, která umí hodně bojových umění.
4: No to víme, víme.
5: Tak bezva, připravte si pěstičky k tělu a boxujeme. Box, box, box, box, box, box, bum, bum, bum, bum, bum.
4: Jedna ruka, druhá ruka, uf, uf, uf. Uf, uf, uf, uf, box, box, tady vám to jde. A co teď?
5: Teď zapojíme nohy a budeme dělat kopy. A kop dopředu, kop ho. A druhá noha, kop ho. A ještě jednou, kop ho.
4: Holky a kluci, pozor, pozor, musíte si stoupnout někam, kde nemůžete nic schodit a kde si nemůžete ublížit.
5: A teď to, holky a kluci, dáme všechno dohromady. Box dopředu jednou rukou, box druhou rukou a kop jednou nohou a kop druhou nohou.
4: A ještě jednou, kop, kop, uf, uf, uf, uf.
5: Kamarádi, princezna Fiona by z vás měla velkou radost.
4: Super bojové cvičení. A Jani, máš ještě něco?
5: Už spěchám, Ušoune, protože se nám blíží vrchol srazu princezen, což je samozřejmě ples. Tam přijedou i princové, honzové a vůbec kluci. Takže já se jdu na čančet a z plesu se vám, holky a kluci, samozřejmě ještě naposledy ohlásím. Přepínám do studia.
4: Holky!

Chlapci, my si zatím pustíme písničku, která je pro tuto chvíli jako dělaná. Jmenuje se Když se načančám a zpívá ji Heidi Janku. Tak Heidi, Heidi.

0: kluci, posloucháte už jen novou pohádkovou školku. Dneska jsem ale v rádiu jenom já, protože Jana je reportérka až v dalekém království u hory moudrosti na srazu princezen. Jana si to užívá a sama nám o tom hned poví.
1: Je to tak, holky a kluci. Reportérka Jana se hlásí ze srazu princezen a právě teď je v plném proudu bombastický ples. Ze šatů princezen až přechází zrak.
0: A už si Jani tancovala.
1: Jasně, tancovala jsem se Šrekem, Mauím, s Flynnem Rychlíkem i s králem Nádhernie.
0: A Jani, jaké máš šaty?
1: Samozřejmě oranžové až na zem. A zatímco ostatní princezny mají na hlavě korunky, já mám plyšové uši.
0: Výborně, no to tě chválím. A když nemáš korunku, ale místo ní uši, nemyslí si ostatní, že jsi princezna popletýna?
1: Ale to ne, všichni vědí, že jsem přijela z Ušounovy pohádkové školky.
2: Smím prosit? Princezno Jano z Ušounovy pohádkové školky?
1: Jistě, přepojuji do studia a jdu si zatančit.
0: A my si pustíme písničku Princezna popletýna, která je o jedné princezně, co ještě chodí do školy.

0: spojení nefunguje. Holky a kluci, stále posloucháte Užounovu pohádkovou školku. Volám reportérku Janu, halo, halo, halo, halo.
1: Už jsem tady, holky a kluci, hlásím se z království u hory moudrosti, abych se s vámi dneska rozloučila.
0: No přesně tak, holky a kluci, moje dnešní pohádková školka už končí.
2: Smím prosit, princezno Jano, z Užounovy pohádkové školky?
1: Princi, počkejte prosím chvilku, jen se rozloučím s kamarády.
0: Holky a kluci, namalujte nám dneska prosím, prosím, vaši oblíbenou princeznu.
1: Nebo klidně i sraz princezen.
0: Nebo klidně i korunku, nebo třeba Janu v oranžových šatech s plíšou ušima na plese.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi zblízka ze studia váš Ušoun Rušoun a zdaleka
1: o něco méně ušatá Jana Richterová a na závěr si zatančíme na krásnou písničku z pohádky Princezna Zemlejna.

0: že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
1: Mě se stýská po mámě,
0: to dává smysl, aspoň za mě.

0: 100%. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: trendu je lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, kromě mě je tu ale pokaždý taky host. Než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Máme léto, máme taky za sebou už 3 letní speciály Trenduj a dnes nás čeká ten poslední. Nejsem tu klasicky sama, mám tu hosta, kterého už znáte a je tu se mnou celé léto. Říkala jsem si, že se navzájem představíme, dáme si rychlo poznání na půl a doufám, že se obě vyhneme rozhlasové výzvě. A pak už se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Dnes probereme lifestyle trendy, fotografii a focení a naše trendy ze základky. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se obě v tom, co trenduje, vlastně orientujeme. Celé léto je tu se mnou Anna Zítová. To už je vám samozřejmě jasný. Čau Ani, vítej v Trenduj.
2: Ahoj Evi.
1: Aničku už vám dneska představovat nemusím, pokud jste nějak nestihli první díl, tak si poslechněte první letní díl Trenduj, kde Aničku představuju a ona zase mě. My se tím pádem můžeme posunout na dalších pár otázek v rychlopoznání. Ani, seš na dnešní rychlopoznání ready?
2: Ano, jsem. Pojďme na to.
1: Tak jdem na to.
0: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: A teď se vrhneme na rychlopoznání. Mám na Aničku pár otázek na tělo a ona na mě taky, tak uvidíme, jestli se dnes dočkáme výzvy, kvízu a nebo ne. Jdeme na to. Takže Ani, já mám dneska 3 otázky, ty 2, takže já rovnou začnu. Jaká je tvá nejlepší a nejhorší vlastnost?
2: To je teda otázka na tělo. Nejlepší. To je taková samochvála, smrdí, ale já myslím, že jsem vstřícná k lidem, ano. Že jsem hodně tolerantní vůči jejich špatným vlastnostem. Ano. A tak, jsem taková pozitivní, to si doufám, že je ta dobrá vlastnost. A ta nejhorší vlastnost by byla asi zapomnětlivost.
1: OK. Já bych řekla možná, že spíš taková roztržitost někdy a to souvisí s tou zapomnětlivostí.
2: Roztržitost, roztikanost, no. Chaos. Občas.
1: Tak jo, teď jsi na řadě ty.
2: Tak Evi, kdyby jsi mohla na měsíc zkusit úplně jiné povolání, než máš teď, co by to bylo a proč?
1: Aha. Tak, to je taky docela záludná otázka. Tak já bych si určitě ráda zkusila být měsíc v angažmá v nějakém hodně prestižním pražském divadle. To by mě hodně lákalo, ale pořád je to takový jako podobný s tím, že to divadlo nějak se okolo něj motám a tak, takže by to
2: třeba
1: nebylo.
2: Třeba v Národním divadle.
1: Třeba v Národním, tam teda vlastně mají angažmá, v Davidském tam vlastně ne, ale dejme tomu, že bych tam třeba něco intenzivně zkoušela, jak bych tam připadala jako v angažmá. Takže něco takovéhohle bych si klidně ráda zkusila. Napadlo mě to jako první, tak to tak nechám.
2: A jakou roli by si spřála?
1: Tak nějakou výraznou, dramatickou, velkou ženskou roli. To asi takhle stačí
2: obecně. A na Karenina třeba.
1: Třeba. Druhá otázka na tebe. Je nějaký sen, který se ti zdál už několikrát a občas se prostě pořád opakuje?
2: Zdá se mi hodně často, že mě pronásleduje Adolf Hitler.
1: Fakt? Mhm. Hustý.
2: A jednou se mi to spojilo i s basketem, který hraju a zdálo se mi, že můj trenér na basket je Adolf Hitler a hrozně mě cepuje.
1: Ty logo, tak třeba o tomhle se mi nikdy nezdál. Mně se třeba zdá, že jako někam padám nebo o různých jako zvířatech a zombících, ale že by to byla jako nějaká konkrétní negativní historická osobnost, tak to je zajímavý, to se mi ještě asi nikdy nezdálo.
2: Tak teď moje otázka. Mhm. Které vlastnosti nejvíce oceňuješ na svých přátelích a ještě k tomu podotázka, jestli mají všichni tví přátelé nějakou společnou vlastnost?
1: Uh-huh. Teda, to je dobrá otázka. Tak já na nich asi hodně oceňuju humor, nebo smysl pro humor, to bych řekla, že je asi nějaká vlastnost nebo vtipnost. Tak ta si myslím, že i spojuje všechny moje kamarády. A jak byla ta podotázka? Jestli je něco všechny spojuje?
2: No, první byla, co oceňuješ na svých přátelích za vlastnosti, a druhá, jestli je nějaká společná vlastnost, co mají všichni tví kamoši.
1: Já myslím, že určitě nikdo z nich není žádný suchar, jakože všichni mají jakoby podobný smysl pro humor jako já. Nebo když už to nejsou vyloženě vtipalci, tak se ale smějou mým vtipům. A potom jsou to většinou taky docela dost tolerantní a veselí lidi. Ale myslím si, že ten smysl pro humor je víc spojuje, že mám asi i nějaký kamarády, který bych nenazvala na první dobrou jako veselý, ale smysl pro humor mají všichni.
2: Já?
1: Ano, samozřejmě.
2: Nejvíc.
1: A poslední otázka, jaká barva vlasů a styl účesu se ti nejvíc líbí a jestli se vůbec lidem díváš na vlasy, jestli si na lidech jakoby rychle všimneš vlasů?
2: Mně se asi líbí nejvíc hnědej bob, se tomu říká, to, co mám já. Proto to asi mám, protože se mi to nejvíc líbí. A jak zněla ta druhá otázka?
1: Jestli si na lidech všímáš vlasů, jestli je to něco, čeho si třeba všimneš dost brzo, když někoho vidíš.
2: Jo, jo, a dokážu ocenit, když má někdo nějaký extravagantní účes. Asi nejsem tak odvážná, abych si ho dala, ale možná někdy jo, ale když má někdo zajímavý účes, tak je to super.
1: Tak já myslím, že jsme si poradili dobře s rychlopoznáním, odpověděli jsme na všechno, tím pádem dneska nás nečeká rozhlasová výzva a je správná chvíle se vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čekají lifestyle trendy, fotografie a focení a taky naše trendy ze základky. Jako první bych dnes probrala lifestyle trendy. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že některé trendy vznikají opravdu úplně poprvé, takzvaně from the scratch, a jsou to vážně novinky, nebo se vždycky recyklují věci, co už tady někdy byly, třeba jenom se trošku pozmění. Co si myslíš ty, Ani? Je něco úplně jakoby novinka, nebo vždycky je to jenom nějaká variace něčeho, co už tady někdy bylo?
2: Asi tak půl na půl. Já myslím, že ty věci se hodně točí, třeba jak jsme se včera i bavili o těch zvonáčích, že jsme mysleli, že už se nikdy nestanou módní, a ono jo. Ale tak jako třeba, nevím, když si vzpomenu na K-pop, tak jako nemám pocit, že tady byla nějaká takhle zahraniční muzika.
1: Hlavně ne jakoby z Asie. No.
2: Z Asie, no, co by takhle to. Takže je to směs, podle mě.
1: Máš pravdu, já si myslím, že se to převážně pořád točí dokola. Důkazem bude i pár aktuálních lifestyle trendů, který tady dneska proberem, protože ty se rozhodně vrátili, ale zároveň přesně K-pop je něco, co možná tam někdy bylo ještě předtím, než jsme to my začali vnímat, to nevím, ale taky mám pocit, že to je něco novýho. První, co bych tady ráda zmínila v lifestyle trendech, je návrat drátových sluchátek. Kdo z vás ještě neobměnil svoje sluchátka za bezdrátová, tak teď už to rozhodně nedělejte, protože údajně jde o nejžhavější doplněk letošního léta, drátová sluchátka. Už v druhé půlce roku 2025 se stalo něco neočekávaného, začaly stoupat prodeje kabelových sluchátek. Očividně je objevila generace Z. Sluchátka, ke kterým vede kabel, se stávají jedním z nejžádanějších letních doplňků roku 2026. Zaprvé jsou praktická, nemusí se nabíjet a podle některých uživatelů dokonce poskytují i lepší audiozážitek. Za druhé vypadají cool, skvěle doplní outfit ve stylu 90. let, rozumí si i se znovu obnovenou estetikou indie sleaze, která nabývá v posledních měsících na popularitě. A v neposlední řadě jde taky o skvělý způsob, jak docílit nefalšovaného modelkovského off-duty looku v kombinaci se správnou kabelkou, slunečními brýlemi, kšiltovkou. Tyhle ty drátový sluchátka, tak k těm se vracejí různý influencerky, anebo je nosí třeba Bella Hadid nebo Lily Rose Depp. Co si o tom ani myslíš?
2: No vlastně, jakoby, když nastupovaly ty bezdrátový sluchátka, tak já jsem taky měla ty drátový a mě hodně vyhovovaly. Vlastně jsem to ze začátku taky moc nechápala vlastně, co je na těch bezdrátových sluchátkách tak jakoby skvělý, protože mi taky přišlo, že jsou hrozně drahý, vlastně znatelně dražší než ty drátový a že se musí nabíjet a že jsou vlastně i trochu neekologický, že ta baterka rychle dojde a pak se nedá opravit. A vlastně jsem se pak pořídila ty bezdrátový až kvůli běhání, protože ty s těma šňůrama, že jo, nejsou tak
1: prakticky
2: překážej, no, na tom běhání. Když to máš zapojený do toho mobilu. Máš
1: a umíš si představit, že by si se teda k dráťákům zase vrátila?
2: No vlastně si to umím představit, no. Akorát já jsem je všechny postrácela, takže nevím, kde bych je vyhrabala. Musela bych si je znova koupit, ale Jo, tak tohle je docela dobrý trend. Je to takový trošku, jak se teďka říká, performativní, jo, ale jo, v pohodě za mě.
1: Já si to teda vlastně moc neumím představit, že bych se k drátovým sluchátkům vrátila, nebo rozhodně jsem se k ním zatím nevrátila, nemám to zatím ani v plánu. Ani asi nemám pocit, že by mi to nějak extra doplňovalo outfit, i když je pravda, že na začátku, když začaly být bezdrátový sluchátka a ještě jsem na to nebyla zvyklá, tak mi přišlo vždycky strašně divný, když jsem někoho viděla telefonovat, ale mobil měl prostě někde v kabelce nebo v kapse a vypadalo to, že mluví prostě jako do vzduchu, protože ty sluchátka třeba nebyly vidět a tak, tak to mi vždycky přišlo mega divný, že prostě dřív to bylo aspoň vidět, že mají ty sluchátka, že prostě s někým telefonujou, tak na to nejsem si zvykla, ale vlastně teď už nevím, moc si to neumím jako představit, už mám vlastně ty svoje bezdrátový sluchátka docela dlouho, furt mi jako dobře fungujou, jasně musí se nabíjet, tak na to si člověk musí myslet, ale nepřijde mi, že by se vybíjeli zase nějak jako hodně rychle. No a hlavně mi přijde, že už nemám skoro u ničeho jakoby jacka nebo prostě takový to...
2: To je pravda, ten jack, no. To já bych měla všechny starý sluchátka na jacka, který ho už dávno nemám.
1: Ale je pravda, že ty novější potom už byly, že se to dalo zastrkovat do té stejné zdířky jako nabíječka, takže že už neměli zakončení tím jackem, když už vlastně toho jacka nemají většina přístrojů.
2: A teda, co musím říct, že co mi trošku vadí a co mám pocit, že u těch drátových sluchátek nebylo, že když někdo doposlouchal tu muziku a potkal někoho, tak je schoval do tašky. Mám pocit, že spoustu lidí dělá to, že si vypne muziku v těch bezdrátových a pak s tebou mluví a má ty sluchátka furt v uších. A mě to hrozně rozčiluje, protože já mám pocit, že to je taková nějaká pomyslná bariéra mezi mnou a tím člověkem v té komunikaci.
1: To je pravda, to já to třeba nedělám. Neumím si představit, že bych si je nechala v uších a s někým se jako bavila, ale zároveň taky jsem si všimla, že nějaký lidi to dělají, že nějaký lidi fakt ty sluchátka mají skoro permanentně jako celý den v těch uších, tak to je takový zvláštní a vlastně ty starý původní sluchátka si moc jako nikdo na těch uších nenechával. Je to tak. No tak já nevím, jestli k tomuhle trendu přistoupím nebo nepřistoupím. Možná je to taky zajímavý pro ty, který v tom vidějí kouzlo, který vlastně si ty draťáky moc neužili. Že ta Gen Z podle mě třeba jako moc nic neposlouchala, pak už byly bezdrátový sluchátka a teď se k ním právě vrací, že jim to přijde jako dobrý retro.
2: Třeba už mají dost těch technologií všech výkonných, skvělých prostě a závidí nám ten náš analogový život.
1: Je pravda, že dalším lifestyleovým trendem je právě návrat k analogu a offlineu. Trend drátových sluchátek nejspíš právě souvisí ještě s dalšími lifestyle trendy a to jsou právě zrovna tyhle. Žízeň po nostalgii je ve společnosti silná, drátová sluchátka tenhle feeling poskytují. O touze po životě v době předinternetové svědčí masivní úspěch seriálů, který se třeba v době předinternetový odehrávají, třeba jako Stranger Things, který jsou z 80. ale i různý remakey filmů jako Scream, Dirty Dancing, Scary Movie a tak dále. Sluchátka s drátem se stala jakýmsi symbolem éry, kdy si lidi jako idealizujou, jaký to bylo v době, kdy ještě nebyl internet. Zároveň je to taky takovej statement, protože žijeme v době, kterou řídí moderní technologie v čele s AI a k tomu vlastně část společnosti má takový lehký odpor, že jako buď seš fanoušek, anebo to spíš trošku hejtíš. A ty špunty s tím kabelem fungují jako takový to... že mám prostě

0: čtení knížek, prý se i zvyšuje poptávka po DVD. To mě docela
1: Ježiš,
0: překvapilo. Prostě, že offline život je považován za privilegium a nový cíl.
1: No tak třeba VHSky by ještě za chvíli mohly, ale myslím,
0: no,
1: že...
0: No co si o tom myslíš, tady tom jako trendu návratu k analogu a offlineu?
1: Teď mě došlo, že možná spoustu posluchačů našich neví, co to jsou VHSky.
0: To je pravda, to jsou takové, no možná už děti, co nás poslouchají, neznají ani DVDčka, ale to bylo prostě, že když ještě nebyly v platformy jako Netflix, HBO, Disney a další, tak filmy a seriály byly na kazetách nebo na takových CDčkách a byly půjčovny nebo obchody, kde si ten člověk buď ten film nebo ten seriál mohl koupit, anebo v půjčovně si ho půjčit, zkouknout ho a pak ho zase vrátit. A to se vlastně všechno už před, jak je to dlouho, třeba 20 let, co už to tak začalo jako vymírat.
1: Ale to byl teda zážitek vždycky jít do té půjčovny DVDček a vybírat si ten. To by se podle mě tady těm lidem, co teďka mají rádi ten indie sleaze, líbilo hodně.
0: No a tobě se líbí tady ten trend, jakože ty by se zvrátila třeba aspoň na nějakou omezenou dobu do analog offline světa, nebo to spíš bereš tak jako...
1: Jako mně se to líbí hodně, já mám pocit, že když mě bylo 15, tak vlastně to indie taky frčelo a že to je v něčem hrozně jako podobný vlastně, že my jsme zas obdivovali vinylové desky, že jo, a gramofony a já jsem měla v pokojičku prostě takhle nalepení na zdi vinylové desky, takže mě to je vlastně hodně blízký.
0: Je to pravda, jakože neumím si úplně představit, že si chodím znova půjčovat dívka nebo VHSky, ale třeba ty analogové foťáky, kterým se teďka hodně lidí vrací, mají svoje kouzlo, protože vlastně když máte nekonečno pokusů, jak něco vyfotit a pak si vybíráte prostě z galerie pomalu identických fotek tu nejlepší, tak to v něčem to kouzlo ztrácí, kdežto když máte prostě na foťáčku 25 možností snímku a pak ho prostě vyvoláte a nevíte, jestli ta fotka povedla a co tam přesně zachytila a dozvíte se to až třeba po té dovolené, tak to prostě svoje kouzlo má a spousta momentek, který máme doma vyvolaný z dětství, tak prostě nejsou to dokonalý fotky, protože máma nevěděla, jestli někdo zrovna nemrkl nebo jestli tam nedala omylem prst a to se prostě zjistilo až potom, kdežto teďka, když si podle mě, za prvý si podle mě moc lidí fotky ani už nevyvolává, ale když už si vyvolají, tak si samozřejmě vyvolají ty nejdokonalejší z těch všech variant, který tam jako nacvakali.
1: A já mám prostě, já nevím, jestli to je moje nějaká vrytá vlastnost a já to tam vidím, moje dedukce, ale já mám prostě pocit, že v těch analogových fotkách je ten život cítit daleko víc než v těch digitálních.
0: Tak je v nich prostě jako větší duše, no.
1: No, nevím.
0: Protože tam i víc člověk opravdu zachytí ten moment, který už pak nemůže ovlivnit. Kdežto na mobilu, kde milionkrát to můžeme vyfotit, smazat a vyfotit znova, tak prostě už to kouzlo toho okamžiku tam prostě tolik není, protože často sice člověk něco vycvakne, ale pak se mu to nelíbí, tak řekne, hej, zapozujte a pak už to není ta momentka, že jo. No já třeba čas offline, když bych se teda vyjádřila spíš k té offline části než k tomu analogu, tak hodně propaguju, protože sama cítím, že ho potřebuju a sama si ho občas jako uměle naordinovávám. Třeba občas jsme dělali takový to, že jsme někam jeli na prodloužený víkend a opravdu jsme si dali 24 hodin prostě offline, že jsme si stahli jenom nějaký offline mapy a dali jsme si prostě na telefonu režim letadlo, aby nám nemohl ani nikdo jakoby prostě poslat zprávu ani na žádných sociálních sítích a tak. A bylo to docela jako osvobozující. Najednou má člověk strašně moc času.
1: No je to tak, jakoby já vlastně na sobě hodně vnímám, jak jsem na tom závislá a vnímám to v tom, že vlastně už bezmyšlenkovitě šahám po mobilu, vůbec o tom nepřemýšlím a odemykám ho. A nebo koukám na ty notifikace, jestli mi tam něco přišlo. A vždycky mám radost, když jdu třeba do sauny, nebo mám basket, nebo nějaký
0: cvičení. Kde ho prostě mít nemůžeš.
1: Kde ho prostě mít nemůžeš, musíš prostě na ní nemyslet a tak, no.
0: To mám ráda naší chalupu, kde není signál. Takže tam vlastně vždycky, jenom když jako někam jdeme a třeba vyjdeme víc na kopec, tak se to tam chytí, ale v té chalupě prostě není, takže tam se mobil můžeš úplně s klidem dát někam prostě zašantročit, protože tam ti stejně nic nepřijde a nic si tam jako nepřečteš, žádnou zprávu, takže tam je ten offline život takovej nucený, ale je pravda, že už si moc neumím představit, že bych třeba týden byla offline. Jakože ten jeden den nebo třeba ještě dva dny je to fakt jako fajn, ale kdybych byla třeba offline jako celý týden úplně, jakože, tak možná bych z toho byla docela ve stresu, jakože
1: Měla bys FOMO.
0: No a celkově, aby jako se něco nestalo, aby jako někdo opravdu mě nepotřeboval zastihnout a já jsem k tomu zastižení nebyla a tak. Ale i v něčem by to asi bylo osvobozující.
1: A přece dřív to bylo normální, že jo?
0: No jasně.
1: Dřív jsme si toulali celý den venku a nikdo nás nemohl nahánět přes
0: telefon. Přesně, prostě byla jenom pevná linka a konec. No to už si vy, holky a kluci, vůbec nepamatuju.
1: Ale ty třeba pevná linka s takovým tím otáčením těch čísílek, to by se taky podle mě hodně líbilo. Možná se to vrátí zpátky do módy, protože taky taková hezká estetická věc, že jo, jak člověk musí
0: otáčet. Je pravda, že my jsme vlastně v Praze doma měli od začátku už jako tlačítkový telefon, nebo už si tam ten vytáčecí vůbec nepamatuju. Ale na chalupě jsme měli hrozně dlouho ještě ten vytáčecí a že já jsem právě na začátku měla pořád pocit, že to neumím dobře s tím vytáčet, že vždycky jako přejedu to číslo a že prostě se na to musím pořád hrozně soustředit.
1: No tak to mi v Pardubicích, k nám se tyhle trendy nedostaly, my jsme celou dobu měli vytáčecí.
0: A pak jste přišli rovnou na mobil.
1: Jo, jo.
0: No a my jsme tady ještě s Aničkou zmiňovali ten indie sleaze, což je styl, který se vrací do mody, je to taková trochu anti-fashion, trochu myšmaš, rozhodně nic uhlazeného. Třeba příkladem indie sleaze jsou sukně přes kalhoty, vrstvení, oversize, trošku si to podle mě jede Billie Eilish. A kdybychom si dali nějaký odbornější popis, tak je to estetika typická pro období mezi lety 2006 a 2012. Vznikla jako odpověď na uhlazený popový zpěv. Opěvovala chaotický způsob oblékání, byla úzce spjatá s érou prvních sociálních sítí a opěvovala takové jako freestyle.
1: No tak to je přesně to, co jsem zažila, no.
0: Vlastně mě ještě k tady těm novým lifestyle trendům, který se spíš tak trošku vracejí ke kořenům, napadlo, že je i fajn jako podle mě třeba hodně číst, protože když čtete knížku, tak jste taky offline. A kdo by chtěl úplně se přesunout do hardcore offline analog světa, tak si může zprovoznit Walkmana.
1: Nebo diskmena.
0: Přesně, a nemusí tady řešit, jestli má drátový nebo bezdrátový sluchátka. Prostě starý, dobrý Walkman nebo diskmen a jedeš.
1: Ale já mám pocit, že teďka právě ty malý kazetky jsou extrémně populární, že spoustu mých přátel hudebníků, tak jako merch mají právě ty malý kazetky, takže se to hodně vrací.
0: Takže Walkman se vrací, jo.
1: Takže doufám, že ty lidi mají i Walkman, aby se to měli na čem přehrát, nebo rádio, ale ty kazetky se vracejí rozhodně i u mých vrstevníků.
0: To je dobrý, protože já mám třeba doma z dětství hrozně moc kazet, na kterých mám různý hurvínky a pohádky
1: a šmouly
0: a písničky se svirákem a uhlířem a vlastně už nemám kde si to přehrát, takže možná, jestli se vrátí Walkmany, tak potom budu třeba se svým dítětem poslouchat.
1: Třeba jo?
0: Ještě pár otázek, než se posuneme k další kategorii. Myslíš ani, že dnešní teenageři chtějí být víc originální nebo naopak víc zapadnout, než jak jsme to třeba měli my?
1: To se asi celou, jak já mám teenage sestru, že jo? A u té TVD mi přijde, že chce víc jako zapadnout, ale přijdou mi takový trošičku víc unifikovanější, no, že ta moda je taková hodně stejná u nich, ale zase jako, já nevím, asi jak kde, v jakém odvětví, že jo, tak moje ségra je prostě na střední elektrické škole, kde má je jediná holka a dalších 30 kluků, takže jí se nedivím, že chce zapadnout, ale možná jinde to je jinak.
0: Další otázka, ta spíš souvisí s tím offline. Měla jsi ty někdy, nebo vzpomeneš na den, kdy jsi byla naposled celý den bez telefonu?
1: To jsi mě asi nachytala. Asi ne. Ty jo. No, tak na dětství si vzpomínám.
0: To jo, ale jakože teď třeba za poslední rok, ne.
1: Celý den bez telefonu? Jako nejblíž k tomu měl náš jogový pobyt, kde jsme si nechávali ty mobily na hotelu, ale jinak ne.
0: A uměla bys si třeba představit, že by si zdala celou dovolenou bez telefonu?
1: Uměla bych si to představit, ale tak člověk, jak je starší a má práci, tak si to musí nějak vykomunikovat, aby ho lidi neschánili, že jo? To je taky další takový faktor, ale uměla bych si to představit. Já jsem vlastně hodně lobovala dřív za tyhle offline ty a nějak jsem se tím nechala pohltit teďka, no. Měla bych se trošku napravit.
0: A moje poslední otázka je, jestli si myslíš, že dnešní děti mají na sebe větší tlak, protože žijou v online světě, než jsme měli my.
1: Rozhodně, tak to si určitě myslím. A taky si myslím, že prostě ty sociální sítě hodně ukazují nepravdu a hodně tam lidi používají filtry a různě se stylizují. A vlastně celý to je jenom o jedný velký stylizaci, že se předvádíš před lidma a vidíš jenom tam ty stylizovaný lidi. který nejsou často autentický.
0: No jasně.
1: A to kolem sebe pak vidí, že jo, normální lidi, ale oni když celou dobu koukají jenom do toho telefonu a vidí jenom tady ty extrémně namalované holky, extrémně hubené holky, pózičky, tak to není zdravý, protože pak ty lidi ztrácejí takový kontakt s realitou.
0: Mm, to je pravda. Tím bych možná naší první kategorii lifestyle trendů ukončila a posuneme se dál.

0: Druhým trendem dneška, druhým tématem je fotografie a focení. Anička ráda fotí, takže doufám, že k tomuhle tématu nám třeba poví něco víc než já. Fotí krom telefonu nebo zrcadlovky třeba i na analogový foťáček, z kterého si fotky vyvolává. Já si zase ráda fotky vyvolávám a vytvářím si fotoalba. To znamená, že i když fotím převážně jenom na telefon, tak mám ráda, když potom to mám fyzicky doma a můžu si to prohlídnout. No a k létu podle mě focení jednoznačně patří, takže jsem ráda, že tohle téma tady dneska probereme. Ani jsi typ, který hodně fotí, nebo si raději užívá přítomný okamžik a pak třeba jdeš zase někam, kde jenom cíleně fotíš?
1: No právě že to, že ráda fotím, je vlastně v rozporu s mojí povahou, protože právě já se hrozně ráda užívám ty věci tak, jak jsou. Třeba zrovna teďka jsem letěla letadlem a měla jsem úplně nádherný výhledy. Prostě letěli jsme nad Adršpachem a Hradcem Králové a Berounem a tak. A já jsem si to prostě vychutnávala, úplně jsem zapomněla fotit a ten člověk, co se mnou letěl, furt říkal, foť to, teď to je krásný, budeš mít památku. A takhle mě jako to připomínalo, že bych vlastně měla fotit. Ale chodíme cíleně fotit, to jo.
0: No a teď mi řekni, prozraď na sebe, kolik fotek máš teď aktuálně v telefonu, ve svojí galerii?
1: Tak to je dobrá otázka. Zrovna včera jsem to s někým řešila a mám tam 15 751 fotografií.
0: Já mám 16 819, takže jak vidíte, tak opravdu to, co jsme probírali v minulý kategorii, že můžete mít skoro nekonečno fotek na telefonu a různě je furt promazávat. Promazáváš je někdy nebo si tam necháváš všechno?
1: Právě já si myslím, že kdybych je nemusela promazávat, tak bych jich tam měla mnohem víc. Ale já už nemám paměť, takže já to musím promazávat, ale jinak bych tam bylo už prostě 30 tisíc a koukám na videa, těch mám 317, a což mi podle mě taky hodně zabírá.
0: No a jaká je tvoje úplně poslední fotka v galerii? Popiš nám jí.
1: Poslední fotka v galerii je z roku 2020 a je to moje malá teenage ségra, která je extrémně roztomilá. Takhle už vůbec nevypadá, je to před 6 lety a tady ještě takový malej roztomilý bobík, no.
0: Já se podívám, já zalistuju. Moje nejstarší fotka v galerii bude dokonce až z roku 2017. Dnes 2016 dokonce, 13. června 2016, takže to je 10 let. A je to fotka s mým tehdy klukem, teď manželem a máme ty filtry ze Snapchatu na sobě, taková ty ouška a čumáčky jako pejsci, jo? Takže v té době to bylo moderní, takže...
1: Jo. Filtry a čumáčky.
0: Tak... Dobrý, no tak to jsme si tady zahrabali v minulosti. Má podle tebe ještě v dnešní době cenu mít foťák, když telefony fotí v tak obří kvalitě?
1: No, já myslím, že jo, souvisí to i s tím, co jsem říkala předtím, že prostě v těch foťákových fotkách je větší živost, ale zároveň jako foťáky pořád fotí líp než telefony. Mám pocit. Taky záleží, že jo, jaký foťák, ty můžeš mít digitální anebo analogový. Je to teda docela drahá záležitost, když se tomu člověk chce věnovat, jo? Protože ty máš nějaký to tělo toho foťáku, ale pak ještě máš různý objektivy, které ti dělají, že někoho vidíš extrémně zblízka. Když chceš vyfotit skupinu lidí, tak potřebuješ nějaký jiný objektiv.
0: Rozšířený.
1: Takže je to docela drahá záležitost, mám pocit. Ale třeba v těch analogových fotkách, nebo vlastně i v těch digitálních, tak to člověk může vzít i jako takovou hru, že jo? Protože tam máš 3 složky, clonu, čas a ISO. A ty se s těmahle 3 složkama musíš nějak hrát, aby ti ta fotka vyšla pěkně. No, abys to neměla moc tmavý, nebo moc světlý zás, abys to měla zaostřený to, co zaostřit chceš. No, je to taková technická hra vlastně, to focení.
0: Přitom v telefonu nám to většinou, i když tam můžeme různý věci taky nastavovat, tak nám to jako přednastaví tu nejlepší variantu v tu chvíli a člověk to jenom stiskne, že mu to vlastně všechno zjednodušuje. Je pravda, že i na zrcadlovce si může člověk dát režim automat, kde mu jako udělá plus minus tu nejlepší variantu, ale to je jenom takovej ten podle mě zlatý střed, jako že to nevíde. Že to prostě vyjde tak nějak, že je to v pohodě. Ale když to člověk chce fakt vymazlit a aby to mělo třeba nějakou uměleckou hodnotu nebo nějaký přínos, tak už musí používat ty.
1: No, a já prostě furt mám pocit, že ty fotky z toho mobilu něčím smrděj. Že smrděj tím mobilem prostě. Prostě smrděj.
0: To jsou slova Aničky. Takže Ani, seš člověk selfie ano nebo ne?
1: Selfie, ano, nebo ne. Tak ráda se udělám selfie s kámoškou, když jsme někde na nějakým pěkným místě a ráda si ji pak i vytisknu na stůl, abych na to vzpomínala. Ale že bych si furt musela fotit selfiečka, tak to zas ne, jakože zas tak posedla sama sebou nejsem.
0: Takže nemáš nějaký svůj ultimátní výraz, který nahodíš na každý fotce, když se fotíš jako ve skupině?
1: To je zajímavá otázka. Vím, že mám svoji oblíbenou stranu obleče a ta levá. Aha. Mám pocit, že jsem zleva hezčí než zprava.
0: Ale je pravda, že většina lidí má svoji lepší stranu obličeje. Já to mám tu, kde mám tu patku. Protože já mám jakoby pěšinku na straně a na jedné straně mám patku a na druhý ne. A když se otočím tou stranou bez té patky, jak mi to přijde takový divný a takhle, jak tam mám tu ofinu, tak to je taková moje příjemnější strana.
1: Uh-huh. A ty máš nějaký výraz?
0: Asi bez zubů, takovej víc jako...
1: Duckface.
0: Spíš jako, já mám prostě pocit, že když se moc směju, tak mi to tak jako zdeformuje obličej. Takže se tam spíš tvářím tak jako... Usmívám se jenom očima.
1: Marilyn Monroe prostě nad kanálem.
0: No a je podle tebe větší stres vyfotit sebe nebo někoho jiného? Jako aby to byla fakt dobrá fotka za tebe.
1: No, asi někoho jiného, tak tam máš tu zodpovědnost za toho člověka, že jo? Ty lidi se furt sami sobě nelíbí na těch fotkách, že jo? A sebe můžu fotit, jak dlouho chci a na ty lidi máš omezený čas, když fotíš. A tady musím říct, že na Radio Junior fotím i lidi a fotím i herce a občas to je velký teda stres je fotit.
0: No to byla právě jedna z mých otázek na tebe, jestli tě focení pro Junior baví.
1: Jako, je to občas takový adrenalin, mě to zároveň jakoby baví a občas máš nějaký povahy, třeba co ti čtou pohádku a nejsou úplně zvyklí na to focení nebo nemají to rádi a je to hodně i o nějaký empatii a lidskému přístupu, než třeba i ani o tom skillu toho focení. A no, člověk musí být citlivý u toho.
0: A ty jsi to zmiňovala už v té předchozí kategorii, kterou jsme tu dneska probírali, ale jsi někdo, kdo občas používá filtry?
1: Ne, já vlastně filtry vůbec nepoužívám, skoro nikdy.
0: Ne. Protože je léto, tak je fajn zmínit i letní focení. Jaký místo je podle tebe nejvíc fotogenický?
1: Jako nejvíc na světě?
0: Nebo prostě co tě napadne jako první?
1: Místo, co je fotogenický? No, atrium u nás v rozhlase, to je krásný místo. To je docela fotogenický. Tak to je takhle nejblíž v radiánu, co mě teď napadá. Tak moje chata je hrozně fotogenická, že jo? Tam máš to zázemí těch... kostičkovaných ubrusů a přírody, tak to je taky hezký, že jo? A no, nějaký místo, kde je hodně světla. To je vždycky nejlepší.
0: A jsi člověk, co si někdy vyfotí jídlo dřív, než ho sní?
1: No, nedělám to často, ale občas se to stane, když má fakt nějaký hezký jídlo.
0: A prohlížíš si ráda starý fotky? Vyvoláváš si vůbec fotky, děláš si alba?
1: No, vyvolávám se. Vyvolaný fotky si hrozně ráda prohlížím. Uh-huh. A nejhezčí to je vždycky u babičky, protože ona, že jo, má ty alba vedle sebe rok po roce, prostě od roku 90, nevím, 7 až po 2000. Ona to taky přestala dělat. Má to třeba do 2015, nebo 2018, tak nějak. A tam si ty fotky vždycky prohlížím úplně nejraději.
0: To má takhle pečlivě, hezky babička srovnaný.
1: A ona u toho má ještě ty cedulky, třeba nějaký mini popisek, jako Anička jako princezna na karnevalu ve školce, že jo? Tak to je super, ale jakože bych vzala mobil a projížděla si galerii, tak to nikdy, to mě nebaví. A co ty?
0: Já si asi prohlížím alba buď u rodičů, přesně u mámy. Moje máma asi nebyla dostatečně pečlivá na to, aby jakoby dělala ty alba, takže máme takovou obrovskou krabici, kde jsou všechny ty fotky naházené. Ale někdy je tuškou na zadní straně té fotky napsaný aspoň rok.
1: Aha.
0: Ale to ne taky vždy. Ale mě to baví si tam jenom tak prostě v tom hrabat a prohlížet si prostě z různých období, z dětství a tak. Kdyby to mělo systém, bylo by to možná lepší. A já se teďka snažím si dělat alba a tisknout si fotky a právě tam občas napsat i nějaký popisek, ale jako taky v tom nejsem dostatečně důsledná, nemám to rozhodně, jako že bych za posledních 10 let měla prostě tam 10 alb, bohužel ne. Ale ráda si prohlížím ty alba, který jako mám hotový, no.
1: Moje babička je právě hrozně taková pedantská a akurátní a všechno musí mít srovnaný a občas je to kvůli tomu s ní hrozně těžký, ale v tomhle to je dobrý. Ona třeba, co dělá, co se mi líbí a co chci zmínit, je, že každý ráno si zapisuje východ slunce, takže kouká z okna a vidí, jakoby, kdy vychází slunce a každý večer si zapisuje západ slunce a má normálně sešítek a má tam každý ráno a večer a takhle
0: to je hustý. Je hustý, že je teda vždycky už ráno vzhůru, když už vychází slunce.
1: No.
0: To teda, to obdivuju možná ještě víc, než to, že si to zapisuje. A jedna z posledních otázek na focení na tebe, jestli fotíš raději lidi, zvířata nebo třeba přírodu?
1: Nejradši fotím lidi. Lidi jsou prostě nejhezčí, si myslím.
0: A nejzajímavější.
1: Nejzajímavější. Lidský obličeje prostě přitahují oko nejvíc. Že?
0: Já si to myslím taky a i mě třeba moc nebaví se třeba dlouho koukat na nějaký fotky přírody, kde nic není. To třeba má rád můj manžel, že na dovolených nebo na svých cestách často fotí jenom přírodu nebo prostě výhledy do krajiny a takhle. A mě to moc jakoby nebaví, jakože kouknu na jednu fotku, ale spíš mě baví, jako když tam jsou ty lidi, kteří byli na té dovolené, nebo jako nějaký místní lidi, třeba nějaký momentky a tak, ale jako když je to jenom příroda, tak já jako hezký, ale že bych potřeba kouknout na 200 fotek prostě nějaký hory nebo lesa, tak to úplně ne.
1: No já mám pocit, že i ty fotky přírody se hodně opakujou a že pak se z toho stává takový jako kýč vlastně. Třeba obří beruška na listě, jen tak.
0: Makro. Máš ještě nějaký doplňující info k fotce a focení, nebo ti to přijde, že jsme to docela probrali?
1: Asi vlastně jakoby takhle, jak se i trošku zajímám o tu fotku jako divák, tak mám nějaký oblíbený galerie, že často nejdu ani po těch fotografech, ale spíš jdu do té galerie, co ona si pro mě připravila, že mám nějaký tipy. Přijde mi super galerie hlavního města Prahy a dům fotografie, je to na Dlouhý Třídě. Tam třeba nedávno vystavovala fotografka Dagmar Hochová, která fotí děti, ale nebo fotila černobíle a hrozně krásně je zachytila. Jako já sama asi neviděla hezčí fotky dětí. A pak druhá galerie, kterou bych chtěla zmínit, je Leica Gallery, která je tady u Václaváku v Praze. A tam je zase super kavárna u toho. A dělají takový dokumentární černobílý fotografie, tam vystavují, to je taky moc hezký.
0: Je pravda, že tohle jsme tady vlastně vůbec nezmínili, že nemusíte být jenom ten aktér, kdo pozuje na fotce, nebo ten, co fotí, ale můžete být i jenom prostě ten pozorující, co tam jde opravdu, jako když byste šli na výstavu třeba obrazů, tak můžete jít na výstavu fotek. My většinou tak jednou ročně chodíme na Czech Press Photo nebo World Press Photo, kde se taky najdou zajímavé fotky a hlavně jsou tam většinou zachycený důležitý události toho předchozího roku, tak na tady ty výstavy taky chodím ráda, ale taky nejradši pozoruju fotky lidí.
1: Super.
0: Tak já myslím, že se můžeme posunout dál na naší třetí kategorii a třetí tent.

0: třetím trendem a třetí kategorii, poslední, si dáme takový retro. Dneska je to vlastně trošku tak ve stylu retra celý díl. A to jsme rozhodli, že probereme naše trendy ze základky, což už taky je víc jak 15 let. No, u Aničky možná trochu míň, ale u mě už je to víc jak 15 let, co jsem byla na základce. Vy sami můžete posoudit, jestli se něco už stihlo vrátit a třeba už i zase víc z módy znova, nebo je něco, co už dávno zapadlo v zapomnění a ještě se to nevrátilo. Na začátek je možná dobrý zmínit, že nás s Aničkou dělí 5 let, takže i my jsme nebyli úplně ve stejnou dobu na celý té základce a můžeme se tím pádem v nějakých trendech i třeba rozcházet, nebo že jedna ho zažila a jedna ne. Tak Ani, čím by se tak vykopla?
1: Vykopla to, já nevím, mě první jako trend z mý základky se mi, že jako gelový propisky, takový ty barevný, to se hodně používalo.
0: A i voněly některý.
1: I voněly, já úplně si doteď pamatuju tu vůni těch nějakých borůvek nebo černýho rybízu. A ještě často byly třpitkaty.
0: To je pravda.
1: To byly nejvzácnější. No tak samolepky, to je jasný.
0: Sbírání samolepek.
1: Jo.
0: Samolepkový alba.
1: Jo, ale to si myslím, že teďka úplně nefrčí. Nebo?
0: No, jako já o tom nevím, to nám sami vy napište, jestli se teď něco sbírá. Podle mě, když už se něco bude sbírat, tak to budou asi pokémonský kartičky, ale možná se sbírají samolepky, jenom o tom nevíme.
1: No, možná jo. No pak, kreslení do deníčku, takový to, jak si to vyměňujete.
0: Památníček.
1: Památníček tě má rád a je tvůj kamarád, nebo něco takového tam bylo, že jo. A poty na kolečkách. Na patě, že jo, jak byly, tak to byl velký trend. Tak to jsou taky 4 trendy, co mě napadne jako první.
0: Já jsem se tady rozdělila do takových kategorií. Hračky, jakoby tam spadají asi ty propisky i prostě ty samolepky a tak. Pak oblečení, doplňky, styl. Ono se taky hodně překlápělo s tím, že třeba když jsme byli na prvním stupni, tak hlavně jeli ty hračky, že jo, různý, jakoby, co se sbíralo, nebo s čím si lidi jako přinesli jako hračku a hráli tam s tím o přestávce. Třeba boty na kolečkách, já si pamatuju, že je někdo měl, ale třeba mě tohle úplně minulo, že já jsem jako nikdy nevlastnila boty na kolečkách a ani jsem potom nějak jako netoužila, mě to vždycky přišlo takový zvláštní, jako že mi přišlo, že ty děti stejně na nich za stolik nejezdili, vždycky občas si to vysunuli a jeli a pak zas už jenom chodili.
1: No ale víš, proč možná u nás byly tak jakoby trendy, protože my jsme měli základku, která byla složená z pavilonů, že to nebyla jedna velká budova, ale ty jsi měla pavilony.
0: Bylo to daleko.
1: A ty pavilony byly spojený betonovým chodníčkem a ty vždycky si na ty přestávky chodila ven a měla tam ten betonový chodníček, který byl dlouhý, takže ty děti tam na tom mohly jezdit, že? A machrovat prostě s tím.
0: Pravda, že byly i boty, co různě blikaly a svítily.
1: To jsem měla, já.
0: No, takže takovýhle vychytávky v módě určitě byly. My jsme taky sbírali samolepky. Nejvzácnější byly různý semišový, dřevěný, nebo nějaký lesklý, třpitivý. Prostě nějaký, co byly trošku něčím speciální.
1: Poštářkový.
0: Jelo se víc rozhodně po tady těch materiálenech, že by se třeba jelo, že jsou cenný kočičky nebo takhle, že se jelo po těch materiálech. Přesně ty poštářky, jaký ty vypouklý a tak. Tak to nám schválně dejte vědět, jestli se tohle třeba aspoň za dobu, co vy jste na základce, tam někdy otočilo nebo vůbec. Potom jsme, třeba památníček jsem měla, ale jako myslím, že to byl spíš už takovej pozůstatek toho, co bylo trendy ještě předtím, než my jsme chodili na základku a že to tam tak jako zůstalo, ale že by to někdo nějak extra prožíval, mi už nepřišlo. Jakože nakreslili mi tam nějaký děti, ale jako nebylo to takovej jako big deal. Měla jsem ho, ale... Potom, co bylo, kluci sbírali hokejové kartičky a vyměňovali si je, měli na to takový velký šanony a s těma tam vždycky listovali. Holky teda vyměňovali ty samolepky. O přestávkách jsme skákali gumu občas. Pak jsme dělali hodně takový ty tleskací hry, kdy prostě jsou různý říkanky a různý styly toho tleskání, tak jsme pořád tleskali. Jednu dobu bylo docela moderní i takový ta přebíraná s těma provázkama, že se z toho dělali takový různý složitý ornamenty.
1: To mě minulo třeba.
0: A potom Beyblady a Diabolo. Beyblady to byly takový jakoby taková káča, ale jako vymakanější, že prostě se neroztočila jenom rukou, ale byla tam taková pružinka, kterou jste prostě museli rychle trhnout a vytáhnout jí a tím se to jako by roztočilo a dělali se prostě různý ty Beybladeový závody nebo souboje. Mm-hmm. A můj kluk si třeba pamatuje, že hodně těch Beybladeů originálních bylo plastových a neměli takovou sílu a mm-hmm. že jemu prostě koupili rodiče u Vietnamců nějakýho prostě železného a on vždycky rozsekal všechny ty plastový.
1: Dobře jim to.
0: Takže ten měl prostě drsnýho Beyblada a potom Diabolo byl vlastně taková taky hra, co podle mě bylo tak v páté třídě a hodně jsme se s tím učili různý triky a tak, tak to mě taky docela bavilo. Hmm. Tak to jsem dala do kategorie hračky.
1: No a mě tam chybí hračka, co my jsme dělali, to jsou ty pogy, že jo, což uh-huh. byly takový kolečka, taky to bylo jako, že třeba třpitivý byly jakoby vzácnější a tak, byly tam s Pepkem námořníkem, ty uh-huh. byly taky hodně vzácný, nebo u nás aspoň. No a ty se dali opačnou stranou, jakoby se postavili do komínku a člověk je měl jakoby tak otáčet a vlastně to byla taková hazardní hra pro mládež, uh-huh. protože, nebo my jsme to hráli tak, že člověk vždycky vsadil nějaký pogy a pak ty lidi to otáčeli a to, co jsi otočila, to jsi mohla nechat, že, uh-huh. že ty jsi takhle mohla okrást svýho kamaráda. Třeba. Uh-huh. A mně se přesně tohle stalo, že my jsme byli za barákem, vždycky jsme říkali, že jdeme za barák, tak ten byl Mirek, doteď si pamatuju jeho jméno. A ten mě donutil vsadit všechny svý pogy. Takže já jsem vsadila všechny svý pogy.
0: A prohrál.
1: A on je vyhrál normálně.
0: To jsi o všechno přišla.
1: O všechno jsem přišla, mamka mě pak spadla, ještě, že jsem pitomá, že jsem všechno vsadila a všechno jsem přišla.
0: A získala jsi pak nějaký zpátky, nebo už prostě takhle si skončila?
1: Ne, myslím, že jsem pak přemluvila mamku, ať mě ještě aspoň 3 pogy jako koupí.
0: A pak zase si rozjela svoji hazardní kariéru.
1: Jo.
0: No tak to je zajímavý, protože nevím, jestli se ty pogy pak teda zase vrátily, protože Anička je mladší a já si naopak pamatuju, že jedna kamarádka, co byla o rok starší než já, tak doma ty pogy nějak měla, ale už podle mě ani moc nevěděla, jak se to přesně hraje a spíš jsme je jakoby vždycky někde poschovávali a pak jsme je hledali a takhle jsme si s nima hráli, ale třeba z mých vrstevníků nikdo ty pogy neměl. Hmm. Tak nevím, jestli třeba do Pardubic to přišlo později než do Prahy, anebo naopak to pak zase vrátilo a já už jsem na to zase byla moc jakoby velká, nebo nevím, ale pogy jakoby vím, že existovaly, ale mě to úplně minulo a je to hustý. Hmm. Hazard.
1: Tak se někdy koupíme do práce a zahrajeme si tady.
0: No a jinak ještě další kategorie, ať to rychle prolítnem, tak oblečení už Anička zmiňovala ty jezdící a svítící boty. Já si pak pamatuju, když jsme byli na prvním stupni, tak letěly džíny s výšivkama kytiček na zvonáči. To museli mít všichni.
1: Mm-hmm, tak to u nás ne teda.
0: A potom vlastně zvonáče obecně se nosily, nebo volný kalhoty. A pak až se začaly nosit skiny, a pak se zase, teďka zase jsou skiny úplně mimo a nosí se znova zvonáče a volný kalhoty.
1: No, tak u nás frčely nasrávačky, mm-hmm. což byly takový, no, prostě takový balónový kalhoty.
0: Jo, to bylo tak, takový ty harémový, že jo?
1: No, takže to si pamatuju, že jsme si koupili s holkama s kámoškama úplně ty samý prostě haremový kalhoty a pak jsme tam chodili v těch pytlových kalhotech.
0: No a pak bylo, to už bylo ale na druhém stupni, byla skejtová móda. Mm-hmm. Prostě bylo hodně skejtových obchodů, to už mi přijde, že teď taky skoro všechny už zkrachovaly. Mm. A v nich prostě se prodávaly ty velký boty pro skejťáky a skejtový oblečení, ale nosili ho i lidi, kteří vůbec na skejtu nejezdili. A to bylo dlouho, to se drželo třeba 4-5 let.
1: No, tak to u nás, jako je takhle, já jsem chodila do basketbalové třídy na druhém stupni, takže jako tam spíš frčelo to basketové oblečení, aha. Michael Jordan a tak.
0: No a potom ještě, protože už nám fakt běží čas, už trošku nestíháme, tak já ještě zmíním doplňky, což nebude asi tolik pro kluky. Kluci nosili potítka, si pamatuju. Mm-hmm. Ale holky nosily hodně výrazný náušnice, třeba strašně velký kruhy, nebo hodně dlouhý vysací náušnice, hodně výrazný. A co se jakoby dělalo, tak se třeba malovaly linky takhle jako do vnitřní strany oka, to už se teď třeba vůbec nedělá. Ono toto oko totiž opticky zmenšuje, ono to nevypadá vlastně moc dobře, ale nosili to všichni.
1: Všimla jsem si toho teďka nedávno u jednoho rockera a u něj to vypadalo jako dobře, ale jinak taky asi.
0: A jednu dobu hrozně bylo moderní, že se sesvětlovaly vlasy melírama a pak bylo zase moderní, že měli všichni hrozně tmavý vlasy. A pak byla rovná ofina. Když se proslavila Eva Farná a měla rovnou ofinu, tak se strašně holek nechalo ostříhat tu rovnou ofinu. Mm-hmm. a ne každému to sedlo.
1: No, tak to zase u mě frčely takový ty nakrepovaný vlasy. Uh-huh. Tomu se nějak říkalo, už nevím jak.
0: Tak ona hlavně frčela ta krepovačka, že si ji každý pořizoval.
1: To jsem taky pak dostala od Ježíška. Krepovačka.
0: A co ještě, Ani? Ještě pojď nějaký dvě věci, než to ukončíme.
1: Jo, no tak ještě dvě věci. Ty jo, čelenky do vlasů, ale takový ty jako úplně jedno.
0: A nebo ty tlustý, co skoro člověku trošku odstávaly z toho uši.
1: No tak za nás frčeli jenom ty jednoduchý. Jo a ten power balance náramek, kterýmu všichni věřili, že jim dodá sílu. Mm-hmm. To nevím, jestli jsi zažila. Tak to byl takový plastový prostě náramek, okolo kterého se udělala taková legenda, že pak budeš stabilnější, když ho budeš nosit. Mm-hmm. A teďka oni ho všichni kupovali prostě.
0: A kde jsi to prodávalo?
1: Na nějakém internetovém obchodě, myslím. No, blbost.
0: No, je to zajímavý, jak vidíte, co se všechno rozšíří. Sami nám dejte vědět, jestli se nějaký ty trendy už stihly vrátit a zase třeba zaniknout, anebo je něco, o čem jste vůbec nikdy neslyšeli. A protože se blíží úplný konec trendů, tak se musíme vrhnout samozřejmě i na závěrečný kvíz trendů, úplně poslední letní s Aničkou. Tak jdeme na to. Máme tady kvíz trendů a jestli to dobře pamatuju, Ani, tak ty máš dneska tři otázky, já dvě, takže rovnou začni.
1: Je to tak, hele, tak první otázka je na slovo meme. Doufám, že jsi to tady ještě neměla. A ta otázka zní, z jakého oboru pochází slovo meme? Za A z biologie, za B z informatiky, za C z filmových oborů, z filmu.
0: No tak vůbec netuším, takže si tipnu B. Z informatiky.
1: A to je špatná odpověď.
0: A jaká byla správná?
1: Hele, správná je z biologie, protože tady ten termín meme poprvé definoval evoluční biolog Richard Dawkins v roce 1976. A to slovo meme pochází ze slova mimeze, napodobovat. Aha. Takže tak.
0: Hustý.
1: Takže proto z biologie.
0: Jsem se úplně přiučila. Druhá otázka. Trendy plavky letošního léta, Ani. Uh-huh. Za A. Minimalismus, proužky a puntíky. Uh-huh. Za B. Výrazné barvy a zdobení. Nebo za C. Trendem je plavky nenosit a chodit na nuda pláže.
1: Ten poslední by se mi docela líbilo. Ale tak já myslím, že A.
0: Správná odpověď.
1: Tak, další otázka. Která emoji se používá místo smíchu v mladé generaci? Za A. Emoji houby. Uh-huh. Za B. Emoji lepky. Za C. Emoji takovýho toho deadpan. Víš, co to je? To je taková ta sucha z velikonočního ostrova.
0: Jo, jo, jo. Houba.
1: A to je špatná odpověď.
0: Ne, a co to je? Je to deadpan?
1: Je to normálně to...
0: Ta lepka?
1: Ta lepka, jakože se tak moc směješ, až toho umíráš.
0: Aha.
1: No a ten deadpan se používá taky, ale pro nějaký jakoby výraz bez emocí, například jako když na něco koukáš a nic neříkáš, jakože nemám slov prostě, tak používáš toho deadpana.
0: Další otázka. Který ostrov je označován za nejlepší ostrov světa podle známého cestovatelského magazínu, kde hlasovalo přes 600 000 lidí a vyhrál právě tenhle konkrétní ostrov. Aha. Za A. Mykonos v Řecku, za B. Maledivy, za C. Ostrov Koh Samui v Tajsku.
1: Nikde jsem nebyla, takže dám třeba Maledivy.
0: Bohužel špatná odpověď. Správně je ostrov Koh Samui v Tajsku. Kde
1: proč?
0: Jsem já třeba byla a jako je to tam krásný, prostě asi tam nejvíc lidem jako líbí, točil se tam teďka třeba jeden ze sérií White Lotusu, takže můžete si představit, jak to tam vypadá. Maledivy podle mě jsou takový až moc jednotvárný, že vlastně ten ostrov Koh Samui je daleko pestřejší. Maledivy jsou takový, jako že to, co vidíte na té fotce, když se řeknou Maledivy, tak nic jiného tam není reálně, ale Koh Samui je víc takový, že ty pláže jsou tam skrytý, pak jsou tam hory, pak jakože pohoří, ne úplně velký hory. Je to takový podle mě barvitější. Mm-hmm. Tak.
1: No a moje poslední otázka, já jsem jí dala zase trošku tematicky s těma našema trendama, že jo, co jsme měli my v dětství. A týká se ICQ, což byla taková dopisovací sociální síť, v podstatě jedna z prvních. A ta otázka zní, co znamenala ikonická hláška o-o u ICQ? Za A. že vám přišel nový e-mail. Za B, že se někdo přihlásil a napsal zprávu. Nebo napsal zprávu. Za C, že se počítač přehřívá.
0: Že někdo napsal zprávu.
1: A to je správná odpověď.
0: Úplně poslední letní kvíz trendů se nám teda dneska moc nepoved. Vlastně jsme dali 3 špatně, 2 dobře, takže máme míně jak 50%, ale myslím si, že zase ty předchozí kvízy jsme celkem zaválili, tak jako nemůžeme být.
1: Není prostě každý den posvícení.
0: Přesně prostě. Tak, přesně tak. No a to je za nás z dnešního trendu všechno. Doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Tentokrát to byl teda poslední letní speciál a od září se můžete těšit na klasické díly Trenduji. Trenduje to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální. To už nechám na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže vlastně všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte se za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. A zároveň vás chci zase pozvat, pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napište Trenduj. Pošlete info o sobě a taky zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talkshow. Budu se těšit na vaše zprávy. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a
1: Anna.
0: Čau.
1: Nazdar.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná už po 313.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Už v příštím týdnu si vyhlásíme vítěze Star Parády, což byl prázdninový pořad, který běžel na místo Hit Parády Rádia Junior. Tak jsem zvědavá, kdo vyhraje 7 megabalíčků plných merče za to, že nám napsal, který hit se mu nejvíc líbil z dánských hitů, finských, islandských a norských. Tak to si řekneme už za týden. A jaká je postřehovka pro 313. díl Hitparády Rádia Junior? Pozorně poslouchej naší hitpošku a odpověz na otázku, která hvězda z našeho žebříčku bude vystupovat na festivalu Jičín město pohádek. Společně se mnou v rámci pohádkového koncertu Rádia Junior. Takže ještě jednou, která hvězda z našeho žebříčku bude vystupovat na festivalu Jičín město pohádek. Všechno se to dozvíš už za chvilku, stačí jenom pozorně poslouchat. No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Tanči, tak se jmenuje žhavá novinka od 14-letého Jonyho, který byl ve středu hostem klubu Rádia Junior a naše povídání rozhodně stálo za to. Jonáš Morávek nám prozradil, jak se svou kapelou chystali na jejich největší dosavadní koncert a co vše na něj museli připravit. Koncert se konal 4. září a vyvedl se parádně. S Jonym jsme ale hodně probírali i školu, konkrétně nástup do 9. třídy. Tím, že Jony studuje na víceletém gymplu v Nové Pace, tak mu odpadá stres s přijímačkami. Nakonec zůstane tam, kde je. Každopádně je to prý hudba, které se chce i do budoucna věnovat co nejvíc. V rozhovoru jsme probrali i jeho zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem, což byl pro něj neskutečný zážitek. No a taky spoustu letních festivalů. A dokonce došlo i na zpívání s kytarou naživo. Náš rozhovor najdeš i na YouTube kanálu Rádia Junior a dostaneš se k němu i z hlasovací tabulky k hitparádě. A teď už je tady Jony a jeho single Tanči.
0: Novinka.

0: Tanči, tak se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj v hitparádě Rádia Junior hlasuj. Soutěž. Na druhou novinku chceme vždycky s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou tip od vás. A tentokrát vyhrává Dominika Mejstříková, která chce do našeho žebříčku dostat novou pecku od Gracie Abrams. Hit The Wall. A Domča si nevybrala vůbec špatně. Gracie je americká zpěvačka a autorka písní, která už jako malá začala psát vlastní písničky. No a pozor, její tatínek je slavný režisér J.J. Abrams, který stojí například za seriálem Ztracení nebo režíroval některé filmy ze světa Star Wars. Takže zatímco tatínek vyprávěl příběhy na filmovém plátně, Gracie začala vyprávět svoje příběhy prostřednictvím písniček. Taky si je psala už jako osmiletá a k tomu se naučila hrát na bubny, později přidala kytaru, ukulele a klavír. V létě Gracie vydala své třetí studiové album s názvem Daughter from Hell, což si můžeme přeložit jako dcera z pekla. A my si z něj pustíme píseň Hit the Wall. A o čemže je? Gracie říká, že je o chvíli, kdy člověk jede pořád naplno, snaží se všechno zvládnout, ale nakonec narazí na svoji pomyslnou zeď. Je to písnička o únavě, o vlastních pocitech, které nikdy nechceme vidět a o tom, že každý z nás občas potřebuje zastavit. Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: Novinka.

Tak to byla druhá novinka hitparády Rádia Junior, Hit the Wall od dcery slavného hollywoodského režiséra. Jmenuje se Gracie Abrams. Líbí se ti její písnička? Tak pro ní hlasuj na webu radiojunior.cz/hitparáda. Za tip na tento song děkujeme, Domče. A pokud i ty máš nápad na další písničku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám ji pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás před prázdninami získal nejmenší počet hlasů?

Mrzí, ale vypadla nám novinka z minulé, Good Genug, za kterou stojí tři jména německé hudební scény. Producenti Kitschkrieg, zpěvák Blumengarten a reperka Shirin David.

0: no ale rozhodně ne, protože by se vám nelíbil. V našem žebříčku se udržel po 10 kol a teď už ho odesíláme do síně slávy hit parády Rádia Junior, což se zahraniční písničkám málo kdy stane. Tak z toho můžou mít producenti Anima a zpěvačka Lisa opravdu radost. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám z našeho žebříčku jen tak nevypadl, je to 19-letý David Málek se singlem Usínám, který byl nejprve 8., pak jednou bronzový, 5x stříbrný a teď nám zcela evidentně Davidův fanklub zaspal. Takže přátelé, budíček, prázdninové star parády jsou už za námi a už se nám naplno rozjel 8. ročník hitparády Rádia Junior s hlasováním vždy od soboty 9.00 do středy 20.00. A když už jsem u toho usínání, tak mám pro vás jednu fakt užitečnou zajímavost. Všimli jste si někdy, že když jsme hodně unavení, nejsme jen ospalí, ale můžeme být taky protivní nebo smutní, nebo nás všechno mnohem víc naštve? Není to jen naše nálada. Když jsme unavení, náš mozek má méně energie na zvládání emocí. Proto se nám najednou může zdát obrovský problém i něco, nad čím bychom vyspalí jen mávli rukou. Takže někdy není nejlepší řešení další hádka, ale pořádný spánek. Tak to o víkendu pořádně dožeňte. David Málek, Usínám.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Po sérii stříbrných medailí nám David slítnul na poslední postupovou desítku. Udrží se v našem žebříčku i do příště. A teď tu máme další sešup, nebo spíš sled. Před týdnem bronzový a teď až devátý je Sokolík Pepík od Báry Ladrové. Jeho fanoušci si taky nejspíš nevšimli, že je hitparáda Rádia Junior zpátky z dovolené. No ale vsadím na to svoje boty, že do příště to určitě napraví. Sokolík Pepík je totiž maskotem Sokola, což je tělocvičný spolek, který už od roku 1862 podporuje sportování, pohyb a také společenský a kulturní život. A věděli jste, že dnes Česká obec sokolská sdružuje zhruba 1000 sokolských jednot a kolem 160 000 členů? Tomu říkám fanouškovská základna, co? Takže sokolové sokolíci a hlavně fanoušci Sokolíka Pepíka vzhůru do hlasování. Třeba příště zase poletíte nahoru. Bára Ladrová, Sokolík Pepík.
1: 9.

0: před týdnem 9. a teď 8. tak si u vás vede čerstvě vdaná hvězda světového showbiznesu Taylor Swift se svým singlem Applied. A jestli nevíte, koho si vzala, tak já vám to prozradím. 3. července měla svatbu v New Yorku v legendární aréně Madison Square Garden pro přibližně 1000 celebrit. Navštívili ji tam třeba zpěvačky Camila Cabello nebo Jennifer Lopez. A koho si teda myslíš, že si Taylor Swift vzala za muže? Za A. kolegu ze své kapely, který hraje na kytaru, nebo za B. hráče amerického fotbalu, nebo za C. slavného hollywoodského herce. No a správná odpověď je za B. Jak to tak vypadá, Taylor Swift je faninkou amerického fotbalu, protože jejím manželem se stal hráč profi ligy Travis Kelce. Tak držíme palce, ať se jim krásně daří, no a třeba ať si Taylor Swift taky někdy americký fotbal zahraje, anebo o něm aspoň natočí nějaký super báječný videoklip. Taylor Swift, Applied.
1: 8. místo. I had a

0: Z 9. místa na 8. si polepšil Applied od Taylor Swift. A teď už jdeme na šťastnou sedmičku, na které máme minulé 6. Káju a Bambuláčka. Což mi připomíná, že právě oni vystoupí v rámci koncertu Rádia Junior na festivalu Jičín město pohádky. Ten se koná od 9. do 13. září v Jičíně a Rádio Junior bude odtamtud živě vysílat. A taky si pro vás připravilo několik akcí přímo na místě. Už v pátek v 15.30 určitě doražte na pohádkový koncert Rádia Junior, kde pro vás bude zpívat Adélka Křivánková ty největší pohádkové hity i trendy songy, které znáte z hit parády. A já si pro vás připravím spoustu kvízů, pohádkové jazykolamy a pohádkové zprávy, které si tam budete moct přečíst sami živě na pódiu. To bude v pátek. No a v sobotu v 10 ráno se těšte na rozhlasovou rozcvičku Rádia Junior s moderátory Janou Richterovou a Jirkou Kohoutem. No a o 11 hodin na hlavní stage festivalu Jičí město pohádky vystoupí i Kája a Bambuláček. A rozhodně tam zaspívají svou lekací hitovku Buff.
1: 7. místo.

0: do mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Minule byla šestá, teď získává sedmé místo.
3: Hitparáda Rádia Junior.
2: Před týdnem osmá a teď šestá, tak si u vás vede dívčí skupina Kecaj se singlem Gabriela. No a teď kvízová otázka. Víš, jak vznikl název jejich skupiny? Podle drahokamu, který se jmenuje Kočičí oko, tak to je varianta A. Nebo za B podle korejského názvu pro kočky, nebo za C podle ulice v Los Angeles, kde spolu začali zpívat. No a správná odpověď je za A. Kecaj znamená anglicky kočičí oko. A inspirací byl stejnojmenný drahokam. Ten dokáže podle úhlu, ze kterého se na něj díváme, odrážet světlo různými způsoby. A přesně to má symbolizovat i šest členek Kecaj. Každá je jiná, má jinou osobnost, talent i původ, ale dohromady tvoří jeden celek. No a ještě jedna zajímavost. Původně se skupina měla jmenovat Kecaj s písmenkem C na začátku. Ale členka Lara navrhla změnit písmeno C na K, aby název vypadal trošku originálněji. No a tak vzniklo, píše se česky K-C-I-E, neboli Kecaj. No a teď už si užije jejich single Gabriela, na který se učili tancovat lidé po celém světě speciální chorošku. Umíš jí taky? Kecaj, Gabriela.
3: Šesté místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Cat's Eye si polepšila z 8. místa na 6. A kdo pak nám otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Bude to Vesna s písní Já si tě brát nebudu, do které holky obsadili i oblíbeného zpěváka Bena Kristoval. Proč si ho nechtějí brát? Tak právě na to se zeptám frontmanky skupiny, nebo bych spíš měla říct frontwomanky, Patricie Kaňok, která za námi dorazí už ve středu do klubu Rádia Junior v 7 hodin večer. Tak si náš klub v krásné datum 9.9. rozhodně nenech ujít. Probereme společně i to, proč se rozhodla pro mix folkloru a moderní muziky. Jaký to vůbec napadlo, jestli chodila jako malá do nějakého folklorního souboru a měla doma kroj. Taky mě zajímá, jaké vzpomínky má na Moravu, když takto skupina Vesna pojmenovala jednu ze svých písní. No a samozřejmě se vrátíme i k jejich vystoupení na mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize, kde si vybojovali v ostré mezinárodní konkurenci naprosto fantastické 10. místo. Já už se na Vesnu moc těším a doufám, že ty taky. Takže sraz je ve středu 9.9. ve vysílání Rádia Junior v 19.00. Vesna a Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu.
1: 5. místo.

0: Já si tě brát nebudu, tak se jmenuje novinka z minule od ženské skupiny Vesna. A jestli tě zajímá, proč si holky do svého songu pozvali zrovna Bena Kristova, tak si rozhodně nenech ujít náš rozhovor ve středu 9. září od 19 hodin. Těšíme se na tebe.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak si naopak polepšil z 10. místa na Bramborovou čtyřku? Je to Pavel Čadek s písní Strach, kterou složil pro organizace Nevypust duši a Junák Český scout v rámci kampaně Buď připraven naslouchat. Jejím cílem je pomáhat táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročných tématech. A Pavel Čadek to umí. A ještě k tomu je hodně neobvyklý písničkář, protože místo kytary si jako hlavní nástroj vybral violončelo neboli čelo. No a právě proto svůj hudební styl označuje jako čelo folk. Sám o sobě dokonce s nadsázkou říká, že je jeho zakladatelem a jediným představitelem. No a musím mu dát za pravdu, že čelo folk je naprosto fantastický hudební styl. Jen si to poslechněte. Pavel Čadek, Strach.
1: Čtvrté místo. Ahoj.

strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, který se katapultoval z poslední desítky na skvělou bramborovou čtyřku. A teď nás čekají tři nejvyšší příčky v hitparádě Rádia Junior. Kdo získává bronz? Minulé páté Rebelky společně s Adamem Seidlem, Jonym, Mativopem, Honzinem a Ariankou. Tahle partička společně naspívala písničku Tohle není love song, která v srpnu dosáhla na YouTube naprosto fantastických 2 milionů shlédnutí. Každopádně Rebelky vám všem přejí v novém školním roce hlavně pohodu a spoustu super kamarádů a skvělých kroužků. A vzkazují, že kdybyste je náhodou chtěli vidět, tak pořádají podzimní tour. 3. října budou v Opavě, 11. října v Kadani, 14. listopadu v Českých Budějovicích, 15. listopadu v Liberci, 5. prosince ve Valašském Meziříčí a 6. prosince v Třebíči. No a určitě během jejich koncertu zazní i Tohle není love song. Zpívá dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativop, Honzino. No a taky Arianka. Tohle není love song. 3. místo.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. Minulé byli pátí, teď jsou na bronzové trojce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A koho pak máme na stříbrné dvojce? Minulé zlatou skupinu Botox se singlem My dva. No a teď kvízová otázka. Víš, o kom se v tomhle songu zpívá? Za A frontman skupiny Jan Kopečný zpívá o své přítelkyni, nebo za B zpěváci skupiny Jan Kopečný a Petr Ryšavý zpívají o nich dvou, a nebo za C zpívají o zvířecích mazlíčcích. A správná odpověď je za C. Všichni členové Botoxu jsou naprostí zvířomilové a tak napsali písničku o zvířecích mazlíčcích. Mít doma zvířecího parťáka totiž může být podle vědců docela dobrá věc. Výzkumy ukazují, že kontakt se zvířaty může pomáhat zvládat stres a některým lidem zlepšovat náladu. Dokonce jedna studie zkoumala děti ve věku 7 až 12 let a zjistila, že když byli ve stresující situaci se svým psem, cítili menší stres než děti, které psa u sebe neměly. A není to jen o mazlení. Když máme třeba psa, musíme s ním jít ven, takže se víc hýbeme a trávíme čas venku. A když se o zvíře staráme, učíme se zodpovědnosti, protože granule do misky sami od sebe opravdu nenaskáčou, že jo? I americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí mezi možnými přínosy soužití s domácími mazlíčky více pohybu, společnost a menší pocit osamělosti. Takže mazlíček není jen chlupatý kamarád, ale může být také parťák pro naše tělo i hlavu. A teď už si dáme song o všech zvířecích parťácích. Botox, My dva.
1: Druhé místo.
2: Tak

0: My dva. Tak se jmenuje první poprázdninová novinka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům a aktuálně získává stříbrnou medaili. A kdo vítězí ve 313. kole hitparády Rádia Junior? Je to 18-letá Adélka Křivánková se singlem Konečně volná. A my vás spolu srdečně zveme na pohádkový koncert Rádia Junior, který se uskuteční na festivalu Jičín město pohádky v pátek 10. září od 15.30. A na co se můžete těšit? Adélka nám zaspívá pohádkové i trendy hity z hitparády Rádia Junior. Přidáte se? Čeká vás i pěvecký, taneční a rozhlasový workshop. Adélka vás rozespívá, naučí pěvecké triky, včetně feelingů, riffs and trance a taky základů K-popu. Těšte se i na spoustu soutěží o ceny od Rádia Junior. Hádání písniček z pohádek, pohádkový kvíz a pohádkové jazykolamy. Ti nejodvážnější si dokonce budou moct vyzkoušet i čtení pohádkových zpráv. Koncertem vás provede Klára Nováková, tedy já. No a děsně moc se na vás v pátek 10. října na akci Jičín město pohádky s Adélkou těšíme. Adélka Křivánková, Konečně volná.
1: První místo.

0: Adela Křivánková, konečně volná, se z bramborové čtyřky vyšvihla opět na místo nejvyšší. Ve 313. kole hitparády Rádia Junior získává zlatou medaili. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Která hvězda z našeho žebříčku vystoupí na pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Jičín město pohádky. Jestli to nevíš, tak si náš pořad poslechni ještě jednou, nebo se mrkni klidně do programu. No a potom už to napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš hitparáda soutěž, ať se mi to líp v záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace. Tak tanče, nechci, aby ty jsi byla další.
0: Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu. 14-letý Jony přichází s novinkou Tanče.

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. A

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část pátá. Bludné dveře. Mstižerovo vyprávění o tetě Škrkavce. Tvrd Škudibert seděl na pytli brambor, zelený kulich měl na hlavě, škrábal se na břiše a vypadal náramně spokojeně. Jindy už by ho manželka honila jako prašivého psa. V tom se ozvalo zdvořilé zaklepání. Tvrd se lekl, ale hned se vzpamatoval. To není Zloberta, to nikdy neklepe. Dále, zabručel. Dovnitř vešel ten pihovatý, sudíček. Na toho měl speciální pivku, tedy ne na něj osobně, ale na sudičky vůbec. Hlavně na tu svou. Ta byla pěkně zlomyslná, když mu navěštila tenhle hloupý osud, že si vezme Zlobertu a že nikdy nic nedokáže. Dobrý den, pane Škudiberte, dostali jsme úkol a potřebujeme prádelní šňůru a pár kolíčků. Tvrd mrzutě mávl rukou.
2: Vedle je prádelna, vem si tam, co chceš.
0: Sudíček poděkoval a chtěl jít. Ale jakmile vzal za kliku, dveře začaly mazlivě vrnět. Kam pak bys chodil, sudíčku? Vždyť je tu tak dobře. Sudíček měl mžitky před očima. Takové malinké a bílé, jako by viděl spoustu světlušek. Dveře měly pravdu. Vůbec se mu nechtělo jít zpátky.
2: Však zůstaň, sudíčku,
0: mumlali dveře. Oni si bez tebe poradí. Je, to bylo tak příjemné. Sudíček si sedl vedle Tvrda. Ani nevěděl proč a začal se mu svěřovat. Víte, pane Škudiberte, být sudička je strašně odpovědná věc. Já z toho někdy celé noci nespal. Totiž, co sudička děcku řekne, to se musí stát. Však jste taky pěkné mrchy, pomyslel si Tvrd. Sudíček jakoby jeho myšlenku slyšel. Nemyslete ale, že my sudičky si ty vaše osudy vymýšlíme. Kde pak? Tvrd Škudibert zrozpačitěl. To už se nestalo spoustu roků, aby si s ním někdo povídal.
2: Moment. A kdo to teda jako vymýšlí?
0: To se děsně těžko vysvětluje. Učili nás, že od nás každý něco dostane. Nějaké dobré a nějaké zlé dary. Ale osud si stejně dělá sám. Staré a zkušené sudičky můžou ty věštby trochu měnit, ale my zelenáči ne. Dokud nesložíme sudičkovské zkoušky, nesmíme změnit ani ně. Jen to musíme říct nahlas. A co řekneme ve službě, to se taky stane. Takovou máme strašnou moc. Udělal Škudibert. Moc chytrý z toho teda nebyl. Já se narodil jako zlá sudička, tedy sudíček. Prostě ten... Co říká dětem to zlé? Jenomže já byl od malička moc hodná a proto moc špatná zlá sudička. Nechtělo se mi říkat, umřeš při požáru, až ti bude 5. Nebo budeš mít moc peněz, ale nikdo tě nebude mít rád. A jsou i horší věštby, pane Škudiberte. A tak jsem začal naschvál říkat něco jiného. Nejdřív jsem to jen malinko vylepšoval. Třeba nikdo tě nebude mít rád, ale když se budeš snažit, on se někdo najde. Nebo když nebudeš zkoušet podpálit záclony, tak se dočkáš šestých narozenin a dostaneš k ním dort. A pak mi to nestačilo a já si začal vymýšlet. Věštil jsem jen samé štěstí. Byla tam jedna dobrá sudička, taková snaživá s mašličkami. Chtěla být ta nejhodnější a já jí to kazil. Ze samé dobroty na mě žalovala. A tak jsem se dostal do pohoršovny. Tvrd nevěděl, co si o tom myslet.
2: Ty, kluku, co kdybys mi navěštil nějaký lepší život, když už seš proto stejně v pohoršovně? Já ti nezůstanu dlužnej.
0: Tvrd významně mrkl.
2: Já bych sem ti jako přilepšoval, co? Třeba bych sem ti uvařil ovocný knedlíky.
0: Hleděl na něj jako pejsek, který vidí kost. Ale sudíček zavrtil hlavou. To nejde, pane Škudiberte, fakt. Jde to jen do třetích narozenin děcka, pak už do toho nemají sudičky co mluvit. A vám už asi tři byly. Škudibert zesmutnil. Tři mu vážně byly. Tak dávno, že si ani nevzpomínal, jestli byl taky někdy dítě.
2: Tak nic, no. Ale seš prima kluk. Sklep je moje zašívárna. Tak kdyby jsi někdy chtěl pokecat.
0: Já zas přijdu, pane Škudiberte. A teď bych rád do prádelny. Tvrd stáhl hlavu jako smutná želva. Zase bude sám. Ukázal sudíčkovi dveře. Ne ty bludné, obyčejné. Do ničeho sudíčkovi nemluvili a pustili ho do prádelny plné teplé páry. Sudíček se ještě otočil. Moc děkuju. A víte, čím jsme starší, tím je těžší osud změnit. Ale aspoň malinko to jde. Já pro vás zkusím něco vymyslet. Pak sundal šňůru a do kapes nacpal hrst kolíčků. Z hora zbytu slyšel křik.
2: Kde se flákáš, Škudiberte? Já tě vidím, Škudiberte. Varuju tě, Škudiberte.
0: Sudíčkovi bylo jasné, že si musí pospíšit. Kde se soural, pane chytrej? Žduchla ťápota sudíčka pěstí, když se vrátil do třídy. Nezabolelo to, ale zamrzelo. Nechtěli mě pustit dveře, měla jsi mě varovat.
2: Já tě varovala, odsekla mu.
0: Řekla jsem, že jsou tam bludné dveře? Jo, neposloucháš, myslíš, že všechno víš nejlíp, dobře ti tak? Proč mě ta ťápota pořád okřikuje? Napadlo sudíčka, ale neměl čas to řešit. Honem, kdo je tu nejvyšší? Já natáhnu šňůru a vy mi podávejte trpajzlíky. Pověsil trpajzlíky za nožičky a přicvakl je prádelními kolíčky. Nebolí to?
3: Je to prima, he.
0: Hyhněli se oni.
3: Aspoň se nemusíme držet.
0: Houpali se hlavičkami dolů jako zralé třešně. Jeden dokonce udělal veletoč. Až přijde zloberta, musíte hodně nahlas fňukat a volat o pomoc. Náhle vešli oba Škudiberti. Spustili trpajzlíci a šklebili se jako o závod. Pekelně se soustředili, aby se nedali do smíchu a o to hlasitěji vřískali.
3: To bolí, jau!
0: Zloberta škodolibě přimhouřila oči.
2: Vida, že umí vést pohoršovnu. Správně, tak se mi to líbí, jen tak dál.
0: Obrátila se k mstižerovi a vraždožravě.
2: Pan král z vás bude mít radost.
0: Sice nevěděla, kdo pověsil trpajzlíky, ale hradní kanceláři řekne, že to byla dvojčata.
2: No, tak sundejte, už mám toho skučení až po krk.
0: Sudíček odcvakal kolíčky a trpajzlíci padali. Uměli to jako kaskadéři. Zloberta jednoho štítivě odkopla.
2: A teď jim to rádi oplatíte, že? Jste na řadě, pidiškůdci. Do večeře chci vidět šťavnatou surovou pomstu. Škudiberte, jdem.
0: Tvrd našel pohledem sudíčka a sudíček se na něj usmál.
2: Bylo by hezké mít kamaráda,
0: pomyslel si toužebně Tvrd Škudibert.
2: Ne.
3: surovou pomstu,
0: dumali trpajzlíci.
3: No, tak vás taky pověsíme hlavou dolů. Nebojte, je to brnkačka.
0: Ale trpajzlíci jsou tak malí, že se jich do nákupní tašky vejde 5 nebo 6? No, to je jedno. Nikoho jiného prádelní šňůra neunese, dokonce ani Ježi Baby. Máme čas, z Roberta přijde až večer. Neznáte nějaký příběh? Třeba nás něco napadne. Vraždošrava by strašně ráda vyprávěla, ale nevěděla co. Za celý svůj dlouhý život, 12 let a 8 dní, nezažila vůbec nic zajímavého. Od chvíle, kdy sudíček řekl, že je chytrá, si připadala jinak než dřív. Ani ne chytřejší, ale možná hezčí. Po očku se podívala na sudíčka. A pak se ozval mstižer. Mluvil tiše a koukal do země. Já teda neznám žádný příběh, ale v noci se mi zdálo o tetě škrkavce. Jen povídej, řekl sudíček povzbudivě. Sny jsou taky dobré příběhy, když já si ho nepamatuju. Zamumlal mstižer provinile. Ale já na tetu od rána myslím, navázal nečekaně, protože je na ní něco divného. Cs, prskla ťápota pohrdavě. Na nás všech je něco divného. Rozhlídni se kolem, vidíš tu někoho normálního? Jsme hustý příšerky, lidi se nás bojejí. Všichni jsme parádně ujetý. Vraždožrava tiše polkla. Aha, možná není ani hezká, ani chytrá. Je příšerka. Je ujetá. No právě, potřásl hlavou mstižer. To je právě to. Teta je škůdce stejně jako my. Ej, divná jinak než my. Jen nemůžu přijít na to, jak.
3: Jak divná, má vousy jako my?
0: Napadlo trpajzlíky.
2: Nebo umí naspamět slovník naučný a čurá do plenek jako já,
0: zachraptilo Ježi Baby. Ťápota řekla, nebo jí trávou jako já? Mstižer pořád vrtil hlavou. Vzpomínal na tetu. Vždycky, když brečel, a mstižer brečel často, plácala ho dozad a dobrácky hučela.
2: No tak, to jsme chlapi.
0: Mstižer to nechápal. Nikdo z nich dvou přece nebyl chlap, on ještě dávno ne, a teta byla pořádná mohutná ženská. Jednou je vzala do cirkusu a seděli jí na klíně s vraždožravou oba. Tak ho měla široký. Koupila jim tenkrát mandle v cukru. Ale neřekla milému tatíčkovi, že na ně vyloudili cirkus, protože on nemá zábavu rád. A nežalovala milému tatíčkovi, že se báli tygra, protože milý tatíček nesnáší, když se jeho děti bojí. A najednou to měl.
3: Ona nás má ráda,
0: vyhrkl ohromeně.
3: Že jo, ségra, že nás teta má ráda.
0: Vraždožrava přikývla. Nikdy jí to nenapadlo. Ale mstižer měl pravdu. Jednou je chtěl milý tatíček seřezat zlatým klackem, co dává elektrické rány, a teta škrkavka ho zamkla v garáži. Milého tatíčka, ne klacek. Ale to je přece proti přírodě, škůdci nemají nikoho rádi. To je úplně základní poučka o škůdcích. Škůdci lásku vůbec neznají.
3: Kecáš,
0: vykřikla ťápota.
3: Kecáš, kecáš, kecáš,
0: přidali se trpajzlíci sborem.
2: Nekecá, zabručelo Ježi Baby. Já mám Ježi mámu taky ráda, i když mi děsně leze na nervy. A ťápota má ráda toho taxikáře.
0: Skápně, ťápota zhrudla jako jeřabina. A trpajzlíci mají rádi jeden druhého, dodal sudíček překvapeně. Možná jsme ještě podivnější, než si myslíme.

Rádio Junior.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pohádkové poklady.
1: To bych rád věděl. Když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích a rytířích a černokněžnících a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní úřad, to je skoro jako zakleté místo. Máte tam samé nápisy, že kouřit je zakázáno a psi sebou brát je zakázáno a mnoho jiných varovných tabulek.
2: No, říkám vám, tolik vyhlášek a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějnici, ani draci.
1: Už z toho je vidět, že pošta je místo tajemné a mocné.
3: A pak, děti, kdo pak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená? Ha, Jášku, na to bychom se chtěli podívat. Však jeden pán, abyste věděli, byl to pan Kolbaba povoláním pošťák a listonoš, se na to doopravdy podíval. A řekl o tom ostatním listonošům a pošťákům a ti to zase řekli dál, až se to doneslo ke mně. A já nejsem tak nepřející, abych to nechal sám pro sebe. Tak jen ven s tím a už se začíná. Tedy toho pana Kolbabu povoláním listonoše a pošťáka nějak omezilo jeho pošťácké řemeslo. Co prý se takový listonoš nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape, že prý den co den musí ujít 29 735 kroků, v čemž je zahrnuto 8 249 schodů nahoru a dolů, a že ty dopisy, co roznáší, jsou bez toho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají ani trochu radosti, a že i ten poštovský úřad je takové neveselé a nijaké místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak a všelijak jinak si naříkal pan Kolbaba na své pošťácké povolání. A jednou si vám ze samého smutku sedl na poště u kamen a usnul. A ani si nevšiml, že už je 6 hodin. A když odbyla hodina 6, odešli ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan Kolbaba tam zůstal zamčený a spal. Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťapou po podlaze.
4: Hleme se, řekl si pan Kolbaba, máme tu myši. Měla by se na ně políčit past.
3: A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné myši, ale poštovští skřítkové. To jsou vám takový malí a fousatí pumprlíci, asi tak velcí jako menší slepice v Jandotka, nebo jako veverka, nebo jako lesní králík, tak asi. A na hlavách mají poštovské čepice, jako praví pošťáci. A nosí pelerínky, jako praví listonašové.
4: Zatrachtile, řekl si pan Kolbaba.
3: Ale jinak ani nemukl, ani necekl, ba ani nešpitl, aby je nezaplašil. A vida. Jeden ten poštovní skřítek přerovnával dopisy, které měl ráno pan Kolbaba roznést. Druhý třídil poštu, třetí vážil balíčky a lípal na ně cedulky. Čtvrtý huboval, že tady ta škatule není ovázaná podle předpisů. Pátý seděl u okénka a přepočítával peníze, jako dělají poštovní úředníci.
4: Vždyť jsem si to myslel, broukal ten skřítek. Tady se ten poštovský člověk zase přepočítal o jeden halíř. Musím mu to opravit.
3: Šestý rarášek seděl u telegrafního aparátu a vyklepával na něm depeši. Asi takhle. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale pan Kolbaba rozuměl, co telegrafuje. V obyčejné řeči to bylo. Halo, ministerstvo pošt? Tady poštovní šotek číslo 131. Hlásím, všechno v pořádku, stop. Kolega Elf Matlafousek má kašel, hlásí se Marot, nenastoupil službu. Stop. Těpéro, stop.
5: Tady je dopis do města Bambolimbonandy v království kanibálském,
3: ozval se sedmý trpaslík.
5: Kde to je? To je Via Benešov, řekl osmý pidi mužík. Připiš tam, kolego, Království kanibalské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Kočičí Hrádek leteckou poštou.
2: Tak, a jsme hotovi. A co pak, páni, abychom si teď trochu zahráli karty?
3: Proč pak ne? Řekl první skřítek a odpočítal 32 dopisů.
2: Tak, tady jsou kartičky a můžeme začít.
3: Druhý skřet vzal ty dopisy a zamíchal je.
5: Snímám,
3: řekl první rarach. Tak rozdávej, pravil druhý.
4: Bručel třetí, to jsem dostal špatný list.
5: Nesu,
3: řekl čtvrtý a pleskl dopisem na stůl.
2: To ti přebiju,
3: děl pátý a položil svůj list na tamten.
2: Holenku, to je nám neslabé,
3: pravil šestý a přihodil svůj list.
2: Oho, řekl sedmý, to já mám ještě vyšší kartu.
3: A já mám trumfové eso, zvolal osmý a hodil svůj list na ty ostatní.
4: No tohle, děti, už pan Kolbaba nemohl vydržet a vyhrkl. Neraďte se, páni, vyžlat a vyrušovat, ale jaké pak to máte karty?
5: A pan Kolbaba, řekl první skřítek,
4: my jsme vás, pane Kolbaba, nechtěli budit, ale když už jste se probudil, pojďte si zahrát s námi. My totiž hrajeme jenom obyčejný mariáž. Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říkat
3: a sedl si mezi skřítky.
2: Tak, tady máte karty,
3: pravil druhý skřet a podal mu několik dopisů,
2: a můžete začít.
4: Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky a řekl, neraďte mě to mít za zlé, páni pumprlíci, ale já nemám v ruce žádné karty, já mám jenom nedoručené dopisy.
5: No právě, odpověděl třetí pidi mužík, to jsou naše hrací karty.
4: Aha, pravil pan Kolbaba. Neraďte se hněvat, páni, ale karty na hraní mají mít nejnižší sedmičku, pak osmičku, potom devítku a desítku, spodka a svrška krále a nejvyšší eso. No, ale tady v těch dopisech nic takového není.
2: A to se moc pletete, pane Kolbaba, řekl čtvrtý mužíček.
3: Abyste věděl, každý ten dopis platí víc nebo míň podle toho, co je v něm uvnitř napsáno. Nejnižší karta, vykládal první rarášek, takzvaná sedmička neboli minelka.
4: To jsou takové ty dopisy, ve kterých si lidé něco nalhávají a předstírají.
3: Druhá nejnižší karta je osmička, pokračoval druhý tajtrlík.
4: A to jsou takové dopisy, co lidi píší jenom z musu a povinnosti.
3: Třetí nízká karta je devítka, děl na to třetí mrňavec. A to jsou dopisy, co si lidé píší jenom ze zdvořilosti. První vysoká karta je desítka, řekl čtvrtý. To jsou takové dopisy, ve kterých si lidé píší něco zajímavého a nového. Druhá vysoká karta je spodek, pravil pátý. To jsou psaníčka, co si lidé posílají, když chtějí tomu druhému udělat potěšení. Třetí vysoká karta je svršek, neboli kluk, povídal šestý, a to jsou dopisy mezi dobrými přáteli. Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král, nebo též dáma, dodával sedmý. A to je takový dopis, který je napsán z lásky. A ta nejvyšší karta, neboli eso, doložil osmý stařík, to je takové psaníčko, kterým dává člověk tomu druhému celé své srdce. To je karta, která přebije, čili přetrumfne všechny ostatní. Abyste věděl, pane Kolbaba, takové psaní se najde, když píše maminka svému dítěti nebo člověk člověku, kterého má raději než sebe sama.
4: Aha, řekl pan Kolbaba. Ale teď bych rád věděl, jak medle poznáte, co stojí uvnitř v těch dopisech napsáno. To bych, páni, moc nerad slyšel, že je snad otvíráte a čtete. No to se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní tajemství a já bych vás holoto musel udat na policii. No pro pána krále, to by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří.
2: Ale to my, pane Kolbaba, taky víme, řekl první rarášek. Ale my, holenku, my cítíme hmatem skrze zavřenou obálku, co v tom dopise je.
3: Ta lhostejná psaní jsou naomak studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je to psaníčko teplejší. A když my skřítkové si zavřený dopis položíme na čelo, dodal druhý, můžeme vám říci slovo za slovem, co tam stojí napsáno.
5: To je teda jiná, pravil pan Kolbaba. Ale když už jsme tady tak pohromadě, tak bych se vás rád na něco zeptal. Snad vás to páni neurazí. Že jste to vy, pane Kolbaba, odpověděl třetí skřet. Tak se můžete zeptat, nač chcete.
3: Já bych rád věděl, řekl pan Kolbaba, co vlastně skřítkové jedí.
5: To je všelijaké, děl čtvrtý pumprlík. My skřítkové, co žijeme v různých úřadech, se živíme jako šváby. Tím, co vy lidé utrousíte. Takhle drobeček chleba nebo ždíbec houstičky. To víte, pane Kolbaba, moc toho není, co vám lidem od huby upadne. Ale my skřítkové od pošty, řekl pátý trpaslík, to nemáme tak zlé. My si někdy vaříme ty telegrafní pásky jako nudle, mastíme si je poštovním lepidlem, ale musí to být lepidlo z dextrínu. Nebo můžeme olizovat známky, podotkl šestý. To je dobré, ale moc se nám tím zalepí vousy.
2: Ale nejvíc papáme drobečky, vykládal sedmý maňásek.
5: Víte, pane Kolbaba, proto se v úředních místnostech tak málo kdy zametá, aby na nás zbyly nějaké ty drobty.
2: A že jsem tak smělý, ptal se dále pan Kolbaba, kde pak tu vlastně přespáváte?
3: To vám, pane Kolbaba, neřekneme, pravil osmý dědeček. Kdyby lidé věděli, kde my skřítkové bydlíme, tak by nás odtamtud vymetli. Nepak, to nesmíte vědět.
1: Když mě to neřeknete, tak si to nechte, myslel si pan Kolbaba.
2: Však já dám pozor, kam půjdete spát.
3: A sedl si zase u kamen, aby dával pozor.
5: Ale jen se tam ulebedil, už se mu začala tak nějak klížit na očičkách víčka, a než by se řeklo pět, pan Kolbaba usnul a spal jako dudek až do božího rána.
3: Tedy tohle, co viděl, pan pošťák Kolbaba nikomu neřekl, protože to víte, na poště se vlastně nesmí přespávat. Jenom od té doby už ho nemrzelo roznášet dopisy lidem. Tenhle dopis, říkal si, je takový vlažňoučký, ale tady ten zrovna hřeje, jak je teplý. To je asi psaní od nějaké maminky. A jednou na poště třídil dopisy, co vybral z poštovní schránky, aby je roznesl lidem.
5: Heleme se, řekl najednou, tady je dopis v zalepené obálce, ale na té obálce není ani adresa, ani známka.
6: Aha, pravil pan poštmistr. To zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy.
3: Pan Kolbaba obracel v ruce ten dopis a bručel. Pane poštmistr, tohle psaní je takové teplé. V tom je jistě psáno něco upřímného. Já myslím, že by se ten dopis přece jen měl doručit tomu, komu patří. Že jsem tak smělý, pane poštmistr, ale stran toho dopisu by nám mohl poradit některý pan poštovní skřítek. A pak vypravoval, jak jednou v noci viděl úřadovat poštovské rarášky a která ti skřítkové dovedou číst dopisy, aniž by je otevřeli.
1: Pan poštmistr se zamyslil a pak řekl, safra, to by šlo?
3: Tak to zkuste, pane Kolbaba. Když nám ten pan skřítek řekne, co v tom zavřeném dopise stojí psáno, poznáme třeba, komu to psaníčko patří. Tak té noci se dal pan Kolbaba zavřít na poště a čekal. Mohla být půlnoc, když slyšel takové ťapity ťap po podlaze, jako když myši běhají. A pak zase viděl skřítky, jak třídí dopisy, váží zásilky, počítají peníze a odklepávají depeše. A když byli se vším hotovi, sesedli se na zemi a hráli s dopisy mariáš. V tu chvíli se pan Kolbaba ozval.
6: Brej večír, páni pumprlíci.
7: A to je pan Kolbaba, řekl ten nejstarší pumprlík, tak pojďte si s námi zahrát karty.
3: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říci a sedl si s nimi na podlahu.
6: Nesu,
3: řekl první skřítek a položil svou kartu na zem.
6: Přebíjím, děl druhý. Dávám fleka, povídá třetí.
3: A teď přišla řada na pana Kolbabu. A on položil ten zavřený dopis bez adresy na ty tři ostatní.
8: O, tak to jste vyhrál, pane Kolbaba, řekl první diblík, protože jste nesl tu nejvyšší kartu, neboli srdcové eso.
2: Že jsem tak smělý, odpověděl pan Kolbaba. Ale víte to jistě, že je to tak vysoká karta?
9: No, abych to nepoznal, pravil Radášek. To přece je psaníčko, co píše mládenec dívce, kterou má víc rád než sebe sama.
2: To se mně nezdá.

0: Máš ještě ráda, píš mě brzo, tvůj věrný František.
1: Tak vám děkuju, pane Skřítek, řekl pan Kolbaba. To jsem potřeboval vědět. Moc krát vám děkuju.
0: Není zač, pravil mužíček. Ale abyste věděl, je tam 8 pravopisných chyb. Moc se toho ten František ve škole nenaučil.
1: Jen bych se rád dověděl, která je to Mařenka, nebo který František, bručel pan Kolbaba.
0: To nemůžu sloužit, pane Kolbabo, řekl ten mrňavý panáček. To už tam není psáno.
1: Ráno na to hlásil pan Kolbaba panu pošmistrovi, že ten dopis bez adresy psal nějaký šofér František, nějaké slečně Mařence, a že si ten pan František chce tu slečnu vzít za ženu.
2: I pro krinda pána, zvolal pan pošmistr, to je náramně důležité psaní, to by ta slečna měla dostat.
0: Já bych jí to psaníčko na šup donesl, řekl pan Kolbaba, kdybych jenom znal, jak se ta slečna Mařenka jmenuje vlastním jménem a ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
3: To by pane Kolbaba dovedl každý, povídal pan pošmistr. Na to by nemusel být ani pošťák.
1: Ale já bych moc rád viděl, aby ta slečna to psaní dostala.
2: Dobrá, pane pošmistr, zvolal pan Kolbaba. Tak já tu slečnu adresátku budu hledat, i kdybych rok měl běhat a prochodit celý svět. To řekl, přehodil přes rameno pošťáckou tašku s tím dopisem a s krajícem chleba a vydal se do světa. Tak pan Kolbaba chodil a chodil a všude se ptal, nežije-li v tom kraji nějaká slečna Mařenka, co čeká psaníčko od nějakého pana šoféra Frantíka. A tak prochodil celé Litoměřicko a Lounsko a Rakovnický okres a Plzeňsko a Domažlicko a Písek a Budějovicko a Přeloučsko a Táborsko a Čáslavsko a Hejtmanství Hradecké a okres Jičínský a Boleslavsko. Byl v Kutné hoře, Litomyšli, Třeboni, Vodňanech, Sušici, Příbrami, Kladně, v Mladé Boleslavi, ve Voticích, v Trutnově, v Sobotce, v Turnově a ve Slaném a v Pelhřimově, ba i v Dobrušce a v Úpici a v Hrnově a u Sedmi chalup, ba i na Krákorce, byl i v Zálesí, no zkrátka všude a všude se přeptával po té slečně Mařence. Ono těch slečen Mařenek, co v Čechách našel, bylo moc. Dohromady 49 980. Ale žádná z nich nečekala psaníčko od pana šoféra Frantíka. Některé z nich sice čekali na psaníčko od nějakého pana šoféra, ale ten se nejmenoval František, nýbrž Toník, nebo Ladislav, nebo Václav, nebo Josef, nebo Jarolím, či Lojzíka, nebo Florian, též Jirka, nebo Johan, nebo Vavřinec, ba i Dominik a Vendelín a Erazim, jenom ne František. A jiné ty slečny Mařenky zase čekali na psaníčko od nějakého pana Frantíka, ale ten zas nebyl šoférem, nýbrž zámečníkem, nebo šikovatelem, truhlářem, nebo konduktorem, případně též drogistou, čalouníkem, holičem, nebo krejčím, ale just ne šoférem. A tak ten pan Kolbaba už prochodil rok a den, ale nemohl to psaní doručit té pravé slečně Mařence. Poznal moc věcí. Viděl vesnice i města, pole i lesy, východ i západ slunka, návrat skřivánků a příchod jara, sedbu i žně, hříbky v lese a zrající švestky, viděl v Žatci chmel a na Mělníce vinice a v Třeboni kapry a v Pardubicích perník, ale když už mu to marné hledání trvalo rok a den, sedl si sklíčen u cesty a řekl si, tak to už je marné, to už snad tu slečnu Mařenku ani nenajdu. A bylo mu skoro dobré čelítostí. Litoval slečnu Mařenku, že nedostala psaní od mládence, který ji měl raději než sebe sama. Litoval šoféra Frantíka, že to jeho psaní nemůže doručit. A litoval i sebe sama, že si s tím dal takovou práci a tolik se nachodil v dešti a horku a psotě a nepohodě a že to bylo nadarmo. A jak tak seděl u cesty a litoval, viděl, že po té cestě jede nějaké auto. Jelo pomaličku, tak asi 6 kilometrů za hodinu. A pan Kolbaba si řekl, no, to musí být nějaká starožitná kára, že si to šine tak pomalu. Ale když to auto přijelo blíž, viděl, že je to Kristova noho, krásná osmiválcová bugatka a že za volánem sedí smutný, černě oděný šofér a ve voze smutný, černě oděný pán. A když ten smutný pán uviděl u cesty zarmouceného pana Kolbabu, kázal zastavit a řekl, pote pošťáku, já vás kousek cesty svezu. Pan Kolbaba byl rád, protože ho po tak dlouhém putování už bolely nohy. Sedl si u toho smutného černého pána, a vůz se dal pomalu a smutně v pohyb. Když tak ujeli asi 3 kilometry, ozval se pan Kolbaba. Že jsem tak smělý, pane, vy asi jedete na pohřeb, že?
3: Nejedeme, řekl dutým hlasem smutný pán. Proč myslíte, že jedeme na pohřeb?
2: No, řekl pan Kolbaba, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
3: Já jsem tak smutný, povídal hrobovým hlasem ten pán, protože mé auto tak pomalu a smutně jede.
2: No jo, řekl pan Kolbaba, ale proč pak vám taková krásná Bugatka tak pomalu a smutně jede?
3: Protože ji řídí smutný šofér, pravil truchlivě černý pán.
2: Aha, děl pan Kolbaba, račte dovolit vašnosti, proč vlastně je ten pan šofér tak smutný?
3: Protože nedostal odpověď na psaníčko, které dal na poštu před rokem a dnem, odpověděl černý pán. Víte, on psal své znejmilejší, ale ona mu neodepsala. Tak on si myslí, že ho už nemá ráda.
2: Když to pan Kolbaba uslyšel, vyhrkl, že jsem tak smělý. Nemenuje se ten váš pan šofér František?
3: Jmenuje se pan František Svoboda, odpověděl smutný pán.
2: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že? Ptal se dále pan Kolbaba. Tu se ozval smutný šofér a řekl s žalostným vzdechem.
3: Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku. Aha, vykřikl pan Kolbaba radostně. Člověče drahá, tak to vy jste ten trumber a ten blout, to tululum, ten trumpet a ten vrták, ten truhlík, ten makovec, to nemehlo, to trdlo, ten tulipán, ten salát a ten přetrhlíl, ten splašený a ten pytlem praštěný ňuma, ten slíva, ten bambule, ten Janek, ten Kuba, ten popleta, co nám hodil do poštovní schránky to psaníčko bez známky a bez adresy. Jemine, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat. Jak pak vám mohla slečna Mařenka odepsat, když dosud to vaše psaní ani nedostala?
2: Kde je to mé psaní? Zvolal pan šofér František.
3: No, řekl pan Kolbaba, až mě povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní. Můj ty Tondo, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku. Mládenče zlatá, nynčko, honem a šupito bez odkladu a kalupem mě dejte adresu té slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí to psaníčko.
4: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, řekl pán. A lébrž, já vás tam dovezu. Tak Frantíku teď přidat plynu a jede se k slečně Mařence.
2: Jen to dořekl, přidal pan šofér František plynu, vůz sebou trhl a teď vám to lidičky mazal 60, 70, 80 kilometry, 100, 110, 120, 150, pořád rychleji, až motor zpíval, vyl, jásal a burácel samou radostí. A černý pán si musel oběma rukama držet klobouk, aby mu neulítl. A pan Kolbaba se oběma rukama držel sedadla. A pan František křičel, pane šéf, to nám to jede, co? 180 kilometrů. Jej, Dana, vždyť my už ani nejedeme, my letíme na přímý záběr ve vzduchu. Helejte se, pane šéf, kde jsme nechali silnici? Pane šéf, vždyť my jsme dostali křídla.
1: A když tak nějakou chvíli letěli rychlostí 187 kilometrů, ukázala se taková pěkná bílá vesnice
3: na moutě, vždyť to byl Libňatov. A pan šofér František povídá, pane šéf, tak by jsme byli na místě.
4: Tak zastavte, řekl černý pán. A auto se sneslo na zem na kraji té vesnice. Ale že ta Bugatka dobře jede, co? Liboval si ten pán. A teď byste, pane Kolbaba, mohl té slečně Mařence doručit to psaníčko.
2: Snad, mínil pan Kolbaba, by pan František řekl raději ústně, co v tom psaníčku je psáno. Ono je tam totiž 8 pravopisních chyb.
3: Co vás nemá, bránil se pan František. Já se jí stydím přijít na oči, protože takovou dobu ode mne nedostala žádné psaníčko. A pak, dodával zarmouceně, třeba už na mě zapomněla a nemá mě už ani trochu ráda.
2: Helejte, pane Kolbaba, ona bydlí tamhle v tom domečku, co má okýnka tak čistá jako studánka.
4: Tak já jdu, řekl pan Kolbaba
2: zatroubil pěkně na hubu. A vykročil pravou nohou k tomu domečku.
1: A tam za tím čistým okénkem seděla bledá dívka a šila si šatičky.
2: Pozdrav pán Bůh, slečno Mařenko, zvolal pan Kolbaba. To si šijete svatební šatičky?
1: Ba ne, pravila smutně slečna Mařenka. To já si šiju rubáš do rakvičky.
3: Ale, řekl soucitně pan Kolbaba, jej, danečky, jeminko, to je mináčku, Jezusko, to snad to nebude tak zlé.
1: Co pak vy, slečno, marodíte? Nemarodím, zavzdychla slečna Mařenka. Ale srdíčko mě puká žalem.
2: A přitom si položila ruku na srdce.
3: Pro pána krále, zvolal pan Kolbaba, slečno Mařenko, počkejte ještě s tím puknutím, že jsem tak smělý. Proč vlastně vás srdce bolí?
1: Protože už rok a den, řekla tiše slečna Mařenka, už den a rok čekám na jedno psaníčko, které nepřichází.
2: Nic si z toho nedělejte, těšil jí pan Kolbaba.
3: To já zase rok a den nosím tadyhle v tašce jedno psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal. Víte co, slečno Mařenko, já to psaníčko dám vám.
2: A přitom jí podával dopis.
1: Slečna Marie zbledla ještě víc. Pane listonoši, pravila tichým hlasem, to psaní snad není pro mne, vždyť na něm není adresa.
3: No, se podívejte dovnitř,
1: kázal pan Kolbaba.
3: A když to nebude pro vás, tak mě to vraťte a je to.
1: Slečna Marie otevřela třesoucími se prsty ten dopis a jak jej začala číst, zrůžověly jí tváře. Tak co? Ptal se pan Kolbaba. Vrátíte mě ten dopis, nebo ne? Nevrátím, vydechla slečna Marie a oči se jí zalily slzami radosti. Pane pošťáku, vždyť to je to psaníčko, na které jsem čekala rok a den. Pane listonoši, já ani nevím, co bych vám za to dala.
3: Tak já vám to řeknu, pravil pan Kolbaba. Dáte mě 2 koruny pokuty za to, že to psaní nebylo náležitě frankováno, rozumíte? Pro pána Jána, vždyť jen proto s tím psaníčkem běhám rok a den, aby pošta dostala ty 2 korunky porta. Tak, pěkně děkuju, řekl, když dostal ty 2 koruny.
2: A na vaši odpověď, slečno, tadyhle někdo čeká.
1: A přitom zakýval na pana šoféra Frantíka, který už stál za rohem.
2: A zatímco pan Frantík dostával tu odpověď, sedl si pan Kolbaba s tím černým pánem a povídal mu. Rok a den vašnosti jsem s tím psaníčkem běhal, ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná a krásná země, ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora. A hele, pan Frantík už se vrací. Ona se halt ústně taková záležitost dá vyřídit rychleji, nežli dopisem bez adresy. Pan Frantík neříkal nic, jenom mu svítili oči. Tak jede se, pane šéf? Ptal se. Jede se, řekl ten pán. A nejdřív dovezeme pana Kolbabu na poštu. Pan šofér skočil do vozu, zmáčkl starter a přišlápl spojku a plyn a vůz se rozjel tak hladce a lehce jako ve snu. Hned vám ručička na tachometru ukazovala 120 kilometrů. Ale že ten vůz krásně jede, liboval si černý pán. To si to hasí proto, že jej řídí šťastný šofér. A všichni šťastně dojeli. A my také.
5: Posloucháte pohádkové poklady.
6: Jojo, každej jsme nějakej, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každej jsme nějakej, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek, byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned tamhle za sklárnou a měl syna Františka, právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, takový pořízek. Kluk rost, sílil, dařil se. A co je s Frantou vůbec teď? Jo, Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý. Ale mám s ním starost. Neumí se bát. Jak to? Neumí se bát. Čeho? On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Pořád se mě ptá, táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil. A zkusil jste ho vystrašit? Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl. Budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, Hostinský vyhrkl. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den. Právě, že? Protože to každý úterek straší. Zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu srčelo po pihovaté tváři. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat? Tadyhle si sedneš a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne. A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady necivěl zbytečně. Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů. Franta seděl a koukal. Pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla noha. Franta zvedl oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. A pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je do řady a přitom si zpívá flek. Re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva bosatí košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři. Při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, prutíra, bůra, bůra. Začali míchat karty, až se z toho zvedl vánek páchnoucí plísní a hnilobou. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas. Jen karty šustí. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho přiložili do kamen. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom 3 hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, vyskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litr jim olepky tříštil i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl a raz, dva, přišel mu v tom vsteku 2 facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a Franta přidal 3. facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku, před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika léty, a dával špatnou míru. Dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a Franta mu dal právě ty 3 facky, které mu chyběly do správné výchovy a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František Nebojsa se bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.
7: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
8: Chceš si poslechnout další příběhy?
7: Jdi na web radiojunior.cz

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

jen byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Celý den je malíř Leo nesvůj, takže Mephisto brzy pochopí, že se jeho pán chystá udělat něco velkého. Bude se to asi týkat pánovy přítelkyně Alice, pro kterou Leo připravil nejen skvělou večeři, ale i překvapení. A to je taky název 7. a závěrečného příběhu kocourka Mephista, který si spolu poslechneme. Ať se vám u něj krásně usíná.

0: Dobrý večer, děti. Když jsem ráno otevřel oči, poznal jsem podle šelestění, co ke mně doléhalo po otevřenými okny, že je neděle. O nedělích se auta v Boloni méně honila a dovnitř pronikaly i tiší zvuky. Mohl jsem třeba slyšet, jak si stromy povídají o tom, že do města v noci přišel podzim. Vzduch byl chladnější a světlo mělo hned po ránu zlatou barvu. Uvědomil jsem si, že loni na podzim jsem se narodil, takže mi už brzy bude rok. Netrvalo dlouho a vzbudil se Leo. Nachystal pro všechny snídani. Erička, která u nás byla s mámou Anou na návštěvě, se Lea pořád na něco vyptávala. A strejdo, co to máš v ložnici za obraz na tom stojanu, jak je přes něj přehozen závěs? Chtěla třeba vědět. To je podobizna mé Alice, prozradil jí Leo. Erika odpověděla otázkou, co je to podobizna. Portrét. Obraz, na kterém je ona, víš? Maloval jsem ho podle fotografie, takže Alice o tom vůbec neví. Má to být pro ní překvapení, vysvětloval jí Leo. Já žádné vysvětlení nepotřeboval. Moc dobře jsem věděl, co je to podobizna neboli portrét. Všiml jsem si Lea, když maloval ten Alicin, ale hotový jsem ho ještě neviděl. Přiznávám, že jsem byl docela zvědavý. A co teprve Erička? Hned jsme šupali do ložnice. Když Leo z obrazu stáhl splývavou látku, vykoukla na nás Alice. Jakoby stála vedle mě. Moc jí to slušelo. Měl jsem chuť vyskočit za ní a přilehnout si. Stojan měl vepředu takové úzké prkénko, kam bych se tak akorát vešel. Nebyl jsem si ale úplně jistý, jestli by mi Leo za takový skokanský kousek nevyhuboval, proto jsem si raději počkal, až všichni odejdou do toho muzea, ať už to bylo cokoliv. Toto trvalo, ale dočkal jsem se. Když jsem v bytě osaměl, vyskočil jsem si k Alici, ale Stojan nebyl tak pevně rozkročený, jak jsem si myslel. Zakymácel se a já letěl k zemi i s Alicí. Bylo mi jasné, že mám průšvih. Naštěstí plátno zůstalo ležet pomalovanou stranou vzhůru, takže Alice se na mě koukala z koberce a vypadala, že se jí nic nestalo. Ale stejně jsem se bál, co mi Leo řekne, až se vrátí. Právě jsem se chystal znovu schrupnout, když jsem v pootevřeném okně zahlédl Miu. Přišla pořím se. Srst měla zářivou a kolem krku se jí blízkal nový obojek. Ducla do mě hlavičkou, jestli prý s ní nepůjdu na procházku. Venku je krásně podzimně. Souhlasil jsem. A tak jsme vyrazili bok po boku. V ulicích města bylo živo a větrno. Minuli jsme náměstí se šikmými věžemi a šli docela daleko až do velikého parku, kde šuměly stromy a ve vzduchu poletovaly cáry pavučinek babího léta. Nějaký muž tu hrál na housle a ostatní mu do otevřeného futrálu házeli mince. Sedli jsme si na nízkou zítku, poslouchali a pozorovali lidi u kavárenských stolků, jak srkají kávu z hrnečků asi 10x menších, než jsou naše misky. Divil jsem se, že jim takový malý náprstek stačí. Courali jsme městem celý den a vychutnávali si, že jsme spolu. Domů jsem se vrátil pozdě večer a bál jsem se, jak mě můj pán přivítá. Ale tvářil se přátelsky, o obrazu ani muk. Pak si pustil hudbu, která mi připomínala tóny houslí v parku, a sáhl do stolku pro malou bílou krabičku. Otevřel ji a v tlumeném světle lampy se rozsvítil bílý kamínek prstýnku. To mám pro Alici. Chci jí zítra u oběda požádat o ruku. Dám jí i ten portrét. Ještě štěstí, že se tím pádem nepoškodil. Představ si, Mephisto, zapomněl jsem ráno zavřít okno v ložnici. A jak bylo větrno, průvan schodil obraz na zem. Sice jsem věděl svoje, ale souhlasně jsem zavrněl, jakože chápu. Leo mě vzal na klín a hladil. Jestli mě Alice bude chtít za muže, nastěhuje se k nám. Máš radost? Chtěl vědět. A já podruhé zavrnil na souhlas. Tentokrát mnohem upřímněji. Opravdu jsem cítil radost. A těšil jsem se na Alici a její havraní vlasy. Bylo nám s Leem tak dobře, že jsme spolu zase usnuli na gauči a vzbudili se až ráno. Po snídani jsme se rozloučili s Erikou a Anou, které odjeli domů. Leo celé dopoledne maloval. Jakmile skončil, Odebral se do koupelny a zůstal tam nezvykle dlouho. Když konečně vyšel, zarazilo mě, jak divně voní. A že je oholený a učesaný, nebo spíš ulízaný. Musel si dát na hlavu nějakou lesklou mast? Co ho to jenom napadlo? Kdybych Lea neviděl na vlastní oči, podle čichu bych přísahal, že budu obědvat s cizím chlapem. Zanedlouho se už z kuchyně linula zajímavá vůně masového vývaru. Nakoukl jsem dovnitř, abych zjistil, co Leo chystá. Vypadalo to na jídlo o několika chodech, takže slavnostní tabule. Můj nosánek brzy pochopil, jak to má Leo vymyšlené. Jako první chod dostane Alice polévku. Vývar z masa s těstovinami. Tentokrát to ovšem nebudou tagliatelle, ale tortelíny. Jsou malé, boubelaté a připomínají prstýnek. Je to filuta, ten Leo. Po polévce přijde hlavní chod. Vařené maso, brambory a grilovaná zelenina. A nakonec, kdyby v břiše zbylo trochu místa, desert s vanilkovým krémem. Už jsem se na všechny ty vůně a chuti tak těšil, že jsem se Alice nemohl dočkat. Konečně zazvonil zvonek u dveří a ona vešla dovnitř. Ve žlutých šatech. Leo ji nejprve zavedl do ložnice, kde čekal slavnostně oblečený obraz. Když z něj Leo stáhl lesklou látku, Alice zůstala stát před vlastní podobiznou s otevřenou pusou. Bylo vidět, že má radost a neví, co by Leovi řekla. Poradil bych jí, aby řekla třeba děkuji. Ale ona místo toho pusu zavřela a Lea políbila. Potom přešli do obýváku a usedli ke stolu. Zalezl jsem pod skříň a pokrad mu po pánovi pokukoval, jak si povede ohledně prstýnku. Zvládl to skvěle. A Alice řekla ano. Trochu se jí u toho leskly oči, ale usmívala se. Leo se s ní uvelebil na gauči a já si k ním vyskočil. Alice mě krásně a dlouho hladila. Pěkně po hřbetě po srsti, jak to mám rád. Cítil jsem se svými lidmi moc šťastný a spokojený. Vzpomněl jsem si na všechny ty kočky a kocůry bez domova, co jsem viděl u moře. A zastyděl se, že jsem jim záviděl svobodu. Nejlepší je mít obojí. Možnost jít si tam, kam chci, ale potom se zase vracet domů k lidem, kteří mě nakrmí a pohladí. Přesně v tom vidím recept na kočičí štěstí. A co potřebujete ke štěstí vy? Že ještě přesně nevíte? Nevadí. Tak si to rozmyslete. Uvidíte, že na něco přijdete. Zatím čao a dobrou noc. Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Nepláče, nekřičí, nahlas se nesměje a dokonce se ani nehýbe. Malá princezna Mařenka je totiž na klíček, kterým se musí natahovat jako mechanická hračka. Kdo si takovou princeznu vezme za ženu? To se dozvíme v premiéře na Rádiu Junior v pohádce Princezna na klíček. Scénář Josef Hanzlík, dramatizace a režie Vít Malota. Účinkují Petr Čtvrtníček, Jakub Žáček, Jana Striková, Jiří Vyorálek, Bohdana Pavlíková a další.

0: jaký to krásný den. Co radosti je stvůkol, ráno jako z pohádky. Letme, koho to k nám?
1: Ach, jaký to krásný den, co radosti je... O, pan hrabě Cintalíny.
0: A, pan hrabě Brindalíny.
1: Není to skvostná náhoda, tak to se sejí.
0: Přímo před zlacenou bránou, chloubou našeho drahého vévodství.
1: Velko vévodství.
0: No, pravda, pravda, drahý příteli, jak je ten svět malý.
1: Za to naše velko vévodství.
0: Je rovněž malé.
1: Jste vy to hračička, skoro jako...
0: Jeho jasnost, velkové voda Žán?
1: Nejmenovat, ale čistě mezi námi. Blázínek je to k pohledání. Pořád by něco jen vynalézal.
0: A na vládnutí zkrátka nemá čas.
1: Tak, tak. Navíc žádný dědic, ať se snaží, jak se snaží.
0: Nepřichází a nepřichází.
1: To pak té už mudlané švadlence.
0: Pst, nejmenovat. Myslíte velkové vodkyni Evelínu?
1: Tak. To jí pak nezbývá, než se hrát s panenkami.
0: Když nemá, o koho by se starala, v jednom kuse jen šije a šije, pak se ale nemůže divit.
1: Že někdo to přetěžké břímě vlády převezme na svá bedra.
0: A kdo?
1: No my! Nedá se nic dělat. Někdo to úmorné vládnutí odřít musí. Pojďme tedy pomáhat vládnout.
0: Až po vás.
1: Nikoli až po vás.
0: Ale prosím, až po vás.
1: Ne, prosím.
0: Ne, já prosím víc po vás.
2: Pánové jako vždy nedostižně galantní. Nevědí, kdo má jít první?
1: A, není to věrná dvorní dáma madam Bombelesová?
0: Vždy ve vodkyni po boku její pravá ruka.
1: Ruka a jaká?
0: Okouzlující.
2: Pánové... Práce čeká. Račte prosím vstoupit společně.
1: Jistě. Ovšemže.

0: ay, no, no, tú no se me ocupó la otra. No, no, no. Když tu pil? Evelinko, drahušku, nevíš, kde mám pilník? Evelinko, Evelino, mohla bys na moment nechat toho vyšívání a odpovědět mi?
1: Odpovědět?
0: Ano, ptal jsem se, kde mám pilník.
1: Jaký pilník?
0: Jaký pilník? Jaký asi pilník, Evelino? Na pilování! Pilník na pilování, Hrnešu!
1: Ale! A teď jsem zkazila Bernadetě fyží na plesových šatech, teď abych to celé přešívala.
0: Vždyť to jsou jen šaty pro panenku. Víš ty vůbec, jak je pro mě zásadní, abych...
1: Ano! Zásadní pro tebe, ale jen pro tebe. Nikdo jiný na ty tvé hračičky není zvědavý.
0: A panenky asi někoho vytrhnou.
1: Proč asi pořád šijí šaty pro panenky, pane chytrý? Aha, maličké šatičky. Jenže krom panenek je nemám komu obléct.
0: No, takže teď já můžu za to, že nemáme dítě. Jistě... Za všechno vždycky můžu já.
1: Kdybys pořád jen nevynalézal a máš ho v ruce.
0: Koho? Já? Můj pilník. No, vidíš to, jak jsi mě celého popletla. No, to je celé z toho, že se nacházím na samé hranici lidského poznání. Evelinko, šlapací kočár.
1: Co?
0: Šlapací kočár, chápeš? Žádní koně, ne? Jen sedneš a... Sleduj!
1: Počkej, a nesvezeš Bernadetku?
0: No jistě. Posaď mi sem, pojď. Tak drž si klobouk, Bernadetko.
1: Božíčku, ono to funguje.
0: Funguje.
1: Žád, ty jsi ale hlava.
0: Ano, jo, funguje. Jen přidat a nebát se.
2: Koukněte na toho dětinu. Kdo to kdy viděl? Vladaře.
3: Na káře. Jako malý klub.
2: Paňstvo, sledujte, co provedu. Nabídnu jeho jasnosti k podpisu pár důležitých listin. Co myslíte, že mi řekne? No?
3: Ale hrabě, nevidíte, že vynalézá. Podepište si ta lejstra sám.
4: Já zas půjdu upozornit její jasnost, že je třeba připravit se na přivítání důležitých zahraničních hostů. Co myslíte, že mi odpoví?
5: Ale madam Bombilisová, copak nevidíte, že je Bernadetka nachlazená a kromě toho návštěvy nesnáší dobře?
2: Panstvo, sledujte.
6: Velevážená jasnosti, důležité státní dokumenty.
3: Ráčil byste vystoupit ze svého samohybu a věnovat jim pár chvilek?
0: Ale pánové, vy jste se z nás zbláznili. Teď? Nevidíte, že mi nalézám? Podepište si ty lejstra sami.
6: Jistě, že jasnosti, jistě, že.
3: Těch pár zbytečných nanicovatých smluv samozřejmě podepíšeme.
6: Mil rádi vám pomůžeme nést přetěžké břímě vlády.
3: Zvlášť nyní, když jste na samé hranici lidského poznání. A prosím za prominutí.
7: Prosím za prominutí, jasnosti.
1: Co zas?
7: Co nejponíženěji vám musím připomenout důležitou státní návštěvu. Je třeba přivítat hosty na audienci.
1: Ale má Madam Bombelesová, copak nevidíte, že je Bernadetka nachlazená? A kromě toho nemá ráda cizí lidi. Návštěv se bojí.
7: Ano, vaše jasnost je příliš dobrá a laskavá. Ujmu se té audience s dovolením sama. Alespoň trůn nezůstane prázdný.
2: Vidíte? Už vás ani neposlouchá.
6: Poslouchá.
2: Jde panence češe vlasy.
6: A on zas utahuje nějaké šroubky a pérka.
3: Takže panstvo o krok zpět.
2: Usmívat se přímo v leď.
7: Jenom klid, vždyť máme čas.
8: Jdem vládnout, je

0: nadívané křepelky s tymiánovou nádivkou, gratinované brambory.
1: Lahoda, drahý hrabě, to jsou nebesa v ústech.
2: Co nebesa? To jsou přímo...
1: Jako byste mi z duše mluvil.
2: Jelibo šampaňské, drahý příteli?
1: No ale ovšem, že.
2: Hej, sluho. Vysvětlíš mi, proč máme prázdné sklenky?
0: No,
2: to se mám doprošovat vychlazeného aperitivu? Jsem trhan? Už ať to tady je, jinak se neznám.
0: Jistě. Ano, jistě, pane hravěci tady.
2: Chápete to? A ještě drze okouní. A přitom po něm jen chcete jeho práci.
1: No ano. No. Tak se na ně musí na holotu. Chvíli nejsou v zápřahu a už by lelkovali. Je třeba jim ukázat, kdo je tady pánem.
0: Prosím, pánové, zde je vaše vychlazené šampaňské.
1: No konečně.
2: Ty to sem, nemehlo. A zmiz.
0: Ano, jistě.
2: Nuže, drahý příteli, a hopla. Na nás.
3: Spaste nás, spaste nás. Pánové, hrůza, živelná pohroma, neštěstí nadnárodních rozměrů, to nejhorší, co nás mohlo potkat.
2: Co se stalo?
3: Je to sem. Její jasnosti Evelíně se narodila dcera. No tak slyšíte? Princezna je tu.
1: Pane bože.
2: Co budeme dělat?
1: Co budeme dělat?
2: Jak se to mohlo stát?
1: Všechno šlo jak na drátka.
2: Než se nadějeme, holka si najde ženicha.
3: A bude tu nový pán domu, nová vláda.
1: Kdo si pak vzpomene na své staré...
2: Věrné.
1: Ušlechtilé.
2: Pohledné.
1: Rádce.
3: A ještě věrnější a ušlechtilejší a pohlednější dvorní dámu.
2: Tak, co se stalo, stalo se. Hrabinko. Vyběžte za vévodkyní a přineste to dítě. My zatím oznámíme jeho jasnosti tu tragickou zprávu.
3: Radostnou.
1: Skutku, chceme-li se, jak se říká, existenčně zachovat, je třeba jednat.
2: Je to ve vyšším zájmu. Sluho, ty dortíky nám zabalte. Pojďme.

0: Máme pro vás udivující novinu. Víte, stalo se, že...
1: Podejte mi hoblík.
0: Jasnosti, my jsme vám přišli říct, že...
1: No tak ten hoblík, cintaliny, jste snad hluchý? Copak nevidíte, že jsem uprostřed nového nesmírného objevu létajícího kočáru?
2: On cintaliny chtěl říct, že...
1: No tak bude to jen hernáj z cintaliny. Co je s tím hoblíkem? Co je? Co tam vy dva stojíte? Co se tváříte? Počkat, kde je Evelína? Stalo se něco? No tak nezdržujte, hleďte to vyklopit.
0: Jasnosti. Vaší jasnosti, tedy vlastně její jasnosti, tedy takhle. Vaší její jasnosti se ráčela narodit její jasnost princezna a dědička velkovévodského trůnu.
2: No, prostě dcera. Malá očička taková.
1: Dcera, no.
0: No, chápu, je to asi šok, ale berme to jako překonatelnou eventualitu.
1: Já? Mám dceru.
0: Mm-hmm. Bohužel.
1: Hurá! Dceru! Ale jak? A kdy? A kde? Ne, to chce okamžitě k letajícímu kočáru předělat dětskou sedačku. Nebo letající kolebku. Kde je šroubovák?
3: Pomalu, jasnosti. Nevyčerpávejte se, miláčku. Podívej na ten malý uzlíček lásky. Tichá jako tůňka.
1: Ale jaká tůňka, co to plácáte, bombelesová? Ukaž, miláčku.
2: Ukažte.
0: Já chci taky.
2: Vy, abyste se hned nehrnul.
0: Co to by tady musíte být pořád?
1: Nechte se.
2: Pardon.
3: Jean, podívej na ten malinkatý nosík.
1: Ale je nějaká tichonka.
4: Vaše jasnost si též ráčila všimnout, že ona jen tak ráčí pokukovat. Ani nebrečí, nožkama nekope, nekřičí. Nic.
1: Cože? Bomelesová, vy se opovažujete tvrdit, že má dcera. Nefunguje.
0: Promiňte, já vykuřám.
1: Nepotřebuje někde utáhnout? Kde má ten šroubovák?
3: Šroubovák? Miláčku, víš, raději. Zavoláme dvorního doktora.
5: Panstvo, porada,
3: porada.
5: Za závěs.
3: Za závěs.
2: To mi spadl kámen ze srdce. Ono nebude zase tak špatně, že?
0: Bude přímo vynikajícně. Mně spadla ze srdce skála.
4: Pánové, znáte mě. Nejsem necitlivá, ale takovéhle nemluvně.
0: Nám do vládnutí moc mluvit nebude.
4: Už to vidím. Partie k pohledání, ležící, mrčící.
0: K té se nápadníci sotva pohrnou.
2: Tiše. Nesmí nás odsud zaslechnout.
0: Tak mě napadá, kolego. Nerad bych předjímal, ale nemáte v tom náhodou prsty?
2: Co?
0: Nedal jste tomu nebohému děťátku něco vypít, co?
2: No dovolte. No. Brindalíniové a travičino, to nikdy. V našem rodu přicházela v úvahu maximálně krevní msta. Ale co vy?
0: Co?
2: Vy jste měl z princezniny nefunkčnosti snad až příliš dobrou náladu.
0: No dovolte. Cintalíniové se k tak hanebným úskokům nikdy nesnižovali. Snad jedině, když šlo o peníze. Ale tak mě napadá, zdali pak náhodou kolegyně Hraběnka náhodou neprovedla jakési své pověstné cosi?
4: A dovolte, křivá obvinění, na to vás užije.
2: No dobrá, hlavně klid. Nechme malicherných hádek, sledujme raději, co se děje v sále.
0: Naší povinností přeci je...
4: být co nejblíže trůnu.
6: Zcela jistě, v skutku, velice v skutku, to je očividně, ano.
3: Pane doktore, jak to vypadá? Bude naše holčička v pořádku?
1: Jistě, že bude v pořádku, co by nebyla, však je naše.
6: Analýza i dialýza, propojená monalýza do akinetického stádia s markantním negativismem.

0: Spína, obepína, musculus rhomboideus major et musculus trapezius.
1: Co?
0: No, v zádech má v skutku klíček. Stříbrný, zdá se. To musí být nepohodlné.
2: Ale pořád nepláče, nehýbe se, nic.
1: Princezna na klíček. No ovšem, ať tedy každý slyší novinu, že má dcera, její jasnost princezna, je na klíček.
2: Na klíček.
1: To jsem si mohl myslet, navždy tě po mně. No taky tedy natáhneme. To nic není s dovolením. Koukejte. Tak.
3: No toto, ono to zafungovalo.
2: Já věděla, že to dobře dopadne, drahý. A budeme jí říkat, Mařenka, chceš?
1: Kdo by nechtěl?
3: No s tím se ovšem věda zatím nesetkala. O tom musí napsat práci, to bude výzkum. Lékařské koncílium bude u vytržení.

0: Ale, koho to nevidím? Není to drahý přítel hrabě Brindalíny? Sluho, šampaňské pro váženého hraběte.
1: Chateau La Petite z jižních svahů okolí Bordeaux. Roční...
2: Bez alkoholu, prosím. A bez uší navíc.
0: No, slyšel jsi, ty mizero? Ať už tě tu nevidím. Zmysl.
1: Jistě, pane hrabě Cintalíny, promiň.
2: Drzoun. Ach, Cintalíny, vás bych tu nečekal. Co vy tu v altánku uprostřed zámeckého parku?
0: No, čtu si tu výzkum ctěného dvorního doktora profesora.
2: Neříkejte. A co píše zajímavého?
0: No, to otravné otáčení klíčkem pojmenoval interval natažení.
2: Ale.
0: Čili, že každou půl hodinu, jak sám víte, je třeba mladou slečnu natáhnout, aby mohla fungovat.
2: Jak dlouho, že tu práci psal?
0: Už to bude 18 let.
2: Neříkejte, to už je tolik. Takovou dobu už téměř chodíme o žebrácké holy.
0: Pravda, ano. Ale poslyšte, hrabě, dobře, že jste přišel. Tady končí legrace. 18 není 17. Chápete?
2: No rozumím.
0: Už to není malé dítě. Co když někoho napadne jí provdat? To by, já nevím, mohlo znamenat nového krále.
2: A nové pořádky. Pozor, už jsou tady. No schovejte se, příteli. Přece ji nechcete natahovat.
0: To nechci. Mám zápěstí jako míchačku na peto.
3: To je paráda.
4: Princezno, já nestačím. Zpomalte.
3: Nejlepší tátu v finálež, to je rychlost. Wow, to je paráda, jedem.
4: Princezno, ne tak rychle. Ještě z toho kolostroje spadnete.
3: Mami, tati, koukejte, já jedu bez držení.
5: Zpomal přece.
4: Princezno.
3: Koukej.
6: Už zase jí došlo, Pérko, zatracená práce.
7: Mařenko, jsi v pořádku?
5: Bomba Lesová!
6: Ano?
5: To není ani na chvilku, nemůžete dávat pozor.
6: Ale...
5: Vám nestačí, že si vás držím v domě. Vyživuji vás.
6: Ale...
5: A znanicovaté dvorní dámy jsem udělal guvernantku.
6: Ale jasnosti, já to tak nemyslela. Vždyť... Mně je té berušky jen líto.
5: A víte, co je líto mně?
6: Ano.
5: Že jsem z vás udělal tu guvernantku.
7: Ach jo.
5: Víte, jak jsou
7: už se zase hádají a mě tu nechají ležet jen tak, jako pytel brambor.
5: Pobíšte mi to.
6: Ano, samozřejmě.
7: Halo, co mě takhle natáhnu?
5: Za prvé hlíru, princeznu, za druhé co?
6: Za druhé
8: hlíru. Už se nechte, vy dva. A pomozte mi přetočit na břicho.
6: Ano. A já jí rozepnu knoflíčky na zádech.
5: Tak. Evelino, opatrně, ať ji zase nepřitáhneš, jo?
8: Ano, jen jemně. Nedělám jen to poprvé, Žán. Mařenko, jsi v pořádku?
3: Tak to byla naprostá pecka, díky mami.
8: Koleno, dobrý.
3: Jo, dobrý, nic mi není.
8: Tak už jeď, ale opatrně. K jezírku a hned zase zpátky.
6: Opatrně.
3: Jasně, opatrně, to víte, jenom k jezírku.
8: Tak pojďte, Bombe Lesová. Půjdeme jí naproti.
6: Ano, ale já to tak opravdu nemyslela.
8: Ale
6: mně je jen líto. Jak...
5: Líto? Tak jí je, princezný, líto. Mojí dcery. Ale proč Himmelhernais? Co pak není úžasné, že je Mařenka na klíček? Vždyť je to skoro... No skoro. Jako bych ji vynalezl.
9: Nebývalé trhlivé vodo. Jsem nadšen, je to v skutku zázračný talent.
10: Snad se vám vystoupení... Na vaši počest líbí, pane barone von Zimperlichu.
5: Ale vydržte, to nejlepší teprve přijde. Moment. Hned to napravím. Evelino, no tak pomoz mi. No.
10: Pozor, zasekli se jí vlasy do zipu.
5: Vteřinečku. Já vím, nepřetáhnout.
9: Tak,
5: už je to v pořádku. Nenechte se, pane barone, znepokojovat. Mařenko, Teď nějakou z Čech.
11: Jistě, tatínku.
9: To je obdivuhodné. To je překrásné. Velkolepé, jaký repertoár.
10: Je šikovná holka naše.
9: To děvčátko je jako živé. A ta hudební paměť fenomenální. Odpusťte, příteli, že vás takto zaskočím, ale já jsem naprosto unesen, tak já nemohu jinak. Za kolik byste tu hračku prodal?
11: Hračku? Mě tady nikdo prodávat nebude, rozumíte?
10: Ale Broučku.
11: Broučku, to je přece nedorozumění. No tak vrať se.
5: Co to bylo? No,
12: pane barone, jak vás mohlo něco takového napadnout?
13: No snad.
12: Mařenka není žádná hračka. Kdo vám, Herdek Filek, tuhle pitomost namluvil? Vždyť je to moje jediná dcera.
9: A tak se přece nerozčilujte, milý velkové vodo. Já se ze srdce se omlouvám. Prostě já jsem si myslel, že vaše dceruška je hračka, že jí přivezu dceručku svým dceruškám, jak si na hranici.
11: Ne, snad ne.
12: A barone.
9: Pardon, jasnosti, ale tak jste mě přeci pozval, abych si prohlédl vaše umělecké předměty, ne? A tu vaši zlacenou bránu nebo altánek v parku. Já jsem sběratel, tak jsem si myslel, že tahle roztomilá natahovací hračka.
12: Ale Aven.
9: Ne, o to ovšem. Ven. Ano, já se loučím.
5: To bych krucinál fagot prosil!

0: Ale nota. Broučku, vždyť se nic tak hrozného nestalo.
1: Co pak jsem věď? Co pak jsem kráva na trhu?
0: A to víš, že nejsi.
2: No, kdybys měla ženicha, nic takového by se nestalo.
1: Ženicha?
0: No víš, my s tatínkem jsme si říkali, že už přeci jen máš pomalu čas a víš... No, co myslíš, tatínku?
2: No, chlap je chlap, no. A ty jsi dobrá partie, no. Navíc by pak každý věděl, že nejsi žádná hračka.
0: My s tatínkem tady taky nebudeme věčně. A kdo by tě potom natahoval?
2: No, zkrátka, ženich je nejlepší řešení.
0: Ano, co myslíš? Co tomu říkáš, zlatičko?
1: Vy si myslíte, že bych se měla vdát?
2: No, rozhodně.
0: Rozhodně.
1: Ale jak se můžu s někým seznámit? Vždyť jsem pořád jen na zámku nebo v parku a vůbec nikdo za námi nechodí.
0: To je maličkost. Uspořádáme dvorní ples.
3: Mě ohlásit pěkně celým jménem, ty budíš k ničemu. Já musím reprezentovat.
4: Ano, prosím.
3: Hrabě Brindalíny von Kolbitz. Vidíš, že to jde, když se chce. Co nejúctivěji zdraví všechny jeho jasnosti.
2: Buďte vítán, hrabě, bufet je vpravo.
3: Ne, děkuju.
0: Podívej, hosté už se scházejí.
1: Hosté, je nás tady 5,5.
2: Já ti říkám naposledy, neseď mi tu tak. Ona mi tu bude dřepět jako buchta. Jsi přece natažená, ne? No, tak dělej něco, se snáš? No, tancuj.
3: Hrabě Cintalíny.
5: Cintalíny von Pilsen. Za tohle zasloužíš vyhazov. Odpusťte jasnosti.
2: No, bufet je vpravo.
1: Děkuju. A s kým mám tancovat? Nikdo pro mě nechodí. To mám jít dokola tamhle s Brindalínem nebo s Cintalínem? Dědulové si jenom přišli nadspat břicha.
2: No, dovol, jsou mladší než já.
0: No, tak té chudince pořád nenadávej. A jdi s ní tancovat jo. Sám?
2: A ženit se s ní mám taky já? Hrnaš s Evelínou? Ženské nezdárné, všechno byste nechali jen na mě. A přitom mezi nás...
3: Markýs Narcis Odilon Redon René de Juju.
6: Hola. Bonjour.
7: Tedy pro vás. Dobrý den. Chápejte, hovořím tak trochu francouzsky. Vévodo?
2: Markizi?
7: Vévodkyně.
0: Moc mě těší.
7: Nejjasnější princezno. Dovolte, abych se představil. Monoé, Narcis, Odilon, Redon, René de Juju. Ale dámy v Paříži mi neřeknou jinak než růžový kavalír. Chcete mě jím také nazývat? Princezno.
2: Chceš?
7: Při tanci?
1: No, chci. Ach, jistě. Ano, tedy.
0: Ují.
2: Hudba.
0: No.
2: No tak běž.
0: A nehrb se.
2: Běž.
7: Tančíte skvostně, jako Vánek Moncler, princezno.
1: Děkuji, drahý pane, já
7: to totiž... A smaragdech vašich očí tonou i ty nejzářivější pařížské bulváry. Nevím, drahá, zda jsem se představil, jsem Narcis Odilon Redon René de Juju, ale dámy v Paříži mi neřeknou jinak než růžový kavalír. Chcete mě tím jménem také nazývat?
1: Ano, ale vždyť já vás znám, drahý markýzi, znám vás. Celé dny jsem o vás snila nad růžovými romány ve svém růžovém pokojíčku v růžové zámecké komnatičce. Ach, tančete se mnou, růžový kavalír.
7: Ach, cítím se zasažen střelou amorovou. Láska mne spoutala do svých tenat. Jako moudi vláček cítím se ve vašem obětí. Ach, propadám. Propadáte též, Moncler, princezno.
1: Jistě, že pro... Pa... Dám...
7: Pardon, co se jí stalo?
1: Už zase. Teď prosím, ne.
2: Pane
0: Růžový kavalíre,
2: s dovolením.
0: Opatrně,
2: no. Já, počkej, unik. Opatrně. Tak, jen strpeníčku. Co kouslo?
7: Já, bonjour, totiž... Auf Wiedersehen, vzpomněl jsem si, že mám jaksi dosti neodkladnou záležitost. Je zámku.
0: Bonjour, pane Markýzi.
7: Fuj, to jsem se lek. Ah, bonjour, pánové. Bonjour, madame. Jsem Narcis Odilon Redon René de Žužu, ale dámy v Brně...
3: Vás nenazvou jinak než...
4: Růžovým kavalírem.
8: Smíme vás jim také tak nazývat.
7: Ale jak je možné, že znáte toto mé nejskrytější tajemství?
3: Známe, známe. My urozenosti víme ledat.
4: Ostatně lepších lidí není zase tolik, že?
8: Smíte mě vyzvat k tanci, růžový kavalíre?
7: Oh, tak to je snad až příliš lichotivé, ale tak to... A navíc, jak si pociťuji i něco jako, víte, lehkou migrénu, tak snad budu mít to potěšení příště. Víte, dámy v Benátkách mě nenazvou jinak než růžovým kavalírem. Prosím vás, pánové, ta holka je opravdu na klíček?
4: Jo.
7: Jo, aha. A to má uvnitř jako nějaký drátky nebo co?
4: Ale fuj, drátky, prosím, pane Markýzi, jak my to máme vědět?
3: Ale natahovat se musí.
8: Aha. Každou půl hodinu.
1: Markýzi, tady jste. Ach, cítím, že se v mém srdéčku cosi náhle zlomilo.
7: Aha.
1: A tuším, růžový kavalíre, no, že požádáte o mou ruku.
7: No a já jen něco vyřídím tady ve
2: Ale, a je v trapu, no.
1: Ale maminko, kam
0: to šel? Dobročku můj, pojď sem ke mně, pojď.
2: Ne, konec, konec, končíme, konec plesování. Všichni ven.
3: No to je gól. Holka se očividně nevdá.
4: Nic lepšího se nemohlo stát. Panovnický rod pomalu, ale jistě zanikal.
8: No a když se do toho správně vložíme a tuhle tamhle něco postrčíme,
3: pak se vlády ve velkovévodství ujmeme my.
0: Mařenko, jedna těch bruslích pomaleji. Ještě si střelámeš vás.
8: Žádný takový. Mám 25 vteřin na kola, musím to stáhnout po 20. Hloupý dívčí romány, hloupý růžový pokojček. Na černoho namoluju a budu číst jenom detektivky a horory. Tak a hloupý růžový kavalír naplněný. S nikým už nebudu tančit, jestli budu sportovat. Kolečkový brusle vydej na 20 plesů. Tak, kolik?
0: 23 vteřin, 34 setin.
8: Ernest, musím přidat.
0: Ne, nechci se radši odpočinout.
8: Ne, to opravdu nechci. Teď mi to určitě vyjde, já mám formu.
0: No dobře, tak ke startu, připravit, pozor, dej. Teď. Mařenko, proč nejde?
1: Už zase. Proč se tohle musí dít zrovna mně? Proč zrovna já musím mít v zádech klíček?
0: Ach jo, vydrž, broučku, jsem u tebe. No, a je to. Nechci si zajít na svačinu.
1: Dobrý, já budu ještě jezdit.
0: Tak já tě pro ní skočím, ano?
1: A než odejdeš, tak mi to prosím odstartuj, mami, jo?
0: Dobře, připravit ke startu. Hlavně si neubliž.
1: Mami.
0: No jo, pozor. Teď.
8: Na svačinu. Já ti dám, ty pérko hloupý, já tě protáhnu, že na to nezapomeneš. Budu jezdit tak dlouho a tak rychle, dokud ti nepraskneš. A pak už mě nikdo nebude muset natahovat a budou mít klid. A já budu mít taky klid. A pak mě postaví někam do kouta ve sklepě a zapomenou na mě. Všichni na mě zapomenou a to bude pro všechny úplně nejlepší. Aspoň už nebudu nikomu na obdí.
2: 20.05.
1: Ne.
2: Dobrý čas.
8: Co to?
2: O, to nic, slečno. To se stane. Uh-huh. Jsem vás trochu rozhodil, co? Uh-huh. Máte prima tělocvičnu. Musíme trochu potrénovat kvadráky.
8: Jo.
2: Ten konec byl vyloženě vypuštěný.
8: Já
2: vím. O, to nic. Ukažte. O, postavu máte dobrou.
8: Děkuji.
2: Držení zad. V pohodě. Nadechněte se a zadržte. Tak. Víte, co se říká? Bolest, kterou cítíš dnes, bude silou, kterou pocítíš zítra. Dobrý obsah plic. Vydechnout. Pardon, já jsem se vlastně nepředstavil. Já jsem několikanásobný světový šampion, Herkules Ursus, mistr sportu, gymnastika, atletika, vzpěračství, horolezectví, kánoe, skoky na lyžích a tak dále. A vy budete slečna princezna Mařenka. Jo, asi bych měl říct jasnosti, ale my sportovci to tak nebereme.
8: Jasně, Herkule, a víš co? Říkej mi Mary, jako holky na tenise, a já ti budu říkat třeba Herku, jo?
2: OK, Mary, všichni přátelé mi říkají Herku, to je pořád. Herku, přihraj, Herku, zastav, Herku, nalež na něm. A víte, my sportovci to tak nebereme, no. Tak co, dáme se do toho?
8: Jo.
2: Víte, co se říká?
8: Ne.
2: Za rok budeš litovat, že jsi nezačal dnes. Tak nějaký stretching, co?
8: Jasně, Herku, počítej se mnou, já si jenom sundám brusle, jo?
2: No to víš, že jo, ale není čas u nás být, jenom kruhovej trénink. Okay. Jsem lehka, skvělý, počítej mi je.
8: 10, 20, 100.
9: Jo, teď ty.
10: Jeden.
9: A činky.
10: Makej.
9: Švihadlo.
10: Švihej. A

0: Jo, na rozcvičku to bylo fajn. Ale Herku, pojď sem. Co kdybychom se vzali? Tak nějak sportovně, chápeš, jako kamarád kamaráda. Teda, kamarádku. Časem pořídíme nějaký ten kajak, stopky a třeba i rychlobruslařskou halu. Co ty na to, co?
1: OK, Mary, praštíme do toho, jak říkáme my sportovci. Akorát odpoledne teda mám plný program. Ale večer by to šlo. Co ty na to?
0: Co já na to? OK. Ne. To přeci ne. Tohle není vůbec fér, to se přeci nemůže dít.
1: Hej, Mary, co je?
2: Mařenko, svačina. Dobrý den, pane Herkule. Vidím, že jste si padli do oka.
1: Co jí je, paní Vévodová? Je asi nějaká přetažená.
2: No, kdyby přetažená. To nic není, pane šampione. Princezna bude hned v pořádku.
3: Teřinku.
4: Kudy? Popele, Sova, co děláte v té švédské vědě? Brindalíny, proč jste byl v Žíněce? Brindalíny, co vy tam...
3: Nejjasnější jasnosti. Vždyť tady už je ruka v rukávu.
5: Tady už se domluvila svatba.
3: Svatbu neměl by tedy zde ctihodný pan mistr sportu sám princeznu natáhnout.
6: Když si ji chce brát, musí to umět.
1: Natáhnout? Mary se natahuje jako pružina?
5: No, spíš jako hodinky.
6: Ale ty přeci stačí natáhnout jednou za den. Kdežto?
3: Princeznu je třeba natahovat každou půl hodinku. Ano, každou...
0: Proč to říkají? Co pak si nezasloužím taky trochu štěstí?
2: Ale natahovat Mařinku, to nic není. To je hned. Koukejte, je to hračka.
0: Díky, mami. Herku, promiň, já víš, to...
1: Okej, Mary... Tak to by nešlo.
0: Ne.
1: V týmu se musí jeden na druhýho absolutně spolehnout. To rozhoduje o medailích, o životě nebo dokonce po bodech do tabulky. Kdybys mi takhle kiksla při závodě, bude to na nic i pro koeficient. Chápej.
0: No.
1: Ach, pánové, můžete mi někdo odstartovat? Teď jsem si uvědomil, že jsem uprostřed maratonu.
5: Ale jistě, ke startu připravit.
6: Pozor.
3: Teď.
5: To je šikovný chlapec.
6: Ano, ten průskok oknem, následovaný 4 vruty, to bylo něco znamenitého.
3: Mysleli jsme to dobře. Sám si vybral. Nevděčník.
4: Morous, hádavec, hádavá, pořád se jen hádáš. Kdo to s tebou má vydržet?
7: No, ty jsi nějaká všímavá. Hele, ale že holka zůstane v oce, to ti je
8: očividně. Už jsou zase v sobě.
5: To je krása, to je lahoda, potěcha pro ucho, me.
3: Celé vévodství je hezky v rozkladu.
6: Kdyby ne, po tom skandálu s Herkulem.
3: Teď už o ženicha sotva zavadí.
8: Poslouchejte, tohle stojí za to. Teď jí zase něco vyčte a ona se rozpláče.
4: Proč se nám narodila na klíče?
7: No, tak teď mě pouč. To jsem zvědav.
4: To z toho tvého věčného pitomého vynalezání.
7: Já jsem hračička, jo? Pitomé vynalezání, jo? Tak ty máš co říkat. Bylo ti 20 a ještě jsi zhrála s panenkama. To ti musí být nenormální?
4: Urážet se nenechám.
7: Já taky ne.
4: Že ti není stydno. Hračičko jede.
5: Vážená jasnosti, promiňte, že takto, ale snad ne nevhod.
6: Jen pár lejster podepsání.
7: Vrén, podepište si to sami.
3: Děkujeme, hezký den.

0: Já bych si tu ukousila nudou.
1: Prosím tě.
2: Takový krásný den a takové řeči. Nechceš si něco přečíst?
0: Na čtení nemám chuť.
2: Nemáš chuť. A co si třeba zacvičit? Zajezdit na bruslík.
0: Jen když si na to vzpomenu, dělá se mi mdlo. A proč si vůbec nechala Bombelesovou a ty dva tajtrlíky mi to tak pokazit?
2: Oni to určitě nemysleli zle. A navíc Herkules se nezachoval právě sportovně.
0: Ach jo. Takhle skončím jako stará pana. A všechno kvůli tomu hloupému klíčku. Kdo by taky chtěl natahovací nevěstu? Bude ze mě Bombelesová. Všem tak akorát pro smích.
3: Odpusťte, princezno. Beze vší legrace, ale myslím, že ve vašem případě takový scénář opravdu nehrozí.
2: No tohle, jak jste se sem dostal?
3: Pěšky. Přišel jsem pěšky za princeznou, vaše jasnosti.
0: Pane...
3: Já, ovšem, nepředstavil jsem se. Typická začátečnická chyba, ale napravím ji. Jsem princ, inženýr Horáček.
2: Princ, inženýr? No to je ale... Opravdu?
3: Opravdu.
2: Tak, drahý princi, tohle je má dcera.
3: Princezna na klíček, vím. Mařenka.
0: Ano, prosím.
3: Víte, já nesmírně rád řeším záhady. Zejména vědeckého rázu. A vy jste, neurazte se prosím, jedna z největších záhad vůbec. Klíček. Princezna na klíček. Jaké to je?
2: Vůbec jí to neomezuje, ani trošičku. Jen sem tam musíme klíček natáhnout, ale jinak je Mařenka jako každá jiná.
3: A co, princezno, co máte ráda? Mohu-li se zeptat.
0: No, já...
2: Má ráda šití, viď? Různé plesy a šaty, že je to tak?
3: Odpustíte jasnosti, jen velmi by mě zajímal princeznin názor.
2: Ano, jistě, ovšem. Mařenko?
0: Když já... Většinou, co tak zrovna je?
2: No, jednou to byl tanec a všechno růžové, jindy sportování, víš, Mařenko?
0: Když někoho něco baví, tak já se ráda přidám.
3: Ale sama od sebe, princezno, co zajímá vás konkrétně?
2: To víte, ty dnešní holky, kloudného slova z nich člověk nedostane.
3: Princezno.
0: Víte, já vlastně nevím. Když mám pocit, že mi něco jde, celé se to jen pokazí. To ten hloupý klíček.
3: Princezno, Mařenko, jestli mohu. Víte, jaká je pravděpodobnost, že se narodí někdo, tak říkajíc, na klíček?
0: Ne.
3: 1:5 trilionů. Čili ať počítám, jak počítám, vlastně byste ani neměla být. Jenže jste. Víte, vy jste...
2: Co je?
0: Co jsem?
3: Zázrak, vědy a života.
0: Princi, já...
3: Promiňte, jsem-li příliš smělý. Jen, víte, mám pocit, že nikoho více fascinujícího v životě nepotkám. Mohu vás požádat o ruku?
0: Víte, princi, já... On, můj tatínek, tedy já... Také miluji mechaniku, techniku, ano? Fyziku a všemožné motory a rotory a vůbec. Já s... I... V... A... Ne. Prosím, teď ne.
2: Promiňte, princi, hned to bude.
3: Ne, v žádném případě, jasnosti. Maminko, tohle bude od nyníška moje práce.
0: Vezmu!

0: západník, co chce princeznu kvůli klíčku.
1: Ne, díky klíčku.
0: Ano,
2: a svatba proběhla bez jediného zaškobrtnutí. Proč jste nic nepodnikl, pane hrabě?
0: A proč vy jste nic nepodnikl, pane hrabě? Pořád spousta řečí a záškodnický skutek utek.
3: Přestaňte se hádat, prosím vás, a buďte sticha. Musíme něco vymyslet a pěkně rychle. Teď pšt, jdem.
4: Tak, pánové hrabata.
5: A madame Bombelesová.
2: Jasnosti, posloucháme. Co
0: máte jasnosti? Cokoliv, samozřejmě.
4: Nužem, dámo a pánové, my s Evelínou.
6: Ano, já s Žánem.
4: Tady od zítřka končíme. Ranním vlakem odjíždíme do Karlových Varů.
6: Světoznámé lázně.
4: Důchod.
6: Klidné usebrání na sklonku života.
4: A pak charita.
6: Dobročinnost.
4: Spolupráce s patentovým úřadem, že, miláčku?
6: Tak, tak, miláčku.
2: Ovšem, bude to pro vévodství nenahraditelná ztráta. Ale že jsem tak smělý, co bude se mnou?
0: A se mnou?
3: A jasnosti, vévodkyně, no. Co bude s vaší věrnou až za hrob oddanou dvorní dámou se mnou?
6: Ale... Vstaňte, Bombelesová, nedělejte tady ostudu.
4: No co s vámi bude, milí přátelé? Na to se mě neptejte. Já jsem vložil nejen osud své jediné dcery,
6: Maření,
4: ale i tíživé žezlo vlády v malém velkovévodství do rukou prince inženýra Horáčka.
6: Jistě jste si mohli všimnout, že vypadá inteligentně a do vládnutí má chuť.
4: Patrně se bez vás obejde, no, ale takový je život.
0: Takový je tedy osud věrných služebníků, kteří svůj život zasvětili práci pro jiné, pro všeobecné dobro.
2: Ano, nevděk, urážky a nuzná almužna jako ducho.
4: No tak to zase pozor, pánové, o žádné almužně nebyla řeč.
0: Cože?
4: Klíč od státní pokladny má nový panovník.
0: To je. No,
6: můžete jít.
4: A ven.
0: Tak, jak pravil básník, konec je ticho.
2: Bárka se potápí, Titanic jde ke dnu.
3: Fuj, ještě tak skončit v ledové vodě.
2: Tiše, ženská, ještě by vás někdo mohl slyšet. Musíme zachránit, co se dá. Nevím, jak vás, ale mě by čekalo velmi nuzné stáří. Měli byste mi vyjít vstříc po tom všem. Tady pan hrabě Cintalíny se jako hrabě nestratí, ale
0: co,
2: co
0: to
2: já?
0: Vykládáte? Co pak já jsem nějaký hrabě? Jmenuji se Benca Richtaříkojc a pocházím z Plzně a jsem nedovyučený pekář, člověče. To na mě byste se měli vy dva složit. Už jenom vy a vaši hraběcí předci. Ukažte, dejte sem ty hodinky.
2: Nechte moje hodinky,
0: říkane,
2: nechte mě hlavet dobrá. Ani na mě nešáhejte. Opovaž se. Pekař a nemá vychování. Nenechal jste mě domluvit. Právě jsem chtěl říct, že nejsou žádný hrábě, ale nějaké robíček z Olomouce, já? Z osmi dětí.
0: Ale...
2: Což já. Takže by se na nás dva měla složit zde přítomná
0: Bombelesová.
6: Dejte se ty špelky.
3: A co nás si to dokluješ?
2: Dejte nás si to dokluješ.
3: A tě bez moča velkou po hlavě. Vidíte? Pořád hrabě sem, hrabě tam. Přitom jsou to obyčejní podrazníci. Já přitom žádná madam, padam, Bombelesová hrabinka, hehehe, tuhle nudle nejsem. Od jak tě živa? Jenom Andula Šléznerová ze Smíchova. Známá též jako Anča Dlouhoprsták. V mládí 17krát nevinně trestaná pro kapesní krádeže.
2: Aha.
3: Tak.
2: No, panstvo, jsme zas na jedné lodi.
0: Hlavně nestrácet hlavu. Musíme zachránit...
2: Co se dá?
3: Tak se mi to líbí, pánové.
7: Dobré jítro, miláčku. Vypadá to na náramně nádherný den.
8: Dobré ráno. Pak ruce, Pérko. To nevadí. Však on mě natáhne.
7: Mám skočit postavit na kávu? A ještě si vyčistím zuby.
8: Jistě, že bych si dala kávu. Halo, tady jsem. Co mu tak trvá? Proč mě nenatáhne?
9: To byla náramná svatba, co? A teď je celá vrnout se na povinnosti. Tak jsi, no, mohl bych se předávnout tím trochu zavinázat, co myslíš? To zní dobře. Hele. Masenko, nenajdeme si někam večer? Co?
5: Třeba do divadla.
8: No tak ale už, chci do divadla. Já se chci vrhnout do života, ale to mě musíš, milý muži, natáhnout.
7: Tak, a máme dnes také zahraniční návštěvu. Jistý baron von Zimperlich. Neznáš ho?
8: Znám.
7: Miláčku, chceš snídani?
8: Chci natáhnout.
7: Cože si tak? Aha, ještě jsem si nezvykl. Nejsi natažená, viď? Promiň, ukaž záda.
8: No konečně.
7: Kde pak? Dokonalé to není. Interval by se měl výrazně prodloužit. Každé půl hodiny natahovat, to je obtížné nejen pro okolí, ale především pro tebe.
8: Nepovídej.
7: Podíváme se na ten klíček?
8: Jak podíváme? Prostě mě natáhni.
7: To je zvláštní kování. Struktura je podobná té vaší slavné pozlacené bráně. A taky bych měl časem udělat náhradní, viď? A co kdyby se tenhle ztratil?
8: Proč ho vytahuješ? Vrať ho zpátky. Kam jdeš?
5: To je ale krásný den, viď? Podívej, když dodám takhle proti slunci, nádherně se leskne. Zobky jsou složité, oboustranné, prolamované.
8: Proč otevíráš to okno?
5: Dívaj se, Mařenko. Je!
8: Ale to...
5: Hopla.
8: No to snad...
7: No tak to je vyložená ukázka nešikovnosti.
8: Tohle se mi jenom zdá, toto se mi musí zdát.
7: No tak konec konců i ten příkop bude značně hluboký. Podle lomu světla na hladině. Ostatně, nezdá se ti poněkud staromódní mít kolem zámku vodní příkop?
8: Já nevěřím vlastním uším, ten moule snad neví, co provedl.
7: Tak je to zvláštnost, jistě. Ale dal by se využít o mnoho lépe. Například po vysušení se tam dá udělat malá zoologická zahrada.
8: Hlavně dýchej.
7: To by bylo.
8: Jenom dýchej.
7: Výběh pro domácí zvířata. Lidé by chodili na kozičky a ovečky a mohli by se s nimi mazlit a...
8: Klíček. Jdi pro ten klíček.
7: No nic. Mám hlad jako vlk. Tak já jdu na tu snídaní.
5: Pak.
8: Pán má totiž hlad jako vlk a já hlad nemám. Jak si to ten náfuka představuje? Jen počkej, až mě někdo natáhne, ty uvidíš.
5: Ta káva chutná výborně a ti nevystydne. Je, hele, máme i čerstvý chleba.
8: Jen si ten chleba sežer sám, ty hamoune hamounská, hltoune hltounská. A vůbec mu nepřijde divný, že nevstávám. Jenomže já prostě vstát nemůžu. Chápeš to, Ziodo? Kdybych byla natažená, tak já bych ti ukázala, jak se brčí na hlas. A všichni, úplně by všichni slyšeli, jak se ke mně chováš a jak si mě nevšímáš. Ty bys viděl. Víš ty vůbec, jaký to je? Celý život mít někoho za zády, aby tě natahoval. Nemoc být sama díl než půl hodiny. Pořád se o mě někdo staral. Pořád mi někdo říkal, co mám a co nemám dělat. Ale to končí. S tím je konec. Už žádný hloupý vyšívání a pěsi. Žádný růžový romány stejně mě nikdy nebavily. A budu cvičit, kdy budu chtít a jak budu chtít. A studovat budu literaturu a ne techniku. A už žádný hraní s panenkama. A žádný vynalézání zbytečné.

0: Kde je to kafe? Ty mizero, ty ničemo, ty se tady láduješ zatímco
1: jen
0: já.
1: Klid, klid, posaď se. Kafe máš na stole, sladíš? Namazal jsem ti chleba s máslem. No, tak si sedni.
0: Nebudu si sedat, ty jsi to udělal schválně.
1: S tím klíčkem, jo, to jsem udělal schválně, ano.
0: Ale co si teď počnu, jak mám bez něho fungovat?
1: Mařenko.
0: Co je?
1: Kde je ten klíček?
0: Co je to za otázku, je na dně vodního příkopu, kam si ho ty sám upustil.
1: Aha, tak mi ještě pověz, co tu tedy děláš, když je klíček ztracený a rozhodně se bez něj neobejdeš.
0: No co, já...
1: Ha?
0: Já.
1: Mařenko, vždyť ho vůbec nepotřebuješ. Nikdo tě natahovat nemusí. Stejně tak ti nikdo nemusí říkat, co máš dělat. To víš přece nejlépe ty sama. No tak se nezlep. No, potřebovala jsi jen trochu popostrčit. Yes. Musíš mít hlad jako vlk. Dáš si jabko?
0: Dám. A ráda. Ale ještě předtím si něco vyřídím. Věci je totiž třeba dotahovat do konce.
2: To je pakárna. Těžké je to. Hej, sluho! Hleď pomocí jeho hraběcí milosti z bagáží. Hej, slyšíš? No hrabě, chápete to? Pomocné síly jsou den ode dne drzejší.
3: No, no. Civí na nás ani se nehne. Hej, obejdo. No tak.
4: S dovolením, panstvo, trhněte si nohou.
3: No to snad. Jen počkej. Už teď jela.
4: A pan hrabě Cintalíny.
3: A pan hrabě Brindalíny.
4: Jak je ten svět malý.
3: Za to naše velkové vodství je... Ale k čertu, to už jsme říkali.
4: Máte pravdu. Opakovat se je na výsost neoriginální a trapné. Také prcháte?
3: Nenazval bych to úplně úprkem. Spíše, abych tak řekl, opouštím potápějící se loď.
4: Je to smutné a nedůstojné, pravda.
3: Depak, záslužné to je. Vždyť tomuto vévodství již není pomoci. Je ztraceno. A já, ku příkladu, zachraňuji, co se dá.
4: Zachránil jste toho dost?
3: Je to bída, příteli. Všeho všude zbytky. Pár kusů porcelánu, tu se obrazů, nějaké to stříbro. Vždyť to znáte, samé harampádí. A co vy? Zachránil jste něco zajímavého?
4: Ach, drahý hrabě, v hotovosti toho mnoho nebylo, to víte nejlíp sám. Snad jen nějaký ten křišťál, půlkopy sošek, to podívejte, pár zlatých šperků, vy to znáte. Samé cetky a trestky, spíš na to vzpomínání, chápete? No. A nevíte náhodou, kam se poděly goblény a perské koberce?
5: A to víte, mám ještě dalších 14 rovně.
4: Kazmije! Ale! Drahá madam Bombelesová, dovolte, abych vám s tím kobercem nepomohl.
5: No dovolte.
4: Mám špatná záda, víte? Také prcháte?
5: Ta holka se zbláznila. Prý chce dát do pořádku všechny záležitosti a ten obrýlený inženýr Horáček ji v tom podporuje. Oh. Hej, sluho, pojď mi s tím pomoct. No hej, hluchoto!
4: Drahá paní, já jsem spokojený tak, jak jsem. Takže si s dovolením, stejně jako pánové, trhněte nohou.
5: Co si to dovoluješ? Pánové, to je skandál.
4: Drze služebnictvo, mladí na trůně.
3: Kolem a kolem. Vévodství je ztraceno.
5: A počár přijíždí, to bude můj odvoz.
6: Tak, kde pak je máme?
7: Dobrý den, pánové. Dobrý den, madam.
5: Tak to asi nebude kočár pro mě.
7: Ale bude. Já bych vám totiž ráda představila štábního komisaře, pana policistu Macháčka.
6: Však my se dobře známe, vidíte, Hugo Roubíčku.
4: No jo, pane komisaři, a že už je to doba, co? Co jsme se neviděli.
6: Václave Richtaříku.
8: Taky zdravím, co jste celou tu dobu dělal, pane komisaři?
6: A samozřejmě se známe i tady s madam Anou Šléznerovou.
7: Komisaři, vy jste nám snad za ty roky omládl.
6: No jo, nebudeme dělat scény, že? Tak si prosím, nastupte.
8: No ale ovšem, tak až po vás, pane hrabě.
4: A kde pak, pane hrabě, až po vás?
8: No tak, ale ta snad by madam Bombelesová mohla...
5: A kdypak já až nakonec. Já mám v prázdném Antonu ousko u srdéčka.
6: Ale panstvo.
4: No jo, tak já už jdu. A víte co, přátelé? Ty komedie můžeme nechat. Kriminále se stejně všechno srovná, každý si s každým tyká. Já jsem Hugo, čau.
8: Zlatý slova. Venca, tykej mi, Hugo. A co ty, Janče? Nepřidáš se k nám? Je tu hezky útulno, pojď.
5: Ale to víte, že jo, kluci moji kudrnatí. Arestu musíme držet basu.
4: No jo, pár let si pobydeme v chládku.
8: Ale jednou nás pustit musí. A pak se určitě zase najde nějaké takové vévodství.
5: A může být úplně malinká.
8: Jistě.
4: Všude bude třeba našich služeb.
8: No, dobrých rád.
5: A věrnosti až za hrob.
6: Tak, to bychom měli.
0: Děkuji vám, pane komisaři.
6: Ale to nic, rádo se stalo. Snad už žádné škody nenapáchají.
0: Já mám pocit, že takový jako oni si cestu najdou vždycky, ale tady jim pšenka nepokvete.
6: A co vůbec jasnosti vaši rodičové? Poradíte si bez nich?
0: Jo, tak na svátky za nimi pojedeme do Varů, ale jinak, tak já už nejsem malá holka, ne? Musí to jít i bez klíčku. A s čím bych si náhodou neporadila, tak na to aspoň už teď nejsem sama.
8: Mazenko, pojď už. Musíme probrat valorizaci důchodů.
6: Tak naschle. A pozdravujte rodiče.
4: Tak ti pozdravujte.
0: Pozdravujte. Dobře, dojeďte. A teď do práce. Malé velkovévodství se samo neobstará.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj, v němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část pátá. Bludné dveře. Mstižerovo vyprávění o tetě Škrkavce. Tvrd Škudibert seděl na pytli brambor, zelený kulich měl na hlavě, škrábal se na břiše a vypadal náramně spokojeně. Jindy už by ho manželka honila jako prašivého psa. V tom se ozvalo zdvořilé zaklepání. Tvrd se lekl, ale hned se vzpamatoval. To není Zloberta, ta nikdy neklepe.
2: Dále,
0: zabručel. Dovnitř vešel ten pihovatý, jak on se jen... sudíček. Na toho měl speciální pivku, tedy ne na něj osobně, ale na sudičky vůbec. Hlavně na tu svou. Ta byla pěkně zlomyslná, když mu navěštila tenhle hloupý osud, že si vezme Zlobertu a že nikdy nic nedokáže. Dobrý den, pane Škudiberte. Dostali jsme úkol a potřebujeme prádelní šňůru a pár kolíčků. Tvrd mrzutě mávl rukou.
2: Vedle je prádelna. Vem si tam, co chceš.
0: Sudíček poděkoval a chtěl jít. Ale jakmile vzal za kliku, dveře začaly mazlivě vrnět. Kam pak bys chodil, sudíčku? Vždyť je tu tak dobře. Sudíček měl mžitky před očima. Takové malinké a bílé, jako by viděl spoustu světlušek. Dveře měly pravdu. Vůbec se mu nechtělo jít zpátky.
2: Však zůstaň, sudíčku,
0: mumlali dveře. Oni si bez tebe poradí. To bylo tak příjemné. Sudíček si sedl vedle Tvrda. Ani nevěděl proč a začal se mu svěřovat. Víte, pane Škudiberte, být sudička je strašně odpovědná věc. Já z toho někdy celé noci nespal. Totiž, co sudička děcku řekne, to se musí stát. Však jste taky pěkné mrchy, pomyslel si Tvrd. Sudíček jakoby jeho myšlenku slyšel. Nemyslete ale, že my sudičky si ty vaše osudy vymýšlíme. Kdepak? Tvrd Škudibert zrozpačitěl. To už se nestalo spoustu roků, aby si s ním někdo povídal.
2: No moment. A kdo to teda jako vymýšlí?
0: To se děsně těžko vysvětluje. Učili nás, že od nás každý něco dostane. Nějaké dobré a nějaké zlé dary. Ale osud si stejně dělá sám. Staré a zkušené sudičky můžou ty věštby trochu měnit, ale my zelenáči ne. Dokud nesložíme sudičkovské zkoušky, nesmíme změnit ani ně. Jen to musíme říct nahlas. A co řekneme ve službě, to se taky stane. Takovou máme strašnou moc. Udělal Škudibert. Moc chytrý z toho teda nebyl. Já se narodil jako zlá sudička, tedy sudíček. Prostě ten... Co říká dětem to zlé? Jenomže já byl od malička moc hodná a proto moc špatná zlá sudička. Nechtělo se mi říkat, umřeš při požáru, až ti bude 5. Nebo budeš mít moc peněz, ale nikdo tě nebude mít rád. A jsou i horší věštby, pane Škudiberte. A tak jsem začal naschvál říkat něco jiného. Nejdřív jsem to jen malinko vylepšoval. Třeba nikdo tě nebude mít rád, ale když se budeš snažit, on se někdo najde. Nebo když nebudeš zkoušet podpálit záclony, tak se dočkáš šestých narozenin a dostaneš k ním dort. A pak mi to nestačilo a já si začal vymýšlet. Věštil jsem jen samé štěstí. Byla tam jedna dobrá sudička, taková snaživá s mašličkami. Chtěla být ta nejhodnější a já jí to kazil. Ze samé dobroty na mě žalovala. A tak jsem se dostal do pohoršovny. Tvrd nevěděl, co si o tom myslet.
2: Ty, kluku, co kdybys mi navěštil nějaký lepší život, když už seš proto stejně v pohoršovně? Já ti nezůstanu dlužnej.
0: Tvrd významně mrkl.
2: Já bych sem ti jako přilepšoval, co? Třeba bych sem ti uvařil ovocný knedlíky.
0: Hleděl na něj jako pejsek, který vidí kost. Ale sudíček zavrtil hlavou. To nejde, pane Škudiberte, fakt. Jde to jen do třetích narozenin děcka, pak už do toho nemají sudičky co mluvit. A vám už asi tři byly. Škudibert zesmutnil. Tři mu vážně byly. Tak dávno, že si ani nevzpomínal, jestli byl taky někdy dítě.
2: Tak nic, no. Ale seš prima kluk. Sklep je moje zašívárna. Tak kdyby jsi někdy chtěl pokecat...
3: Já zas přijdu, pane Škudiberte. A teď bych rád do prádelny.
0: Tvrd stáhl hlavu jako smutná želva. Zase bude sám. Ukázal sudíčkovi dveře. Ne ty bludné, obyčejné. Do ničeho sudíčkovi nemluvili a pustili ho do prádelny plné teplé páry. Sudíček se ještě otočil.
3: Moc děkuju. A víte, čím jsme starší, tím je těžší osud změnit. Ale aspoň malinko to jde. Já pro vás zkusím něco vymyslet.
0: Pak sundal šňůru a do kapes nacpal hrst kolíčků. Zhora zbytu slyšel křik.
2: Kde se flákáš, Škudiberte? Já tě vidím, Škudiberte. Varuju tě, Škudiberte.
0: Sudíčkovi bylo jasné, že si musí pospíšit.
3: Kde se scoural, pane chytrej?
0: Žduchla ťápota sudíčka pěstí, když se vrátil do třídy. Nezabolelo to, ale zamrzelo.
3: Nechtěli mě pustit dveře, měla jsi mě varovat.
2: Já tě varovala,
0: odsekla mu.
2: Řekla jsem, že jsou tam bludný dveře?
0: Jo.
2: Neposloucháš, myslíš, že všechno víš nejlíp, dobře ti tak?
0: Proč mě ta ťápota pořád okřikuje? Napadlo sudíčka, ale neměl čas to řešit.
3: Honem, kdo je tu nejvyšší? Aha, já. Tak já natáhnu šňůru a vy mi podávejte trpajzlíky.
0: Pověsil trpajzlíky za nožičky a přicvakl je prádelními kolíčky.
3: Nebolí to?
4: Je to prima, he.
0: Hyhňali se oni.
3: Aspoň se nemusíme držet.
0: Houpali se hlavičkami dolů jako zralé třešně. Jeden dokonce udělal veletoč.
3: Až přijde Zloberta, musíte hodně nahlas fňukat a volat o pomoc.
0: Náhle vešli oba Škudiberti. Spustili trpajzlíci a šklebili se jako o závod. Pekelně se soustředili, aby se nedali do smíchu a o to hlasitěji vřískali.
4: To bolí, jau!
0: Zloberta škodolibě přimhouřila oči.
2: Vida, že umí vést pohoršovnu. Správně, tak se mi to líbí, jen tak dál.
0: Obrátila se k mstižerovi a vraždožravě.
2: Pan král z vás bude mít radost.
0: Sice nevěděla, kdo pověsil trpajzlíky, ale hradní kanceláři řekne, že to byla dvojčata.
2: No, tak sundejte, už mám toho skučení až po krk.
0: Sudíček odcvakal kolíčky a trpajzlíci padali. Uměli to jako kaskadéři. Zloberta jednoho štítivě odkopla.
2: A teď jim to rádi oplatíte, že? Jste na řadě, pidiškůdci. Do večeře chci vidět šťavnatou surovou pomstu. Škudiberte, jdem.
0: Tvrd našel pohledem sudíčka a sudíček se na něj usmál.
2: Bylo by hezké mít kamaráda,
0: pomyslel si toužebně Tvrd Škudibert.
2: Hmm.
4: mou pomstu,
3: dumali trpajzlíci.
4: No, tak vás taky pověsíme hlavou dolů. Nebojte, je to brnkačka.
3: Ale trpajzlíci jsou tak malí, že se jich do nákupní tašky vejde 5 nebo 6? No, to je jedno. Nikoho jiného prádelní šňůra neunese, dokonce ani Ježi Baby. Máme čas, z Roberta přijde až večer. Neznáte nějaký příběh? Třeba nás něco napadne. Vraždošrava by strašně ráda vyprávěla, ale nevěděla co. Za celý svůj dlouhý život, 12 let a 8 dní, nezažila vůbec nic zajímavého. Od chvíle, kdy sudíček řekl, že je chytrá, si připadala jinak než dřív. Ani ne chytřejší, ale možná hezčí. Po očku se podívala na sudíčka. A pak se ozval mstižer. Mluvil tiše a koukal do země. Já teda neznám žádný příběh, ale v noci se mi zdálo teď škrkavce. Jen povídej, řekl sudíček povzbudivě. Sny jsou taky dobré příběhy, když já si ho nepamatuju. Zamumlal mstižer provinile. Ale já na tetu od rána myslím, navázal nečekaně, protože je na ní něco divného. Cs, prskla ťápota pohrdavě. Na nás všech je něco divného. Rozhlídně se kolem, vidíš tu někoho normálního? Jsme hustý příšerky, lidi se nás bojejí, všichni jsme parádně ujetý. Vraždožrava tiše polkla. Aha, možná není ani hezká, ani chytrá. Je příšerka, je ujetá. No právě, potřásl hlavou mstižer, to je právě to. Teta je škůdce stejně jako my. Ej, divná jinak než my. Jen nemůžu přijít na to, jak.
4: Jak divná, má fousy jako my?
3: Napadlo trpajzlíky.
2: Nebo umí naspamět slovník naučný a čurá do plenek jako já,
3: zachraptilo Ježi Baby. Ťápota řekla, nebo jí trávou jako já? Mstižer pořád vrtil hlavou. Vzpomínal na tetu. Vždycky, když brečel, a mstižer brečel často, plácala ho dozad a dobrácky hučela.
2: No tak, to jsme chlapi.
3: Mstižer to nechápal. Nikdo z nich dvou přece nebyl chlap, on ještě dávno ne, a teta byla pořádná mohutná ženská. Jednou je vzala do cirkusu a seděli jí na klíně s vraždožravou oba, tak ho měla široký. Koupila jim tenkrát mandle v cukru. Ale neřekla milému tatíčkovi, že na ně vyloudili cirkus, protože on nemá zábavu rád. A nežalovala milému tatíčkovi, že se báli tygra, protože milý tatíček nesnáší, když se jeho děti bojí. A najednou to měl.
4: Ona nás má ráda,
3: vyhrkl ohromeně.
4: Že jo, ségra, že nás teta má ráda.
3: Vraždožrava přikývla. Nikdy jí to nenapadlo, ale mstižer měl pravdu. Jednou je chtěl milý tatíček seřezat zlatým klackem, co dává elektrické rány, a teta škrkavka ho zamkla v garáži. Milého tatíčka, ne klacek. Ale to je přece proti přírodě, škůdci nemají nikoho rádi. To je úplně základní poučka o škůdcích. Škůdci lásku vůbec neznají.
4: Kecáš,
3: vykřikla ťápota.
4: Kecáš, kecáš, kecáš,
3: přidali se trpajzlíci sborem.
2: Nekecá, zabručelo Ježi Baby. Já mám Ježi mámu taky ráda, i když mi děsně leze na nervy. A ťápota má ráda toho taxikáře.
3: Skápně, ťápota zrudla jako jeřabina. A trpajzlíci mají rádi jeden druhého, dodal sudíček překvapeně. Možná jsme ještě podivnější, než si myslíme.

0: si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: stronger day by day. I will never be the same.
1: Radio Junior.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nádherná.

0: i když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou a i strach se vzdává, naděje neumírá, s ní nikdy nejsi sám.
1: Nikdy je

Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, to mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

proč jeho paprsky přivírají nám víčka. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli z hlíny.

líčí, vyroste a nemusí být největší. Když chlapec dívku políbí, tak má to z lásky být a ona musí jeho malé zkoušce podrobit, že se peklem děti straší.

v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.

Pozor! Vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra.

0: Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano proti klad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Teď jo, teď ne, teď snad. Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano proti klad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.
1: Radio Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

Sandra. Yeah. Es tan hermoso.

0: Wękaście dziwa, gdy pak asy przebiwa.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ševelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo

0: Josh, za du domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Rádio Junior.

ide vaskupem. Lou, pežníci spolu volání to, jsou páni, to jsou páni. Lou, pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: idej. Jsem cukr, dej sem krouby, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě vráhouni, lou. Dežník je nesmlouvavý, lou. Ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku vem.
1: Radio Junior.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Ježiš, já už jsem zalekla, že jsme se ztratili.
3: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
2: Dobře.

svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu. Svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně růd.

hladím hlínu, pomalu svůj střep vzhůru vinu, s živoucí hmotou jsme při práci, v podstatě v permanentě.

Šupidupidu, rasvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez skrytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese, to jsou snad šprýmy.

0: Inu v lese. Pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
1: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, Máři.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzavieji, podzavieji, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily. Má drahá mami, budem na jabka sami, srdce mi buší.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Mám tu trochu nepořádek, zatím to tu zvládám. Místo věcí do přihrádek zmrzlinu si dávám. Žemek a poukousky zmrzky na džín či tričko. Toho já si vůbec